0: Dvě hodiny ráno, Rádio Kiss ve vašich uších a Katka Brzobohatá za mikrofonem. Já vám Kysáci přeju krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Minulou hodinku jsem mluvila s Romanem, který je sice z Mladé Boleslavy, ale vlastně Slovák. A teďka tady máme Jožu. Tak to vypadá na takovou slovenskou inváziu. Tak Jožo, co ti můžu zahrát?
1: Ahoj, Jožo z východného Slovenska. Aj tu napočúvame Radio Kiss. Veľmi rád počúvam Radio Kiss. Práve cestujem teraz v noci autom, šoferujem. Ak sa dá aj pre mňa zahrať Ragaga Bam. To je taká rýchlovka, ktorá preberie, nech cesta dopadne v poriadku. Ďakujem, všetkých pozdravujem, celé Radio Kiss. Majte sa!
0: Tak za prvne, nás veľmi teší, že nás posloucháte až na východním Slovensku, Jožo. A za druhý, bombardujte nás sem tou slovenštinou, protože co si budem, ta slovenština, to je prostě krásný jazyk. Telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss, mi takhle krásně nahrajete váš vzkaz. Co bych vám měla nechat zahrát? Tentokrát to bude Ragabam.

0: Noční Jukebox.
1: Já vám něco řeknu. Já tady mám teďka takový jako takovou netradiční situaci, protože jsem tady měla hovor s jedním gentlemanem s krásným českým jménem Jaromír. A já mu říkám, Jarošku, tak mi vydrž na telefonu, já si ti vezmu živě do vysílání. Oh, no to ne, to ne. Říkám, co blbneš, to ne, jako já ti nebudu trhat hlavou, to nic jako ne. Ne, ne, ne, to ne, já fahle, to nejde. Fakt nevydržel, jako opravdu měl strach. Každopádně písničku vybral, řekl mi, že ji chce nechat zahrát pro všechny noční ptáky. Já pouze interpretuju jeho slova, jo, aby bylo jasno. Že to chce nechat zahrát pro všechny noční ptáky, Rapmasters a Tlustí holky. A domluvili jsme se s Jaromírem, že příště sebere veškerou odvahu a bude slyšet v éteru Rádia Kiss, protože o to nám vlastně jde. Že jo? Proto tady je aplikace Rádia Kiss, kam pošlete hlasovku, nebo právě volání, aby vy jste v tom éteru, aby jste byli slyšet v rádiu, kdo to může říct, že slyšet v rádiu. Za nás prostě my jsme zali kazeťák a natáčeli jsme na kazetu, že jo? Poslouchali jsme rádio a rychle jsme pospouštěli písničky a chraň tě ruka páně, když tam do toho začal krafat moderátora, my jsme nestihli začátek nebo konec, že jo? Takže vy máte tu možnost být slyšet v éteru našeho Rádia Kiss a Jaromíre, jestli mě posloucháš, tak říkal si, že příště, až se dovoláš, že se pochlapíš a že na té lince vydržíš. Tak já ti moc zdravím a posílám Rapmasters.

0: Kysáci moji milí, máme tady dneska anketku, kdy si navzájem vypomůžeme, jaké filmy takhle na podzim, kdy už třeba není úplně ideální počasí, ale je to přesně na to se zachumlat pod deku a pustit si nějaký dobrý biják. Tak, Radomil.
1: Ahoj Kačenko, tak ohledně toho, co s načatým večerem, tak můžu doporučit, co se mi strašně líbí. Je to seriál Walking Dead. Takže za mě Walking Dead, Radomil.
0: Děkujeme pěkně a já tady mám ještě od Mazlika. Martin mi tady píše ahoj, takže do ankety filmy rád přidám Chatrč. Je to mega film, tam i slza ukápla i jako mě chlapovi. Čau Martin z Noční zlomu Olomouc. Tak mi moc krát děkujeme a vy taky posílejte tipy, jaké filmy zhlídnout takhle na podzim.

0: Asi už na pořád některé písničky budeme mít spjatý s nějakými lidmi. A já to tady neříkám poprvé, když řeknu a přiznám se, že Forever Young, tenhle ten remix od Davida Getty mám spojený s naším Jiříkem Vondrou. Prostě já slyším tuhle tu písničku a vidím Jirku Vondru a prostě to takhle bude na pořád. A asi není čemu se divit, protože tenhle song si vybrali, když dělali krásný video o Jirkovi a to tam prostě tak strašně zapadlo, že tahle písnička rovná se Jirka Vondra. Tak Jiříku, ahoj tam nahoru. Tak já vítám ve vysílání dalšího z vás a tentokrát je to Martin. Martine, ahoj, krásnou noc.
1: Ahoj Káťo, dobrý večer všem kysákům.
0: Ahoj, ahoj. Jak pak trávíš noc?
1: Na pohodu, jsem po denní, takže odpočívám, koukám na televizi, takže si to užívám, ten volný čas.
0: Jo, co dávej v telce?
1: Koukám se na podcast, takže koukám na YouTube.
0: Aha. Dobře, tak Marťo, co já ti můžu zahrát a pro koho?
1: Jestli můžu poprosit, tak bylo by to teda od Moda, jak jsme se domluvili, ani celý policajt, a bylo by to pro všechny policisty z pohotovostní motorizované jednotky, ať mají klidnou noční službu.
0: Musím se zeptat, protože mě to k tomu tak nějak automaticky vede. Ty jsi měl tu denní službu?
1: Přesně tak.
0: Myslela jsem si to. Tak jo, je to hezký, že vlastně si necháváte zahrát písničky s příznačným názvem, což je fajn a je to vtipný, já to kvituju. Marťo, zdravím do Váště, krásné to vesničky za Prahu, máte to tam moc, moc hezký a Modo jenom a jenom pro vás. Měj se krásně, ahoj a někdy ahoj
1: večer.
0: Tady na Kisu, tak tobě taky, ahoj, ahoj, čau.
1: Děkuju,
0: čau,
1: večer.
0: Čau, ahoj.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute.

0: Siebenárt Putenárt.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Je tady poslední jukebox své přání této hodinky a patřit bude Honzovi.
2: Dobré ráno, Kočenko, a všem kysákům, hezký ráno. Tobě i všem ostatním řidičům bych chtěl nechat zahrát od tuším Two Unlimited Take Me Away, aby nám to šlo pěkně od ruky, i tady ve skladu, kdy od rána jedeme bombičky. Díky moc a všem hezký den. Honza, ahoj.
1: No, to tam. Slyším, jedete bombičky. Akorát to opravím, nejsou to Two Unlimited, ale 24/7, ale to vůbec nevadí. Písnička Take Me Away je nechystaná a my potom budeme pokračovat v další hudbě tady u nás na Radio Kiss, takže maličká pauza. Dejte si třeba rauch pauzu, nebo si prostě odskočte, udělejte si na pár minutek volničko. A hnedka po třetí hodině raní jsme tady zpátky, takže telefonní číslo 210 323 323 nebo apka je vám plně k dispozici. Rádio.

0: Tři hodiny ráno a my otevíráme druhou půlku naší společné noci. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Já vás, Kysáci, vítám v další hodince nočních juboxů tady na rádiu KIS. Pokračujeme v nočních juboxech. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá a jdu na hlasovku od Daniela.
1: Ahoj, ahoj, zdravím rádio KIS a především tebe, Káťo. Musím přiznat, že hraješ perfektní písničky i tvůj vlastní výběr v juboxech je super. K filmu bych doporučil vidět luxusní film Ohnivý oceán, taky má dobrý happy end. No a písničku, co bych si jako přál, aby spustila do těch skvělých juboxů, Mabel Disco Disco klidně remix. Bylo by to pro všechny pracující i pro ty, co nemůžou spát. Tak se mi hezky, ahoj.
0: Daniel, já tě moc zdravím. Díky ti za filmový tip Ohnivý oceán, tak na to se podívám. No a vy ostatní Kysáci, jestli pro nás máte nějaký filmový tip do podzimního počasí, kdy už to třeba není na to úplně jako chodit ven na procházky, ale právě zalíst pod deku a pustit si nějaký dobrý biják, tak sem s tím.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v jukeboxových přání, ve vašich jukeboxových přání a já už vítám ve vysílání Rádia Kiss Jardu. Jardo, ahoj.
2: Ahoj, Káťo, zdravím všechny kysáky.
1: Ahoj, ahoj, jak pak trávíš dnešní noc?
2: No, za volantem jako skoro furt, no.
1: Kam máš namířit?
2: Ale už se vracím domů a víkend, takže jako...
1: Tak, super. Paráda, tak to je skvělý, tak to je skvělý. Tak, Jarošku, co ti můžu zahrát?
2: Dáme Vohnoutý z Vás českých bohemů.
1: Komu chceš písničku věnovat?
2: Tobě, mě, všem, co strašej v tuhle nekřesťanskou hodinu a jsou jinde, než by měli být.
1: A že nás je,
2: prostě
1: veď.
2: Všem na pohodu, no, je nás hodně.
1: Je nás hodně, no, my jsme to tady říkali už na začátku vlastně hnedka po půlnoci v nočních jukeboxech, že nás je strašná jako masa lidí, kteří pracují přes noc, že člověk by řekl, že většina teda pracuje normálně ve dne, ale je tady obrovská masa lidí, která ponocuje a já jsem říkala, že mají můj obdiv, když pracují několik nocí v kuse. Že to je, že opravdu někdo to má úplně přehozený a nepracuje ve dne vůbec a pracuje jenom v noci. Jak to máš ty?
2: Ty, já úplně v pohodě, mě to nějako nevadí, spíš jako za volantem asi si myslím hodně řidičů má radši noc než den, protože je prostě klid, no.
1: A
2: těch lidí fakt dělají mraky, no. Když nám říkali, si pamatuju, že v noci dělají jenom ty horizontální sociální pracovnice, zloději a nádražáci. Ale ono to tak úplně není, no.
1: Není, no, je to tak, no. Jardo, písničku tady mám nachystanou, tak jdem na ní. Já ti přeju krásnou dobrou noc. Ahoj, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau, čau.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: My tady dnešní noc rozebíráme filmy, které se hodí na podzim, tak Hurvajs.
1: Una Bomber. Zrzený mladý intelektuál, který potrápil americkou FBI svými bombovými vynálezy.
0: Tyjo, tak já mám ráda tyhle ty filmy z FBI, to mě strašně baví. No a potom ještě tady psala Šárka, ahoj Katko, chtěla jsem jít spát, ale nejde to. Tady je taková dobrá party a film neporadím, na televizi se vůbec nedívám, protože poslouchám vás, kysáky, Šárka. To nás samozřejmě moc, Šárko, těší. No a my další písničku od Gigi D'Agostino věnujeme našim kolegům z Velínu, který se o nás tady, o nás celý barák tady starají, hlídají nás, kontrolují všechno. Tak pánové, tahle písnička je jenom a jenom pro vás.

0: Alan Walker nám dohrál na Radio Kiss a co nám bude hrát dál, to už nám řekne Diana.
1: Dobré ráno, Radio Kiss. Přeju všem krásný den a chtěla bych nechat zahrát písničku od BB Rexa New Religion pro všechny, co už jedou do práce jako já teď. Děkuji, Diana.
0: Dianko, tak já tě moc zdravím a přeju ti, ať ti to v práci rychle utíká. Písničku tady mám nachystanou a bude před náma poslední jukeboxové přání. Tak koho to bude? Telefonní číslo 210 323 323.

0: Jukebox. Jak jsem říkala, čeká nás poslední Jukebox své přání a to si vylosoval Krištof. Krištofe, ahoj, já tě zdravím a přeju ti krásnou noc.
1: Ahoj, ahoj Katko, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak pak noc strávíš?
1: Dobrý, jsem v práci.
0: Jo, a máš nějakou náročnou práci nebo pohodinda?
1: Ne, je to v klidu.
0: Jo, tak to je super. Tak Krištofe, ty jsi měl to štěstí, že jsi se dovolal do posledního jukeboxového přání této hodinky. Tak co ti můžu zahrát?
1: Witch Doctor od Cartoons.
0: Tak a komu bys si chtěl písničku poslat?
1: Chtěl bych to poslat všem kysákům a kysačkám, tobě do rádia a všem, co jsou v práci, ať se jim daří, ať už jim dobře zakončí.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, děkujeme za krásný přání. Do kolika pracuješ?
1: Do 6 hodin.
0: Takže opravdu jsme spolu celou noc.
1: Aha, ano.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, Krištofe. Měj se moc hezky a díky ti za zavolání sem k nám do studia Rádia Kiss. Měj se hezky, ahoj, čau, čau,
1: ahoj.

0: Otevíráme společně další hodinku nočních jukeboxů tady na Rádio Kiss. Od mikrofonu vás zdraví kysáci Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Já vás, kysáci, zdravím a vítám v další hodině nočních jukeboxů tady na Rádiu Kiss. Máme 8. října čtvrtek, kdy svátek slaví dámy s jménem Věra. To je i moje tchýně, které už jsem samozřejmě taky psala, takže pokud máte nějakou Věru, Věrku kolem sebe, tak ji nezapomeňte popřát a třeba koupit nějakou hezkou kytičku. No a já už teď vítám ve vysílání Rádia Kiss jednoho z hřebiků, Kuba konkrétně. Ahoj, Kubi.
1: Ahoj, Kati, rád tě slyším, zdravím všechny kysáky, ahoj, ahoj.
0: Děkuji ti pěkně, jak se máš?
1: No tak, musí to jít, když se nechce, ale pořád může být hůř, no.
0: Je to tak. Můj muž, když jsme spolu začali chodit, tak mi naučil frázi, kterou ho naučil někde v Kanadě nebo v Americe, kde hrál hokej, trenér a říkal, vždycky musí být hůř, aby mohlo být líp.
1: Přesně tak, je to tak.
0: Je to tak. Tak já doufám, že tě netrápí nic velkého a že se to rychle vyřeší a zase vysvětne sluníčko. Každopádně, to nejmenší, co pro tebe můžu udělat, je ti zahrát písničku. Jaká to já bude a pro koho?
1: Prosím tě, je to Ace of Base, Selaví. Mm-hmm. Je to určitě pro mý dva bráky, Marcelina a Merdu, pro Taťku Míru, pro chlapy z Regiosu, pro tebe do rádia a pro všechny kysáky, ať to máme dneska všichni dobře a vrátíme se hlavně všichni do pořádku a v klidu.
0: Dobře, tak jo, to jsi řekl moc hezky takhle na závěr. Kubi, já tě moc zdravím, pozdravuj bráchy a Taťku a zase někdy příště tady u nás na Kisu. Měj se hezky, ahoj, ahoj, ahoj. Čau, čau. Tak kysáci, 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss, kam mi pošlete vaši hlasovku.

0: Noční jukebox.
1: Kysáci moji milí, jdeme na další jukeboxové přání a já už mám teďka na telefonu dalšího z vás. Tentokrát bude song vybírat Honza. Honzo, ahoj, já tě moc zdravím.
2: Já tě taky zdravím a všechny posluchače.
1: Děkuji ti pěkně, jak se máš?
2: No, mířím do práce, takže ale nějaký malý páteček, takže je to lepší.
1: Já si myslím, ono už to uteče rychle, viď?
2: Přesně.
1: Tak, musíme tomu věřit. Tak Honzíku, co budeme hrát a pro koho?
2: No, zahrajeme si něco od Skutru. Mm-hmm. A bylo by to pro tebe do studia, pro mě, ať dojedu v pořádku a pro všechny posluchače a rádiáky.
1: Dobře, tak jo, ty jsi chtěl nějakou novou, tak jsme vybrali tu nejnovější z roku 2026, tak jdeme na ní, Honzo.
2: Dobře, super.
1: Tak jo,
2: děkuju.
1: Měj krásný den a hezký ten malý páteček. Čau, čau, ahoj, díky, čau, ahoj. Čau.

0: Dnešní noc jsme tady spolu rozebírali filmy, které by se hodily do pošmourného počasí teď na podzim. Pavle.
1: Ahoj Kači, ale z romantických filmů teď mi ukápala slza u Než jsem tě poznala, v angličtině je to Me Before You, a ze seriálu Jack Reacher, Yellowstone, Ranch Dattonových, Blacklist, NCIS, kde je Gibbs. Je úžasné. Mějte si krásně, Pavel.
0: Díky ti moc, Pavle, za tipy. Já tady mám ještě od Honzy dobré ranko, kdo by rád horory, tak za mě velice good. Chraně nás od zlého, doporučuji. Čauky Honza. Potom ještě malinký nám tady píše pro milovníky hororu název 31. No a potom ještě Roman. Čauky Katko, co rozprávku radši pozrět pod perinou. Perin Baba, no tak výborně, kysáci, máme toho hodně, hodně, tak doufám, že si z toho něco zapamatujete, protože jestli jste stejný jako já, tak už teď nevíte, co kdo říkal a člověk si to musí psát, takže já doporučuju, co jsem teďka viděla, to je na Netflixu a to je teda moc hezký film a to se jmenuje Doživotní šance. To je z vězení, a, ale všechno to tam dobře dopadne, myslím si, že je takový jako pozitivní na dnešní dobu. No a nebo právě i Perin Baba s dětma se zachumlat pod deku, taky to není špatný. Pokročíme v další hudbě tady na Rádiu Kiss, teďka třeba Fun Factory. Let's

0: Pojďme kysát si na další jukeboxové přání. Tentokrát se podívám na aplikaci Rádia Kiss, protože Péťa nám poslal zprávu. Tak chlape, co já ti můžu zahrát?
1: Dobré ráno, Káťo. Tak to je hlasce, co říká tvůj manžel, že se naučil tam v Kanadě nebo kde. Tak my jsme měli doma takové dekorek, belíček a tam bylo zase napsané nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř. Káťo, prosím tě, zahraj mi písničku od Pendulum Tarantula. Pro tebe a pro všechny kysáky, ať se nám to pěkně maká. Čágo, Petr Tyrol. Hola, lady!
0: Mě strašně baví, jak je vidět, že posloucháte to, co se tady říká, to, co tady rozebíráme, debatujeme, že na to vlastně i takhle okamžitě reagujete. Tak Peťo, moc ti díky za to a já vám všem přeju, abyste se měli dobře, aby jestli máte nějaký trable, nějaký chmury, tak aby zmizely a aby opravdu na vás na všechny už jenom slunce svítilo.

0: Jubox. Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a pak už kysáci je před náma hodinka závěrečná, takže vás čeká posledních 5 jukeboxů. Posledních 5 písniček na přání, takže žhavte linku 210-323-323 nebo mi to nahažte do apky Rádia Kiss, ať můžu vybrat zrovna vás a zahrát podle vás. Tak, teďka budu hrát ale podle Vojty. Ahoj Vojto.
1: Dobré ráno, ostrý obraz a dobrý zvuk, kačinko.
0: My jsme tady s Vojtou, přiznáme se, pokecali trošičku bokem a teda já musím říct, to je člověk, se kterým já se neuvěřitelným způsobem zasněju a my jsme se shodli na tom, že jsme národ švejku a že si ze všeho děláme srandu a že zaplať pánbu za ty dary, viď?
1: Přesně tak, takže nejde o život, kde budí.
0: Přesně, ano, ano, řekli bychom to i peprnějc, ale my jsme strašně slušní, že jo, takže my to říkat nebudeme, ale naprosto vím, o čem mluvíš a absolutně s tebou souhlasím. Tak Vojtíšku, co ti můžu zahrát a pro koho to bude?
1: Jo, vybrali jsme Lunetiky a teď přemýšlím, kterou jsme zvolili, ať je hudba Twile.
0: Ano.
1: Já už jsem starší pán, já už jsem pán po 30, já už je na to zapomínám.
0: Já ti to položím.
1: Jako první zvýšený podlaží už je jako problém. A vybral jsem to pro všechny řidiče a polovodiče a pro kluky a holky z pardubické pekárny, pro hovězáky, masáky, bourače a taxikáře. A samozřejmě kačinko pro tebe.
0: Já ti moc krát děkuju, trošičku si sklidoval o to, že tam musíš tut, po 30 starší muž. Pane bože, já teda nechci machrovat, ale ona tady byla anketa o nejoblíbenější písničku Lunatic a já jsem hnedka od začátku tipla, že to bude Ať je hudba tvůj lék a vyhráli to. V pátek jim to tam předávali na koncertě, že to byla tahle ta písnička. Nechci machrovat, měla jsem pravdu, jako vždycky.
1: No tak, samozřejmě. Nebudu ti odporovat.
0: Mě vlastně nebaví mít pořád pravdu, rozumíš, jo?
1: Nebudu ti odporovat, pak bych se dostal na blacklist a bych se to nikdy nevzala.
0: Vojtíšku, mám to tady nachystaný. Strašně ráda jsem tě slyšela, prodloužil jsi mi život, zasmála jsem se s tebou a určitě zavolej zase příště, já budu moc ráda. A určitě i kolegům, protože oni se taky rádi zasmějou.
1: Měj se
0: krásně, ahoj, čau. Rádi.

0: Otvíráme závěrečnou hodinku nočních jukeboxů na rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá. Krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já vás kysáci vítám v závěrečné hodince nočních jukeboxů. Ještě spolu strávíme necelou hoďku a pak už se odporoučím a pustím tady samozřejmě ranní trojku. Tak vrhám se na vaše jukeboxová přání, protože teda tu poslední hoďku se s váma roztrhnul pytel a je tady toho mraky. Tak, Karolínko.
2: Ahoj, dobré ránko, nechci nikoho rozlobit, ale já už mám dneska páteček, tak jestli byste mě k tomu mohli zahrát nějakou příhodnou písničku, děkuju moc, ať to uteče, ahoj.
1: Ale jdi ty holka, nechci někoho rozlobit. No, tak kysáci, nezlobte se na ní. Spousta z vás mi tady dneska říkalo, že už mají malý páteček, že už to vlastně bude dobrý, takže držme si palce a vydržme. No a co budeme hrát, Míro?
3: Dobré ráno, kočko Zaremi, prosím, míraj, když nemůžeš, tak přidej víc, pro všechny kysáky, hlavně tebe do studia, pro tu naši noční letku, čauky, Míra z Olomouce.
1: No a ještě jedno krásné poděkování od Péti.
4: Ahoj Káťo, u vás si písničky nemusíme přát, stačí jenom pomyslet. Miluju posledního Mohikána. Moc děkuju, Petra.
1: Je, tak moc krát děkujeme za takhle krásnou zprávu. Nezvlád.

0: Noční Jukebox.
1: California Dreamin' nám dohrál na rádiu Kisa, co bude hrát dál, to už nám řekne Kuba, kterého mám na telefonu. Ahoj Jakube, já tě zdravím.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj. Tak Kubi, ty jsi mi řekl, co jsi dlouho neslyšel a co na tebe někde vyskočilo a že bys si chtěl od nich písničku. Tak kdo to je, povídej.
2: No, původně jich bylo 7, teď už jich jenom 5 a jsou to S-Club.
1: S-Club 7, přesně je to tak. A já jsem si myslela, že sáhneš po nějaký klasice, že to bude třeba Don't Stop, anebo ta druhá Bring It All Back To You, a ty ne, ty jsi vybral úplně něco jiného. Jakou jsi vybral písničku, řekni nám.
2: Hele, dáme si Reach.
1: Přiznám se, že jsem si musela pustit mimo tady takhle éter, abych si osvěžila, jaké je to písnička. Samozřejmě známý, že jo, na S-Club jsem koukala i na ten seriál Děti 90. Taky. Tak která se ti líbila nejvíc, povídej.
2: Tenkrát jako mladý kluk, tak Joe, že jo?
1: Blondýnka, ta i jako vlastně nejvíc zpívala a krásně zpívala. To je pravda.
2: No, to posoudit neumím.
1: Aha, tak já ti řeknu, krásně zpívala a velmi dobře zpívala. Tak komu by si chtěl písničku poslat?
2: Všem, kterým se by se mohla líbit, to za prvý, který si na ní vzpomenou, a taky všem, který potřebují nějakou dobrou energii po ránu.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, tak jdem na ní. Měj se krásně, Kubi, ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: No a ještě než ukončím tento vstup a pustím S-Club 7, tak chci poděkovat Péťě, která mi tady reagovala ještě jednou a přála mi krásný den. Péťo, já tě taky moc zdravím a ty si říkala, jdu do práce zachraňovat životy, no tak ty máš na mráčku rozesláno, holka naše. Ahoj, měj pěkný den. Radio Kiss.

0: Krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, máme tady čtvrtek 8. října, kdy svátek slaví Věra. Tak Věrušky, krásný sváteční den, pořádně si to užijte a vy kysáci, jestli kolem sebe máte dámu s tímto jménem, tak ji nezapomeňte popřát hezký svátek. Já se vrhám na další jukebox své přání, protože Pavel nám nahrál hlasovku do aplikace Rádia Kiss.
1: Hezké dobré ráno, to by do studia i všem kysákům. Jestli by bylo možnost nějakou písničku od Boba Marleyho pro všechny, co jsou na cestách, pro všechny, co to zrovna vstávají, anebo se chystají se jít spát. Díky, hezký den.
0: Wow, Bob Marley, to je ale výběr. Taky sáci, co to bude potom? 210, 323, 323. Teďka máte poslední šanci nechat si zahrát váš oblíbený song.

0: Oblíbený americký zpěvák Justin Timberlake nám dohrál na rádiu Kiss a Zdeněk nám řekne, co mu pustíme teďka. Ahoj Zdendo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání rádia Kiss.
1: Ahoj, ahoj, já jsem moc rád, že jsem se takhle po ránu asi poprvé dovolal.
0: To mě velmi, velmi těší. Zdendo, odkud jsi a jak se máš, nám řekni.
1: Tak já jsem z Holomouce, teďka frčím do Bohumína na pracovně a mám se tak nějak čile, dobře jsem se vyspal.
0: Tak to je. Přesně tak, to je základ. Dobrý spánek to je, paneo. Tak Zdendo, ty jsi říkal, že jsi se k nám dovolal poprvé, tak co já ti můžu zahrát?
1: Od Davida Getty a dalších Run Run River.
0: A komu bys si to chtěl věnovat, ano.
1: Jo. Tak moc rád všem, co takhle ráno vyráží v rámci naší branže, to znamená všem jeřábníkům a klukům, co řídí kamiony od firmy Haniš. A především rád bych to taky poslal svojí rodině, kamarádce Lence, co dneska odletá do Švédska a všem třeba, kdo tady tu písničku mají moc rádi.
0: Dobře, tak jo, mám ji tady nachystanou. Zdeňku, já ti přeju krásný den a díky ti za zavolání sem k nám do studia Rádia Kiss. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky,
0: čau, mějte taky, ahoj. Čau. Rádio Kiss.

0: Kysáci, přišel čas se s váma rozloučit. Já bych vám chtěla poděkovat za dnešní noc. Musím říct, že jste byli strašně milí. Já i hledám výraz, ne netradičně, vy jste vždycky, ale dneska to bylo až nadstandardně, tak bych to řekla. Nadstandardně milí, chodili mi tady tak krásné zprávy a i ty telefonáty, až jsem se tady skoro dojímala. Takže mockrát vám děkuju za dnešní noc, byla úplně famózní. Mějte krásný den. Věrky, ještě jednou, všechno nejlepší k vašemu svátku dnešnímu, pořádně si užijte dnešní den a udělejte si ho hezký. No a já se na vás, kysáci, budu těšit zase za týden ze středy na čtvrtek tady v nočních juboxech a protože jsou to juboxy, tak ještě jedno juboxové přání jdeme splnit tentokrát Radomírovi.
1: Ahoj tíkači, prosím o zahraní Seše Stay a bylo by to pro všechny kysáky, tobě do studia a pro moji drahou polovičku Janču, která určitě spínka. Díky za zahraní Radomír a pozdrav z Irlandie a volume doprava.
0: Tak Radomíre, moc tě, nebo Radomile, moc tě samozřejmě zdravím do Irska a s vámi se, kysáci, loučím. Mějte krásný den, už tady pouštím tu ranní trojku. Loučí se s váma Katka Brzbohatá, no a teď už ranní kys.

0: KIS počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové vůči komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Eva Pavlová v úterý zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, i když termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezidenta za neúčast u voleb kritizují i opoziční politici. Evropské státy berou vážně hrozbu hybridních útoků. Připravují se i na možnost, že při případném dalším útoku dojde ke ztrátám na životech. Obavy Evropy podtrhl úterní incident, při kterém drony napadly a zničily dvě civilní lodě ve vodách Bulharska. A teď zpátky domů.
2: Jedna z nejvýraznějších dominant Jičína získala ochranu. Ministerstvo kultury prohlásilo Valdštejnovu Lipovou alej za kulturní památku. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí má 1140 líp. Při případných zásazích bude nyní nutné vedle ochrany přírody zohlednit také její historickou a kulturní hodnotu.
0: Sport.
1: Německý fotbalový klub Bochum zakázal svým fanouškům hromadné poskakování v jedné z částí stadionu. Pohyby tribuny totiž způsobují některým divákům nevolnost. Zákaz má platit až do roku 2028, než bude tribuna ke stání zmodernizovaná. Za námi jsou zprávy a slovo už má Raníky se s Míšou, Romanem a Patrikem.
3: Jsme tady na chystání. Vteřina přesně je 6 hodin.
4: Dobré ráno.
3: Pěkné ráno, je today zprávě teď superhero.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: A jestli vám při čtvrtku můžu něco doporučit, tak se pojďte podívat na náš Facebook, protože včera jsme splnili opravdu originální přání naší posluchačce Kačce a i my tady z toho ještě pořád žijem.
1: Červenýho drakouše, jak jsi to tady Patriku přejmenoval, kterým Katka přijela, jsme včera podepsali. Ježíš, to bylo tak hezký, já jsem tak rád a my všichni Katku viděli. Navíc nás až překvapilo, jak chudák malá nervózní z nás všech byla. Opadlo to z ní, pak si to opravdu jenom užívala. My jsme s Katkou a s jejím synkem prožili celé dopoledne, poledne. Byla to seranda, bylo to skvělý, to video opravdu stojí za to.
0: Mě hlavně pobavilo, jak Kačka přijela s tím, že já jsem se namalovala, já se normálně nemaluju, já jsem se nemalovala asi rok, jo.
2: Nejvíc, jak jsme to podepisovali, poprvé jsem se podepsal na plech, na kus auta a musím říct teda, že to vypadalo hezky, že jsem pak koukal.
1: Častý dotazy jsou o tom, jak dlouho to vydrží. No to je otázka, to nám Katka potom ještě musí dát vědět.
0: Já jsem se o tom s Katkou bavila a ona říkala, že si to nějakým způsobem nechá zalakovat, že už to má vyřešený.
2: Takhle, vychytrali.
1: A klobouk dolů před touhle holkou, která je s námi už spoustu let. Ona říkala, že krásný bylo to, že si jako prožívá hezký časy s námi, jako kdyby jsme byli její rodina. Hmm. Akorát to není ono v tom, že ona s náma mluví, ona nám posílá hlasovky, ale my s ní nemluvíme. Respektive mluvíme na ní, ale jenom přes rádio. A včera jsme si povídat mohli. A ona opravdu maká. Vemte si to, že díky své práci vstává po druhé hodině ráno.
2: Jo. Od pondělí do soboty, to je brutální zápřah.
0: Málo kdy se mi stane, že potkám takhle osobně někoho, kdo vstává dřív jak já, že se s ním popovídám a říkám si, ty brďo, co to musí být? A ptali jsme se jí, v kolik chodíš spát, a ona říkala, že nějak kolem osmí, že bych chtěla chodit, jenomže, že jo, jak tady byla i se svým synem, že jo, Standou, tak...
1: Pokud byste chtěli Katce dopřát to, aby nemusela vstávat tak brzo, tak přestaňte odebírat noviny.
2: Počkej, a to by možná neměla práci zase.
1: Beru zpět. Objednávejte noviny, ať si vydělá peníze. Katka si je zaslouží.

0: Lidi, tak my se tady bavíme o doručování novin, respektive o Katce, která takhle pracuje. A on je dneska Mezinárodní den doručovatelů novin.
1: Wow! No hele!
0: To se hodí.
1: Proč jsme nepodepisovali to auto dneska?
2: Tak to víš, no.
1: No ty, ne, protože ale to bychom nedali dohromady celý tým.
2: No, protože jsme tady včera ano, měli parťáky kvůli poradě, jelikož jsme dávali bojovou radu ohledně O2 Areny.
1: To je pravda.
2: Takže už jsme nachystaný na 21. listopadu. Navíc dneska slaví narozeniny Peter Genebajot Hernandez.
0: To je on?
2: To je jeho jméno, já jsem určitě špatně vyslovil, ale to je jeho původní jméno, Bruna Mars.
1: Ještě jednou.
2: Peter Genebajot Hernandez. On se totiž narodil na Havaji.
1: Oh.
2: A jeho tatínek mu říkal Bruno. Mm-hmm. Sám Peter si připadal jako z jiné planety, proto Mars. A to není kachna, dáváme vám to zadarmo.
0: To je dobrý.
2: Opravdu se takhle Bruno Mars pojmenoval.
3: Třeba má kamaráda Pítra Pluto.
1: Nevzdálený bratranec a ještě nevlastní.

0: proč jsme si nepustili píseň, která je ještě lepší než tenhle originál.
1: Ne.
2: Jo, je to pravda. Měli jsme pustit spíš tu lepší.
0: Bylo to lepší, když to dostalo přes 90%.
1: Jako moje sama.
0: Toto je Patrik. When I met you in the summer.
1: Summer.
0: To my heartbeat sound.
1: Děkuji, že ne.
0: Tak jo, je na čase profouknout komín.
1: Proč?
2: Proč?
0: Proč? Protože zítra, a vlastně už dneska, se to pěkně zlomí. Věděli jste ty teploty?
2: Jo.
0: Mrkněte na předpověď. A každý řeknete, vidíte, že uděláte nějaký citoslovce.
2: Udělám citoslovce, jo.
0: Tak tohle jsem nečekal, dobře? Tam ti někdo ten komín, ale pořád mě profouká.
2: Fuj.

0: ptala, jak se to dělá. A já jsem si na to nevzpomněla, že jsem zase chtěla zavolat, protože já to vždycky udělám jednou za půl roku a zapomenu na to.
1: Takže ty tam potřebuješ přidat ten tlak.
0: Já tam potřebuju přidat tlak a on mi to ukazoval, ten revizák,
1: no,
0: že se tam otočí nějakým šroubečkem.
1: Tak, a do toho dáš brčko a začneš strašně foukat a nafoukáš tam ten tlak.
0: Ale já se do toho bojím šahnout sama.
1: Není tlak?
0: Jo, není tlak, není.
1: Neteče voda, jo.
2: Dědictví.
1: Dědictví.
0: Ano.
3: No jo, ty jo. Takže připravme se na to. Za chvilku začneme pomalu i přezouvat. Profíci možná už i začnou, protože pokud teploty padnou hodně po 10 stupňů a jezdíte-li v noci, už je to rozumný.
2: Ach jo, já mám zase ošklivý disky zimní. Vždycky vídám ty videa všude z těch letních, kdy máš takový jako hezčí, a pak ty zimnější, který už třeba nemusí být až tak pěkný.
0: Tak jestli chceš, tak my se ti na ně podepíšeme, aby byly hezčí.
2: Jo, skvělý, děkuju.
3: Já už se, my se ti na ně složíme.
0: Jo, takhle.
2: To by šlo.
3: Koupíme Patrikovi kola.
2: Jo.

0: Kyskysem za volantem po celé republice.
1: Rychlé dopravní info na D1 mezi 14. a 24. kilometrem ve směru na Brno, někde u Kunic, je kolona dlouhá skoro 10 kilometrů. Na silnici 38

0: Němcům u Svojkovice střetla dodávka s osobním autem. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most po nehodě auta s motocyklem neprojedete pravým jízdním pruhem. Tak šťastnou cestu. Yes.
1: Martinez, the ready girl. Come on.

0: Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty dnes klesne o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, prodávat se bude na nejvýš za 46 korun a 7 haléřů za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Současně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vesmírná společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska jedná s bankami a investory, aby získala 40 miliard dolarů, tedy zhruba 866 miliard korun. Hodlá je použít na nákup čipů od firmy Nvidia. Důvodem je rozvoj umělé inteligence a SpaceX není jediná, která si potřebuje na podobné účely půjčit.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Tolik zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Za minutu bude půl sedmé a upřímný dotaz, respektive hlavně by byla upřímná potom ta odpověď.
1: No.
0: Dostali jste se někdy do potyčky s nějakou mafií, nějakým gangem?
1: Tyjo, a ne?
0: Já jo.
1: Jo.
2: A v jedné práci, když jsem to zjistil, že něco takového se tam děje, tak jsem pak radši rychle skončil, ale musím vám říct, byl to fakt divný pocit.
1: Já taky vlastně. V počítačové hře.
0: Mafii si hrál.
1: Jo,
2: Thomas
1: mafie.
2: Angelo. Don Salieri.
0: Dobré ráno, prosím o zahrání písničky pro naší mistrovou Věrku k svátku. Je to nejlepší mistrová. Vše nejlepší přeje polský gang. Jo. Hele, upřímně, já bych si je radši nepoštvával proti sobě, já bych jim radši zahrál, protože jo, to nevíš, jo. My potom pojedeme z moderování nějakýho plesu, někde tě zastaví v noci a...
2: Jsem dobrý, pan Anděl, co vy teď šucháte na D1? A já bych řekl, ona ljubí podarače.
1: Počkej, takže zahrajeme jim nějakou písničku? Tady?
0: Chtělo by to něco typicky polského, aby nás brali jako přátelé. Počkej, a vůbec tak... si nás radši nevšímali.
1: Dobře, tak aby to pochopili. Dzień dobry, nechce mi kłopotów, więc zagramy wam piosenkę.
2: Písenke?
1: Dobré ráno, nechceme žádné problémy a zahrajeme vám písničku.
0: Jak se řekne polský ranní šot?
2: Ranní bum bum.
3: Ranní šot. Tančuvala ryba s rakom, ryba s vekom a Petruška z plastrna,
0: to se bude líbit.
2: Ne,

0: Věrky, všechno nejlepší ze studia Rádia Kiss.
1: Je, a když vidím DJ Housecat v playlistu, nedali bychom si to v tom remixu s Gigim, to už jsem dlouho neslyšela.
0: To tu dlouho nebylo.
2: Jo, Lamour du Jura, jak k tomu je.
1: Ano, ano.
0: Tahle verze, viď?
1: Jo.
0: Jo, to má atmosféru. To ti úplně říká, vstávej, vstávej.
1: Dobré ráno.
2: Semínko holala, vstávej.
0: Čtvrtek, za chvíli víkend a bude zima.
2: No,
0: bude
1: ne,
0: zima.
1: Nebude.
0: Bude mráz. Ano, fuck you.

0: Gigi D'Agostino, DJ na House Cat. Když jsme se tu bavili o polštině, tak lehká lehce lekce polštiny právě teď.
1: Ne.
0: A to není nic špatného.
1: No, to je mi jasný.
0: Ne, není fakt, mě je to trošku takový zajímavý.
2: Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat.
0: Ne, to, co myslíš, tam to není.
1: Fakt jo.
0: Ne, to není.
1: Tak jo, tak povídej.
3: A víš, jak se řekne polský ježek? To je kaktus pochodový.
1: Tak to bylo v pohodě.
2: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
4: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
2: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
4: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up.
1: Je to tak, Míšo, někdy prostě člověk udělá chybu, i když se sebe víc snaží.
2: Jo.
1: Jsi včera začala chodit na lekce angličtiny, jsi měla chodit do úplně jiný jazyk.
2: Jak to?
1: Na polštinu.
2: Pro.
1: Všichni tady řeší, Skype začal.
3: A víš, jak se řekne polský ježek? To je kaktus pochodový.
1: Kazi?
4: A jestli pak víš, jak se polsky řekne, utvořte zástup. Proše pána, aby stanul pán za pána tak, aby pána spoza pána nebylo vidno.
5: Dobrý.
2: Dobrý.
1: Kdo nás měl učit polštinu? Eva.

0: jo, hezká ta polština bez tak. A ještě Tomáš pro nás má dva polské výrazy.
1: A víte, jak se řekne krysa polsky? Gangster kanálovi. A nebo třeba taková tchyně? Baba přebytečná.
2: Fakt jo.
3: Já to nevím. Ošklivý.
0: Možná. A co je tohle, hele? Dělné gumíši po leše bušujou, sani i kabí vťož tam coť chcou. Grafi mondrala. Poznali jste gumítky?
3: Ano.
0: Ale polsky.

0: Chris Cross, 6:45 a dneska je čtvrtek 8. října.
1: A to je Světový den zraku.
2: Romane. Braille.
0: Věděli jste, že podle jednoho z průzkumů má nějakou oční vadu 6 z 10 českých řidičů.
2: Řidičů,
0: no.
2: Nedivil bych se, ale.
0: Ale co mi tady pan chytrý říká, Světový den zraku letos připadá na 9. října, kde jste to tady vzali, to 8. října.
2: Druhý čtvrtek v říjnu by to měl být 8. října, dle mě.
1: Ano, my se díváme na stránku daysoftheyear.com. A když je to světový, tak by to mělo být po celém světě.
2: A nevidíš
1: na to špatně, Romane?
2: A když napíšeš do Google, tak ti to opravdu taky vyjede, že to je 8. října.
1: No, takže já si myslím, že 8. října.
0: 9. říjen, jo. Ještě si to ověřím na jedné ze stránek, která nikdy nelže. Mm-hmm.
1: A Romane, víš, že jeden ze tří moderátorů má taky oční vadu.
0: Hele, fakt, že ne. Vicky, ta tvrdí, že to je dnes. Světový den pošty zítra bude. Světový den tažných ptáků.
1: Pošta, ano,
0: bychom si taky mohli zahrát. Tak budeme věřit, aby jsme tady nevypouštěli jednu kachnu za druhou. Jednu nechtěně už jsme totiž do světa poslali, že jo?
1: No já úplně nevím, já se to snažím dohledat.
0: No píše nám tady hodně lidí, že jsme se dost jako
1: spolali. Já tady nacházím pořád něco jiného.
2: Mají pravdu, Míšo, je to kachna.
0: Ve 8:45 nám zavoláte, možná i kvůli tomu zraku.

0: accent?
1: Ne.
0: Ne.
1: Taky ne?
0: Mm-mm.
1: Ještě ne, šeska?
0: Mm-mm.
1: Kolik hodů to musí být?
0: Mm-mm.
2: Háže špatný člověk.
3: Šestka!
0: Hele,
3: mám tam, je tam.
0: Po šestý, ne?
3: No, asi jo.
1: Blíží se to, blíží. V 7 ráno zase budeme rozdávat peníze. V soutěži 7-7. Na kom to je tento týden, Míšo?
2: Na mě.
0: Ano.
1: A daří se ti?
2: Ano, včera se zadařilo.
3: To má hezký dojezd, ta písnička, to ani nevím.
1: To je definitivní dojezd, tohle.
3: Čeho?
1: Nevím. Možná nás je čtvrtek. Kysáci už to mají možná plný brýle po tomhle týdnu.
2: Jedna.
3: No to nechci.
1: Nevyplýtvej si štěstí, Míšo.
3: Pojď.
2: 4. 3.
3: 2.
2: 3.
1: 1.
2: 4.
1: Bum.
2: 3.
1: Tak, dobrý, no.
2: Dobrý, štěstí pořád ještě mám ušetřený.
1: A tohle se ti taky líbí, co, Patriku?
3: Novej Timmy Trumpet, Chase the Feeling, za mě top písnička.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Jardo.
2: Dálnice D8, směr Praha, 2. kilometr, brzdí se do kolony, jedeme 40.
1: Děkujeme za info. Na dálnici D11 u 25. kilometru ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do dopravního značení. Na D1 mezi 213. a 207. kilometrem ve směru na Brno jsou velké kolony. Michale.
3: Českých Budějovic do Třeboně, tak kilometr před Třeboní je po pravý straně auto City do Příkopu.
1: Díky, auto v Příkopu je i na silnici 34 u Libína.
4: Bouralo se v Praze v ulici 5. května směrem do centra a v Brně je dneska po ránu rušno, protože se tu řeší hned 2 nehody, a to v Jihlavské a v Gajdošově ulici.
1: Za chvilku soutěž 7 v 7. It's been a really, really messed up week.

0: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Kiss. Počasí.
10: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Hypotéky v Česku znovu výrazně zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79% a to je nejvyšší od června 2024. Podle analytiků se lidé levnějších hypoték jen tak nedočkají. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o epidemiologické situaci řádně informovalo. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. A teď zpátky domů.
11: Na jižním městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut. Jeho výstavba vyšla hlavní město na 664 milionů korun bez DPH. Praha plánuje či staví i další P plus R parkovací domy u stanic metra Zlíčín a depo Hostivař nebo u Smíchovského nádraží.
9: Sport.
10: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska. Za námi jsou zprávy a teď už soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
9: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.
12: Yes. It is not that funny.

0: sedmé hodině. Ano, bude se soutěžit. Včera jsme tady vypálili poslední konfety. Nikdo jsme včera odpoledne nestihli pro ně zajít. Jak to uděláme? Uděláš je zvukově, Patriku?
1: Asi jo, něco jako puf.
0: Pokud tedy padne šestka.
1: Jo.
0: A rozdáme až 7000.
2: Bylo 7 hodin ráno.
3: A na rádiu Kiss
2: začíná soutěž 7-7.
4: A to každé všední ráno. Dneska se dovolal posluchač Vláďa. Vláďo, dobré ráno.
0: Ahoj.
5: Ahoj, dobré ráno.
4: Vláďo, podej hlášení, jak to vypadá na silnicích? Není tam už ten bílej nesmysl na silnicích?
5: Ale žádná mlha nebyla, ale D5 před Prahou je otřesná.
0: Ajajajaj, stojíš v koloně.
5: To teď už ne, zaplať pámu, teďka stojím na parkovišti, ale před chvíli jsem ještě byl.
4: Takhle, tak ony ty kolony se budou lépe určitě zvládat, když budeš vidět, že ti něco přijde navíc na účet.
5: Tak to určitě.
6: Takže jdeme házet. Mám v ruce kostku, mám před sebou věž. Kostku házím do věže a číslo, které tam padlo.
0: Míša se směje.
6: Já se vždycky směju.
0: No, teď tak nějak jinak.
6: Já se vždycky směju jinak.
0: Ne.
6: Víme, že posíláme peníze, to víme.
0: Jednička.
1: Ne.
6: Jo.
0: Je tam.
6: Je tam. Vláďo, je tam jednička.
0: To dneska není ani na nádrž.
5: To je jedno, ale lepší něco než nic.
0: To máš pravdu.
6: Jo,
0: ty jsi
6: to
0: dobrej.
6: Je pravda.
0: 1000 korun posíláme. Vláďo, tak dobře dojeď a zas někdy zavolej. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Díky, ahoj, ahoj.
0: Čau, čau.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Hele, dneska je ten den, světový den zraku. Brejle nemáš, není tam víc teček na té kostce nahoru.
6: Kdyby si je měl, mohl bys mi je půjčit.
0: Hele, nech to!
2: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: chcete odhalit zákulisí soutěže 7-7?
1: Jistě.
2: Ano.
3: Pst, pst. Romane, tak soutěž 7-7. Platí to, zablokuj linky, já ti zavolám na tvůj soukromý telefon a výhra se dělí na půl, jo? Ale pst.
2: Tak takhle to je.
4: Dobře.
5: To by bylo, kdyby to takhle fungovalo.
4: To z té tisícovky moc nemáš teda.
5: To se směješ jako Ríšo.
2: Takhle šeptáš?
5: No, já se mi prostě nějak nezadařilo. Zrovna v tu chvíli.
0: Vidíš to, Nanuku, on se jmenuje Nanuk.
5: Já bych ti to ani potichu nemohl říct. Ale zítra volej.
1: 210.
2: 320.
5: Miláště.
2: To je ono. Bože, to by to připomnělo Miláška.
5: Kdo by má ponožku?
2: A kdo by má...

0: zamilované a možná i zamilovaného Michala Kavalčíka, který
1: jak dlouho jste čekali na svého partnera či partnerku? Než si to třeba doma nějak vyřešil, než třeba někdo zjistil, že vůbec vy existujete. Až potom po nějakých letech vám někdo řekne, já už tě 3 roky tajně miluji.
2: Já jsem doma nemusel nic řešit, já jsem viděl, říkám, ha, ty seš moje a bylo. Ne, takhle to zase bylo namyšlený, ale pojďme si pustit vaše nejlepší odpovědi.
3: Tak já jsem se svojí nynější ženou chodil ve 14 a v 15, takže 2x. Samozřejmě to nedopadlo a po 30 letech jsme se opět sešli, když ona si něco prožila, já jsem si něco odžil. No a teď je to rok, co jsme svoji a od té doby vlastně uplynulo už 32 let.
4: Tak my jsme s manželem kolem sebe chodili 13 let. Wow. Buď měl on někoho, nebo já. Tak jsme se tak oťukávali, pokukovali po sobě a po těch letech jsme spolu vyrazili na silvestrovskou party a už je tomu 7 let, co jsme spolu.
1: Máme tady vítěze!
5: Asi ve 12 jsem se zabouchla do kluka přes počítač, přes hraní online her. 3 roky jsme chatovali, volali si přes Skype všechno, pak jsme ten kontakt utli s tím, že on mi napsal, že na mě počká a o 12 let později jsme se opět

0: Chtěla jsem vám položit klasickou otázku, co vás zaujalo na internetu, protože mě tam nezaujalo asi vůbec nic.
1: Za to mě jo, a musím říct, že tohle podepisuju. Páry se stejným hudebním vkusem mohou mít pevnější vztahy, ukazuje studie. Páry, které poslouchají například stejného interpreta, mají potom větší něhu a blízkost sami sobě. A to já podepisuju, protože když jsme byli s mojí ženou na festivalu v Miami tenkrát, tak tam byl jeden DJ, který hraje jakože fakt tvrdší drum and bass. A já říkám, ježiš, mě se to líbí, říkám, ale to se mojí Míše líbit nebude. A Míša říká, ježiš, to je dobrý, já říkám, já tě miluji.
2: Začněte stříhat metr, 77 dnů do Vánoc, 36 do začátku pohádkových trhů. Takhle zní nadpis. Už brzy totiž začne na radničním náměstí ve Vídni jeden z nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě. Jo lidi, tak nejenom, že jsme se tady bavili o tom, že se teď bude lámat počasí, už do zítřka, ale zároveň ano, začnou vánoční trhy a my budeme chodit na svařák, na punč. Na bramboráky, trdelníky.
0: V obchodech už to jede naplno, já už jsem viděla vánoční výzdoby a tak dále.
1: Bez tak to máme skvěle vymyšlený, po vinobraních začínají trhy.
3: Hele. Dobrý.
4: Raní kys, každý všední den od 6 do 10.

0: ještě.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Dálnice D8, směr Praha, 2. kilometr. Brzí se do kolony, jedeme 40.
3: Jardo, díky, zdravíme i na D5. Od 8. kilometru při příjezdu do Prahy taky velké kolony. Martine?
4: Dopravní nehoda jednoho osobního vozidla, který sjelo z vozovky ve směru na Třeboň, Budějic. Je to v nepřehledném úseku na místě policie, řídí to kyvadlově.
5: Na silnici 7 u Prahy se srazily 3 osobáky, přímo v Praze řeší nehodu v Poděbradské ulici a dál se bouralo v Plzni, v Gajdošově a v Brně.
3: V Gajdošově.
5: V Gajdošově.

0: Quiz počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: První splátku z evropského obranného nástroje SAFE ve výši 309 milionů eur, kterou Česko obdrželo v úterý, využije ministerstvo obrany na výdaje spojené s projektem vojenského využití dálnice D11. Další peníze z unijní půjčky, která činí přibližně 2 miliardy eur, mají směřovat mimo jiné na tanky Leopard a vozy Tatra. Americká armáda testovala elektrické rukavice, které by v brzké době mohly obdržet imigrační agenti v amerických městech. Rukavice mají pomáhat při zadržování migrantů nebo zvládání protestů. Nástroj údajně způsobuje silnou bolest a pomáhá dosáhnout okamžitého uposlechnutí.
0: Sport.
1: Basketbalisté Slavie Praha vstoupili do Ligy mistrů v azylu v Pardubicích vysokou porážkou s německým šampionem Albou Berlín 86-110. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu v Bilbao. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: Terko, děkujeme. Všechny kysáky zdravíme, naší Katku nejvíc, kterou jsme včera poznali, a za chvilku jí chceme všichni pozdravit.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ranní výzva.
1: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
2: Až z Bruntálu přijela posluchačka Katka, která si přála svoje auto podepsat od celého týmu nebo alespoň většiny týmu Rádia Kiss.
3: Takhle o tom vyprávět, to není ono. Vy byste to měli vidět. Krásný video je na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu, mrkněte na to. Hlavně uvidíte naší nádhernou posluchačku Katku, která nám vyrazila dech ve chvíli, kdy přišla sem do studia. Ona byla normálně v barvě Rádia Kiss.
1: Ano.
2: Mm-hmm. Vymoděná, krásně.
3: Neuvěřitelný to slušelo. Poznali jsme jejího syna, Standu, který to taky všechno zvládnul. A nejvíc údivu byli kolegové, například Radek, který chtěl zapsat toto autíčko červené do Guinnessovy knihy rekordů, že bylo schopno dojet z Bruntálu až do Prahy.
2: Ten z toho byl udivený a Katka říkala, tady ten můj drakouš, ten dojede kamkoliv.
1: Hlavně Katka sama o sobě má to autíčko krásně vyzdobený, všimli jste si to. Na sedačkách, trička, Rádia Kiss jako potahy vzadu, polštář Rádia Kiss, samolepky, naprosto skvělý.
3: Taky jsme s ní strávili, řekl bych, aspoň trošku času, pár hodin, což bylo dobře, jsme poznali Katky život. Padla nám brada. Ta holka vstává někdy kolem 2 hodiny ráno. Já si někdy občas postěžuju, že vstáváme po 4. A říkám si, anděli, jako hele, podívej, jsou tady lidi, kteří to mají mnohem náročnější.
2: Přesně tak, jak to začala říkat, tak jsme oba měli pusu dole a říkali jsme, no, tak my si stěžujeme.
3: Denně, že jo, neustále. Takže zdravíme i její kolegyně, který moc chválili, taky nám nahrávali hlasovky, ale hlavně hlasovku nahrála sama Katka.
4: Krásné ráno, ranní trojko. Takže včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov, to poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo, prostě úplně naprosto boží, všecky strašně zdravím a jsem v pořádku doma. Ahoj.
3: To je dobře. Katko, to bylo pozdvižení i tady pro kolegy z Primy, protože my jsme zaparkovali tvé autíčko přímo před recepcí. Včera, no, všimli jste si, vždycky všechno rozebírají, povídají si, stáli, koukali a nestačili se divit. Co se to tady děje?
2: Je pravda, ty bandy bývají vždycky otočený úplně někým jiným směrem.
3: Jo. Tady celý tým Kissu a oni jsou někde u nějakého auta a furt tam něco píšou na něj.
1: A je hlavně moc hezký i pod videem, jaký píšete krásný komentáře a jak to Katce přejete.
5: Tak co víc Katce jenom přát, auto už má podepsaný, tak snad jenom ať má krásný čtvrtek.
3: To je pravda, děkujem a my jedeme dál, protože výzvy plníme týden co týden a v pondělí vám chceme oznámit další.
2: A bude to trošku jinak, protože naopak oproti letošnímu týdnu, to je výborný obrat.
3: Já řekni letošní týden.
2: Super. Naopak tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
6: Lína Huba, holí neštěstí.

0: tak mezi námi třemi? Je všechno v pohodě?
1: Jo,
0: jsi. Jo.
2: No, dejme tomu.
3: Míšo, copak, nějaká unavená, musíš to ještě chvíli vydržet, ale konec týdne se blíží. Čau, Spike.
2: Spajku, můžu být upřímná.
0: Oni už si toho všímají, posluchači,
2: viď? Já bojuju sama ze sebou, já nemůžu dýchat.
0: Nemůže, nemá podat tu dýbu.
2: Já pořád myslím na to, já se nemůžu zbavit tý rýmy a já tady nemám sebou kapičky, abych se toho zbavila a já nemůžu fakt dýchat.
0: Míša, dopravní informace, má to napsaný, ale nepřečte to z nějakého záhadného důvodu, viď?
1: Patrik ví přesně, co chce říct, ale řekne, že je letošní týden. No. Výborný obrat, třeba zítřejší rok, ještě řekni.
2: Romane, co ty? Ty jsi v pohodě?
0: Jestli mě tím nakazíte, vám říkám, kamarádi.
2: Já už to mám tak dlouho, já si myslím, že to už není jako nakažlivý. Já si myslím, že to u mě prostě zůstává, protože se tomu u mě líbí. No.
0: Ono už to začalo, totiž včera mi přišlo na poradě. To byl Patrik fantastický. My bohužel nemůžeme prásknout, jako co chystáme, jo, ale... Jak jsi pojmenoval včera bejslikra, to tam leželi úplně všichni.
1: Já jsem zkombinoval slova vašek a prasátko a řekl jsem pašek.
0: Pašek a úplně naplnou pusu na celou zasedačku. Pašku!
1: Ach, jo, chudák, já jsem se Vašíkovi pak omlouval.
0: Jo, ty včera taky řádili. V Transparty zpětně si můžete pustit Transparty Live na YouTube, kdybyste chtěli, protože to byl 60. díl. Já vstálo to za to. A kapky do nosu jdem hledat, jo?
2: Jo, jdem.

0: To jsme dopadli, tyjo. Banda marodů tady. No nejsi v tom sama, Míšo.
1: Míško, máme to stejně. Chrchlám, mám rýmu, minimálně týden už si toho nemůžu zbavit, bohužel. A chodím do práce, takže soucítím s tebou, máme to stejně. Chřipková sezona začíná.
0: Běda vám, jestli vás zítra někoho uvidím v tričku. Klasika, protože teď teploty padnou někam k 10 stupňům Celsia v průměru. Úplně to vidím, jak všichni budou chodit odhalený, že jo?
2: Vy moc dobře víte, že když se udělá zima, tak já začnu chodit ve spacácích a tak dále.
3: To je pravda, zase ty to dodržuješ.
0: No a s Míšou to trošku zabávalo, kysáci si toho i všimli.
4: Já i Míšulík, tak dlouho si se držala a teraz si pohorila na Gajdošově.
0: Ano, na Gajdošově. Víte proč? Doprava, jo? Poslechněte si Míšu.
2: A dál se bouralo v Plzni, v Gajdošově a v Brně.
0: A tam Míša usla.
2: Ne, neusla. Protože já říkám, sakra, tady se stalo něco špatně. Ano, v Plzni, v Masarykově a v Brně, v Gajdošově ulici.
0: Kysáci ti chtějí pomoct. Takhle, prášky, kapky do nosu jsem ti našel.
2: Děkuju, hrdina.
0: Snad to zabere, jo, uvidíme. Ne, anděl. A, Terko?
5: Míšo, poradím tě na tu rýmu. Ráno a večer si vem do lavoru co nejvíc horkou vodu, tvoje nohy vydržej. Dej si tam mořskou sůl a nějaký esenciální olej, nejlepší nějaký tymián, máta, levandule a uvidíš, rýma bude za chvilku pryč, věř mi.
2: Jenom nohy? Já si myslím, že si napustím celou vanu a vlezu si tam.
0: Jsou to dobrý rady určitě, ale jako nezlobte se, mně přijde, ať to uděláte nebo ne, stejně ta rýma bude trvat týden.
3: Víš, jak se to říká, neléčená rýma trvá týden, léčená 7 dní.
0: Jo. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Koukám, že je nás o hodně víc, kteří teda bojují s nějakým nachlazením, a můžu vám pustit jeden vzkaz, který mi přímo, ale úplně na míru mluví z duše.
1: Čau, Kieraní trojko, nejste v tom sami, já jsem taky na práškách. Spu do sebe paralel grip, horký nápoj, kapky do nosa.
0: Jo.
1: Do práce chodím aj noční a je to fakt masakr, jako... Chci zpátky prostě léto, ty 30, klidně ty 40. Prostě léto bylo to.
0: Jo.
1: Čau, věc.
2: To je umělecký dílo tohle. Pocit zmaru vyjádřených ve 20 vteřinách.
3: Je pravda, úplně smutný.
2: Konečná, ty jo. A já vím, je to strašný pocit, no, když to na tebe padne.
4: Ale je dobrý, když se můžeš třeba potit v té posteli a opravdu můžeš doma to vyležet, ale pokud musíš chodit do práce ještě noční, tak se to táhne a je to na díl.
2: Heriku, co to s tebou udělalo, když ses takhle vyspovídal před celým národem? Je ti lépe?
0: Já si myslím, že chudák stejně má tu rýmu pořád.
2: Někdy ta tíha kolektivní, víš, že to řekneš ostatním, on ti to pomůže. Jako, jo. Doufám, se věřit Heriku, se. Viď?
0: To jo,
2: tak do další.
4: Pojďte na to říct.
0: Kdo je všechno nemocný?
5: Kiss Radio Kiss.
6: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: 7. Proč?
1: Ne.
0: Už zase. Kdo tentokrát?
2: Čau trojko, ale mluvíte mi úplně z duše. Jo. Dneska je čtvrtek, tak se s tím peru už pátý den, ale pomalinku ještě se to zlepšuje. Česnek, hořmánkový čaj a pampeliškový med docela pomáhají. Jela bych říct, že i klid, ale když jste samoživitel s dvěma prácema, tak toho klidu moc není. Čau.
1: Kristý, to nemáš jednoduchý, je to slyšet na tvém hlase.
3: Jo, a hlavně úplně slyšet, jak se stěžka nadechuješ. Úplně to znám.
1: Jo, to je strašný pocit.
3: Jo.
1: Viděl jsi počet hlasovek, co dorazilo?
4: Moc.
1: To jsou všichni marodi.
4: Doufám, že ne.
1: To nestihnem odbavit do večera tohle. Obávám se, že to nikoho nebude bavit ani poslouchat.
4: Kdo je ještě nemocný?
1: Už ne.
5: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kubo?
6: D5-ka okolo Rudné stojí, přes Rudnou se to nevoplatí, tam se to taky táhne, stojí to až k Ořechu a druhá strana až od Lochkovského tunelu k Ořechu. Dojedete po D0 směrem na Plzeň, už to stojí od prvního kilometru, tunely pouštějí na etapy až do Ořechu. Šťastnou cestu všem.
1: Děkujeme, kde jsou velké kolony?
7: Na silnici číslo 3, těsně za Benešovem, jsou semafory, kolony z obou stran. Děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou, Praha 6, silnice 7, směr Chomutov, 3 auta v sobě.
8: V Ostravě v Bílovecké se srazil osobák s náklaďákem, další nehodu řeší v Táboře v ulici Československé armády a ještě se bouralo na Českobudějovicku na silnici 39 u Kamenného újezdu pro místní u Kameňáku.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Rádio KIS. Počasí.
5: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
1: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda chystá zákony, od kterých si slibuje větší bezpečí dětí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce sjednotit pravidla, podle kterých se odebírají děti z problémových rodin, a chce prosadit také vznik nového centrálního úřadu. Změna čeká také justici. Soudci by při svěřování do péče měli více přihlížet třeba k násilí v domácnostech. Americký prezident Donald Trump se staví spíše skepticky k možnosti, že by letos dostal Nobelovu cenu za mír. Trump dostal nominaci na cenu od několika vlád. Letošního laureáta se svět dozví v pátek. Trump se od návratu do prezidentského úřadu v lednu loňského roku netajil tím, že by ocenění rád získal. A teď zpátky domů.
6: Jedna z nejvýraznějších dominant Jičína získala ochranu. Ministerstvo kultury prohlásilo Valdštejnovu Lipovou alej za kulturní památku. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí má 1140 líp. Při případných zásazích bude nyní nutné vedle ochrany přírody zohlednit také její historickou a kulturní hodnotu.
1: Sport.
5: Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace. Zprávy v jedné minutě jsou za námi a pokračuje ranní KIS.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: chtěl jsem nás pojmenovat jako vysílání u třech marodů, ale kdyby jenom u třech. To jsou stovky, možná tisíce lidí nachlazených.
1: Míšo, já jsem na tom úplně stejně jako ty. Taky jsem takový sloník tomík, mám ucpaný nos, kašlíček, slzy mi očička, mluvím přes nos, žádná slava. Ale na druhou stranu si říkám, chytneme to teď na začátku a pak už budem fit. Budem koukat, jak všichni ostatní mají ručičky před pusinkou oddělej.
2: Romčo, to si přesně říkám, že ostatní pak budou nemocní zase jindy a já už jsem si to vybrala. Akorát, že teda mě neslezí oči, já mám pocit, že mám úplně vyschlý ty
3: oči. Nazdar, nazdar. Ale, tak já ne, já jsem úplně zdravej, takže všem zdravím, přeju hodně zdraví a všem nemocným říkám, tak taky hodně zdraví. Čau, kuba.
0: Nejvíc jsou vždycky ty rady. Co vlastně udělat pro to, aby jsme nějak neochořeli?
4: Hraní trojko, zdravím vás. Nejlepší na nemoc je česnek do pupku. A když dvě těla o sebe třou, tak veškeré neduhy jdou z těla pryč.
0: Chápeš, jo?
2: Takže si mám dát česnek do pupku a o někoho se třít.
0: Jo.
2: Wow. S tím česnekem, jo?
0: Jo. To bude vonět. Divný, veď?
2: Jo.
0: Mňam.
5: Dobré ráno, raní trojko. To chce pravidelně jíst čili, česnek a pít domácí pálenku.
0: To potvrzuji, Jirko. Já poslední dobou si občas namažu chleba máslem, nakrájem si na to česnek, posolím to a musím říct, jak mi ten česnek krásně projede, to je úplně super.
6: Kdyby něco takovýho, ale jsou jiní, co si hned po ránu dají specialitku.
7: Jsem stál, abych neumaradil, tak jsem si dal hezky vepřovku tady ze sádlem, cibulkou, pepsu. Chrapním, ale to ne, že jsem nemocný. Čus, Karel.
0: Vepřovku, sádlo, sůl, pepř,
8: to by se líbilo.
0: Už je člověk zdravý hned.
8: Dobroty si dát.
2: No, tak co budeme dělat?
0: Co budeme dělat, no?
8: Vysmrkej se.
2: Ne, pozor. No, jde to.
0: Ale že je to čistý, tam ty litry vody, ne? Kiss. Radio Kiss.

0: Gustavu Lima.
1: To je lepší, ne, než se bavit tady o nemocích.
2: To je lepší. A máme ještě nějaký jiný téma?
1: Jakékoliv. 77 dnů do štědrého dne.
3: Jú, já se těším na Vánoce. Nechcete mi zahrát nějakou vánoční písničku?
4: Už je to tady skvělý. Kdybyste si měli, kolegové, přát, mě napadá jednu věc od Ježíška, co by vám měl přinést. Myslím materiální věc, ne světový mír, to si přejem všichni. Ale prostě věc, na kterou si šáhnete, co byste našli pod stromečkem.
1: Nějakou lepší hi-fi soustavu, myslím si, že si

0: si říká, co by si přál, maluje obrázky, dává to na okno. A samozřejmě musel jsem vymyslet, jak to udělat, kdy si ten Ježíšek odnese ten papír s těma vymyšlenýma dárkama. No já používám barborku, osvědčená metoda.
1: Barborku.
2: No jako barborku. Vůni, ne, se myslím, co? Zapálenou nebo ne? Něco
1: nebo svatou barboru?
2: Nevím, co ta dělala.
1: A co by tam jako dělala,
3: mi řekni. Skřítek barborka? Třeba.
1: Klidně.
3: Víš, že může pomáhat. Jen tak mimochodem, když jsme u těch dopisů, byl za mnou Ježíšek a taky se mě ptal, co bychom chtěli k Vánocům, tak já budu psát dopis, tak co tam chcete napsat?
1: Něco, já moc nepotřebuju, ať jsme v pohodě, zdraví.
3: Počkej, jako já nemůžu splnit úkol, jako co mu tam mám napsat za rádio?
2: Nevím.
3: No,
2: máme všechno.
3: Jako já... ranní trojka.
2: Co chceš víc?
4: Mikrofon máme, sluchátka.
3: Mikrofon máme,
1: všechno
3: co
1: tu
3: nemáme.
1: Je, sluchátka jsou, máme posluchače, v pohodě, dobrý.
4: No, asi všechno v pohodě, klávesnice už mi funguje, tak já nic nepotřebuji.
3: Dobrý, no tak jo, no.
1: Já vím, chci říct něco hezkýho, ale fakt mi nenapadá teď.
3: Něco, tak něco dobrýho třeba.
1: Jídlo, jasně.
3: Až tady budeme na Vánoce.
1: Jo.
3: Aby nám něco
1: tak
3: donést.
1: Tak Vánočka mi stačí, hele,
3: dobře,
1: s máslem.
3: Tak, to jo, tak já mu to napíšu.
1: Punč nějaký.
3: Kakajíčko.
2: Teď jsem to chtěl říct.
1: Ale bez laktózový, jo?
3: Dobře. Souhlasím.

0: Ajajajajajaj. Jsme se tu zmínili o těch Vánocích.
1: Ano.
2: Starec Bando, jako kurýr vás upozorňuji, že si už teď budete řešit Vánoce, tak vás fakt vypnu. My se na to vůbec netěšíme jako kurýři, protože to je nejhorší období naší práce. A vy už teď v říjnu na začátku budete řešit Vánoce. No tak...
0: Márech, chtěl zahrát něco pořádný, jdem na to.
3: Ranní šok. Ranní šok.

0: ráno, jo.
1: Ne, nebojte, to byla výjimka, ne, že se tady teď každý den budeme bavit o Vánocích.
2: Jenom obden.
1: Ne, tak ne, tak ne. Začneme, co nejpozději to půjde. No začneme v prosinci, to vám začneme rozdávat vánoční dárky, jo.
3: A já vás trošku budu taky přemlouvat, protože bude adventní kalendář, tak to už vám trošku Vánoce trošku řeknu.
1: A nádherný, to až uvidíte, co jsme pro vás připravili. Mm-hmm. S jakou novinkou, která bude zapojena do adventního kalendáře, to bude super.
3: Budete koukat.
4: Raníky, každý všední den od 6 do 10.

0: Prosím, prosím, už opouštíme téma Vánoce, ale jenom poslední přání od našeho posluchače.
1: Ahoj, já jsem si taky psal Ježíškovi, já bych chtěl novou myčku, prosím, a nic výjimečného, tak do 25, brunetka, ale nejsem náročnej.
2: Dej ho na blacklist, prosťák jeden.
3: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Ty vadí, že se s tam nevešla, viď už.
2: No jo. Jo, to je pravda.
0: Tak to, co se kde děje? Na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno je po nehodě uzavřený pravý jízdní pruh. V Praze hoří auto v Seifertově ulici. Na Praze 6 na Evropské je nehoda. V Praze 14 na Poděbradské ulici.
4: Bouralo se v Plzni, v Masarykově ulici, v Ústí nad Labem ve Střelecké a v Ostravě v Bílovecké ulici.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Hey, listen up, y'all. Novější kousky.

0: každou sobotu od 7 večer s DJem Baselickrem na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pořídit si vlastní bydlení v Česku je nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Celkové podmínky se ale v tuzemsku ve srovnání s unií zlepšují. I přesto ale necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých. Američanka, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Plně si ale uvědomuje, co se jí stalo. Soudkyně nařídila uchovat co nejvíce důkazů souvisejících s nepovedenou popravou.
0: Sport.
1: Tenisový turnaj v Pekingu dnes nabídne v rámci čtvrtfinále prestižní tisícovky mimořádně zajímavé české derby. Letošní wimbledonská finalistka Karolína Muchová se utká s vycházející hvězdou Nikolou Bartuňkovou a zápas začne v 9 hodin. Tolik zprávy v 8:30 a teď už raní Kiss.
2: Raní Kiss, bude se soutěžit o body. Patriku, všechno ready.
3: Mám připravenou písničku, budete koukat, co to dneska bude.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.
2: To budeme streamovat, jo?
3: Ne, to zase ne, ale budete koukat.
5: To koukat budeme.
4: Na vás.

0: Hezké ráno, kysáci, tak jako každý všední den po půl deváté mám připravený známý hit, ale budu vám ho číst jako knihu. Vaším úkolem je poznat, o jaký hit se jedná. Řeknu malou nápovědu, než začnu. Není to hit, který bychom tady na Kisu hráli, ale platonicky ho všichni znáte.
1: Aha. Nezapomeňte, pokud bychom my dva nevěděli, dáme šanci posluchačům, abyste na ně nezapomněli jako včera.
0: Romane.
2: Ano, Romane.
1: Jo, Míšo Patriku.
0: Tak co? Až budeš ready, dej mi tam můj podklad a já to spustím.
1: Co to asi bude? Tonight I wanna give it all to you. In the darkness there's so much I wanna do. And tonight I wanna lay it at your feet. Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Tak, a řekněte mi, co to bylo.
3: Napsal jsem Scooter.
0: Nemůžeš přepsat.
3: To jsou Queeni.
0: Nejsou to Queeni.
2: Ne.
0: Míšo, co to je?
2: I was made for loving you, baby.
0: Kysáci. Od koho?
2: Od Kysáku. Kys. Yeah.
0: Ale je pravda, Romane, že ty si Skutři mají předělávku tady ty
2: písně. Nechceš mluvit normálně?
3: Ano, jo, už bych mohl.
0: Skutři mají tady tu verzi.
4: Takže nevím vlastně, jak to
0: proto uznat. Jsem slyšel Skutry, no.
4: Abych to možná i uznal, protože ono to je vlastně to
3: já
4: samý.
3: Taky. Ne.
2: No jasně, že ty by si to uznal, co je v ukázce.
3: O jo, to už je druhá věc.
2: počkej.
3: Jde o název písně, ne?
2: Půl vodíku si vem.
3: Půl, jo.
2: Půl.
3: Takhle zadělí na tý židli.
2: Kroutím se, půl bodíku.
3: Lepší něco než nic, dobře, mám půl bodu.
5: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Málem i pro mě to byl špatný den, ani půl bodu bych nezískal. A špatný den včera večer, jo, to byl pro některé ze zrádců.
1: Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
0: Když ze zrádců, vlastně možná i věrných, ale nebudeme vám říkat, kdo musel díky kulatému stolu odejít, protože možná jste ještě neviděli včerejší premiérový díl.
2: Ale kdo už ho viděl, tak to je Bodý, který díky Rádiu Kiss vyhrál vstupenky do Cinestaru.
3: Ahoj Parto, já jsem vám chtěl všem poděkovat za to, že jsem díky vám vyhrál lístek na zrádce a byl jsem včera v kině v Liberci v Cinestaru a bylo to super zážitek, protože po promítání následovala talk show, která byla propojená se všemi kiny a bylo to vlastně vysíláno z pražského nějakého kina. Takže moc vám za to díky a mějte fajn den.
0: To je dobře, další vstupenky budeme rozdávat zase v pondělí, tak to tu bude pravidelně, vždycky 10 vstupenek a můžete si vybrat vhodné kino, ke kterému to budete mít nejblíž. No a nezapomeňte na Prima Plus, další nový díl nebo v neděli přímo v televizi Prima.
4: Vy už jste to viděli.
0: Jo.
2: Já ještě ne.
4: Já taky ještě ne.
0: Dejte si to, je to dobrý.

0: Kisu. Tak co? Kdo pak volá do rádia Kis?
1: Co to je?
2: Děkujeme, to nám ještě nikdo nezavolal, aby nám zahrál písničku.
0: Co to je?
1: To tam jako je melodie, když si vzal telefon.
0: Ano.
1: Haló.
2: Musíme počkat, až dohraje písnička a pak si s náma ten člověk popovídá. To je jako u nás.
0: To teď vypadá jako, že my voláme někam, ale...
2: Jak je to možný?
1: Nebo přidržený hovor, je to možný?
2: Jo, jestli to nezmáčkla ta posluchačka, omylem, že třeba si to přidržela.
0: No nevíš, posluchač.
2: Kdo posluchač tam je? Nebo posluchač, no vidíš to.
0: Hele, to musím ale vypnout teda, ale je to zajímavý.
1: Ne, počkej, třeba se někdo ozve.
0: Počkej, to jde já, když někomu jako přidržím hovor, tak mi začne hrát melodie.
1: Nevím, jestli tam hraje hudba, nebo se ozve jenom, že seš přidržený, to nevím.
0: Což přidržený.
2: Hele, nic.
0: Musím to položit, ale to je zajímavý.
2: To bylo zajímavý.
0: Tak jestli nám to bude hrát i v tuhle chvíli, zkusíme dalšího volajícího. Haló?
3: Haló, haló.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jakou máš písničku pro nás ty?
3: Já nemám teda.
0: To nevadí. Tak nám řekni, co je raní kachna.
3: Já si myslím, že to je ta elektronická rukavice na ty migranty.
0: Ano, ano, slyšeli jsme.
3: To bylo také brutální.
0: Brutální, zvláštní. Ozval se nám i posluchač, že si neumí představit, jak se s tou elektronickou, ne elektrickou rukavicí podrbe tam dole. Co to potom udělá?
1: Aha. Jaká rukavice, to mi uniklo.
0: Čověče, je to něco, no. Já jsem si nenastudoval, jak to přesně bude fungovat.
1: Imigrační agenti v USA dostanou rukavice vysílající tak, tak šoky.
0: Ano, možná, že když víš, překročíš nějakou určitou hranici, kde se máš pohybovat, dostaneš šok.
1: Flákanec, aha.
0: A to právě proto si představil ten posluchač. Vem si, že v tu chvíli zrovna budeš srovnávat vercajk.
1: Neuvědomíš si, že máš rukavici.
2: Omylem.
0: No, třeba se mu to bude líbit.
1: Máš vajíce na tvrdo.
0: Ježiši. Hele, je to pravda. Tohle je opravdu realita.
3: Fak?
0: Jo.
3: No teda. To bylo, no teda. By se to zdálo strašně jako brutálně, jako jo, že... Je. Že tam chytne někoho za krk prostě a kdo ví, co s ním bude dělat.
0: Tak víme, že jsou nějaký obojky, ty mají třeba na noze, viď, jasně, kolem kotníku a tak,
2: no.
0: Ale tohle nějaká novinka, no. Bohužel, ale díky za pokus, zase někdy.
3: Tak jo, díky.
0: Díky. Ahoj.
2: No tak zkusíme někoho dalšího. Haló, kdo je na drátě?
4: Ahoj, tady on.
2: Kdo?
0: On.
2: On? Ahoj, one.
0: Honza. Co je kachna, Honzí?
4: No tak já si myslím, že kachna byla to s těma tribunama, ne?
0: Co přesně myslíš?
4: Že na některých místech bude zakázáno skákat, nebo něco takového, že to pak dělá blbě některým divákům.
0: To bych se ani nedivil, ono když potom skáče několik tisíc lidí najednou, tak se opravdu může podlaha hýbat s tebou.
1: Tohle se na fotbale jen tak nevidí, fanoušci dostali zákaz skákat, vyvolává to prý nevolnost.
0: Ano, takže se to taky je zakládá, to napravdě dohledáš to na netu.
4: Já i tak nic, no.
0: Ale dobrý, díky, měj
2: ahoj
0: se.
2: Čau. Takže už nebude, ahoj, když se poskočím.
0: Taky, to je poslední šance,
2: no jo,
0: odhalit raní kachnu. Tak pojďte to zkusit. Radio Kiss, poslední telefonát, kdo tam?
5: Ahoj, Ivan.
0: No zdar, povídej, Ivane.
5: Já si myslím, že raní kachna dnes nebyla.
0: Člověče, to jsme si taky mysleli a ona byla a dost velká. Posluchači nám to pěkně vyčinili. My ti něco řekneme. Dneska jsme hráli tuto v uvozovkách polskou písničku. A mysleli jsme si, že to je polské, nebo
2: ano,
0: nějaké takové.
2: Ano.
0: Mix. Ano, je to prý ukrajinský.
2: Ano.
0: Věděl jsi to, Ivane, nebo ne?
5: Neviděl jsem.
0: Neviděl, no vidíš. Nebo původ té písně jakože je ukrajinský.
2: Ano, že je ukrajinský, psal nám i posluchač Andrej, moc ho tímhle zdravím a děkuju mu, protože jsme to společně dořešili.
0: Takže jsme nechtíc vyvolali raní kachnu. Ivane, promiň a měj se. Ahoj.
5: Mějte se, ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: V tuto chvíli by snad na dálnicích neměly být vážné dopravní nehody, jenom někde kolony. Koukáme se do Prahy na Evropský, ve směru z centra havarovala dvě osobní auta.
2: V Praze v ulici Za Invalidovnou se srazil osobák s tramvají a taky ve Starém Městě v ulici Zerzavice řeší nehodu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku převládá oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ústavní soud momentálně řeší 8 návrhů podaných politiky. V 7 případech požadují poslanci a senátoři úpravy zákonů, nařízení nebo vyhlášky. S dalším podnětem přišel prezident Petr Pavel. Soud se také dál zabýval sporem mezi ním a vládou kvůli účasti na summitu NATO v Turecku. Několik politiků avizovalo, že se chystá na soud obrátit ohledně stavebního zákona nebo nových pravidel pro státní zaměstnance. Evropská komise představila novinku, která by měla Unii ochránit před nedemokratickými vůdci. Nové členské státy by měly 15-letou zkušební dobu. Během tohoto období by nová země mohla přijít o evropské peníze nebo svá rozhodovací práva. Blok tím chce reagovat na zkušenost s Maďarskem. A teď zpátky domů.
6: Na jižním městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut. Jeho výstavba vyšla hlavní město na 664 milionů korun bez DPH. Praha plánuje či staví i další P plus R parkovací domy u stanic metra Zlíčín a depo Hostivař nebo u Smíchovského nádraží.
4: Sport.
5: Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets řídil dvougólový Kyle Connor. Za námi jsou zprávy a před námi další hodina s Raním Kysem.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Stereo Mexico teď na Rádiu Kiss.
1: A my vám přejeme dobré dopoledne. Víme, že spousta z vás se nám dneska ráno ozývala s tím, že bojujete s rýmou, že ležíte doma. Možná třeba dneska ráno jste někdo mířili na poštu a čekáte. A čekáte. A říkáte si, asi už nemůže být dneska hůř. Já si myslím, že naprostou královnou dne blbec, rána blbec, je naše posluchačka Míša.
2: Ahoj kysáci, tak myslím si, že lepší ráno, než já nikdo neměl. Radši bych byla v té posteli s rýmo. Málem zapomněl doma aktovku, vracím se pro ní 20 minut cesta, zpátky zadošel benzín, pak zase na trati závody dolů vlak. No teprve teď jsem aktovku předala a řítím se do práce 20 minut později. Lidi, prosím vás, vydržte před poštou, já ji otevřu dneska.
0: A ne, poštěčka, no. Ježiš, chudá.

0: Hezké čtvrteční dopoledne, posloucháte Radio Kiss. Už jsme se dneska dozvěděli, že je Světový den zraku, ale vlastně jsme to nedoprobrali dál. Co se slaví ještě dál?
1: Dál se slaví Světový den knihy o Harry Potterovi. První knížka vyšla v České republice v roce 2000. A co mě na Harry Potterovi baví, jak se ten příběh i to jeho vyprávění vyvíjí, že to začalo jako pohádka a teď si vemte, že poslední díly jsou úplně jak horor, thriller a tak dále.
0: Ty jsi přečetla všechny knížky o Harry Potterovi?
1: Já jsem přečetla první až třetí knížku, a pak už jsem taky koukala jenom na filmy.
0: Takže to je všechno, nic víc. Dneska ještě Světový den chobotnic koukám.
2: Řád málo něco lepšího.
1: Mezinárodní den doručovatelů novin.
0: Ano, to jo. No, to zdravíme všechny, no.
1: Mezinárodní den podiatrie.
0: Co to je?
1: To jsou ty, co řeší chodidla.
0: Aha,
1: jo.
0: A co tam máš ty, Romane? No já mám nejlepší zprávu k dnešku. Kolikátého tady je? 8. října, jenom si to tady ověřuju. Jo. Roku 1906.
2: Ano.
0: Kadeřník Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně první přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. Ondulaci. Si představte, že máte rovný vlasy, oni vám tam, já nevím, v té době k tomu dali nějaký parní stroj či co, no a najednou jste měli kudrlinky. Vlnitý, krásný.
2: 1906.
0: Jo, v tenhle den. Starý. To musela být událost.
1: A pak to začalo. Všichni byli kudrnatý.
3: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: z Balte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: dnes už 16 let starý song Tayo Cruz, Break Your Heart. Jaký hit je aktuálně nejoblíbenější tady u nás na Rádiu Kiss? Víme to například díky Kiss parádě. Je to Armin van Buuren.
1: A co je na prvních příčkách v České republice, přímo například na Spotify, je to Kalin, Dollar Prince a jejich Superstar. Čary, pojď bíš, není nikdo jako já. Slib mi, že budeš moje ho, moje ho. Slib mi, že budeš moje ho, moje prince. A já z toho kvetu, z toho rapu.
2: Celosvětově absolutně nejstreamovanější je Taylor Swift a Patient Zero.
1: Zní pěkně.
0: Hezky. Koukám na druhé místo, Karol G, ale třetí místo. Lidi, tohle musí být neuvěřitelný a doufám, že z toho Slováci mají radost. Co dokázala, jo? Holka ze střední Evropy a ona je na třetím místě nejstreamovanější hudby na světě.
1: Wow.
0: Zpěvačka Adéla. Nepřijde vám, že slyšíte Ariana Grande?
1: Je to strašně povědomý hlas.
0: Aha.
2: Ale hlavně tahle ta holka je úplně neuvěřitelná. Já když jsem právě se o ní dozvěděla, tak jsem si hledala nějaké informace. A ona, když jí byly nějaký 3 roky, tak začala studovat balet, nebo začala se učit balet. V 8 letech se začala učit anglicky, že se koukala na televizní seriály, v 9 letech už mluvila plyně, pak se přestěhovala...
0: Počkat, v 8 letech začala.
2: V 8 letech začala.
0: A v 9 letech plyně.
2: Jo.
0: No, tak
2: jo.
0: Dobře.
1: Tak to je hodně
0: tak to chci k Vánocům.
2: Ano, pak se přestěhovala do Vídně a tak dále. No je vidět, že tahle ta holka si ten úspěch zaslouží, protože makala na sobě celý život.
0: To jo, má to vydřený.
1: Velký talent, tak držíme palce, třeba bude jednou jedničkou.

0: ráno, je 9.46, já říkám záměrně dobré ráno, protože Michael, ty si musel vstávat před chvilkou.
1: No, my jsme vlastně nešli vůbec spát. Jsme měli after party, no.
0: Nekecej.
1: No, my jsme jeli do Houtučka, no, jsme si sami hráli.
0: Vy jste měli včera Trends Party Live, takže až do půlnoci jste jeli s DJem Basslickrem a Foxy J, která ano, tady byla.
1: Byla úžasná, představ si, ona ještě potom měla autem zpátky do Zlína. 3 hodiny. Takže někde podle mě ve 3 ráno, ta vlastně šla spát úplně nejpozději.
2: Wow. Kdybyste si to chtěli dát, tak můžete na YouTube Rádia Kiss, je to tedy celý 2hodinový záznam a Michalovi byste vlastně mohli teď pomoct. Kdybyste si Trends Party 60. vydání dali 2x za sebou, Michal by nemusel vysílat, mohl by si odpočinout.
3: No,
1: je takhle.
3: Co?
1: Že, no, že by se dali záznam.
3: Tak to tady pust 2x, dvě hočky je to.
1: No, já jdu do Zlína.
2: Pak jako Bohuš, ještě jednu, repete.
3: Repete. Michale, tak teď do dopoledního kysu, měj se.
1: No jo, jdeme.

0: Zkoušky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak, Michale, zapni si mikrofon, už to funguje. Pojďme na Jardu, Praha, Brno a doprava.
2: Já vůbec nevím, jak s tím mám naložit. Já jsem teďka od Prahy projel Brno úplně bez zastavení, jen jsme malinko zpomalili na jednom místě.
1: Cože?
2: Já vůbec nevím, co mám dělat.
1: No, já taky teďka vůbec nevím, co mám říct na to. Jako, no tak to jsou dobré zprávy, krásné.

kanalizace, pracovní místo OM, krátkodobě pohyblivé, bude to asi zhruba do 11. hodiny a je to, prosím vás, abych vám řekl, je to na tom okruhu Plzní, exit 80, Litice, Plzeň 8, Černice v katastru, Kasejovice, tak tam je zdržení asi na 15 minut. No tak zdravíme na všechny trasy, kde to jezdí, jako

0: No.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherymotor.cz.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: Venku převládá oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná opozice. Nový Zéland po dekádách končí s osekáváním armádního rozpočtu a v příštích letech hodlá investovat miliardy dolarů do nákupu dronů, vrtulníků a modernizace fregat i celých základen. Ostrovní stát tak reaguje na urychlené ozbrojení Číny, která vysílá své síly stále hlouběji do Tichomoří. Wellington zároveň usiluje o prohloubení spolupráce ve vojenské oblasti s řadou zemí regionu. A teď zpátky domů.
10: Jedna z nejvýraznějších dominant Čína získala ochranu. Ministerstvo kultury prohlásilo Valštejnovu Lipovou alej za kulturní památku. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí má 1140 líp. Při případných zásazích bude nyní nutné vedle ochrany přírody zohlednit také její historickou a kulturní hodnotu.
8: Sport.
9: Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. To byly aktuální zprávy a teď už začíná dopolední Kiss.
11: Pohodový čtvrtek kysáce začíná do podpokys a vítá vás u něho Michal Kavalčík. Svátek má dneska Věra.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Na začátek čtvrtečního dopo od pokysu s datem už 8. října, kdy svátek má Věra, mám tady jednu takovou krátkou zprávičku, napsal mi pan Macek. Dobrý den, Michale, jak jste se vyspinkal? Já špatně, mám od úterý rýmu, píše Market Janků. Aha, tak to není pan Macek, ale je to Market Janků. No tak já zdravím paní Janku, to mě mrzí, že máte rýmu. Já se zatím držím. Zatím je to dobrý, ale viděl jsem tady takový sprej na nos v raním kysu. Míša Dinhová trošičku posmrkávala. No, tak já vám přeju hlavně, ať jste všichni zdraví. Ještě tady mám jednu zprávu, která mě potěšila a vlastně bych to přál dneska každému. Nedej teda bože, že by vám někdo na ulici něco ukradl, jo? Baťůžek nosíme před sebou, kabelku nosíme taky před sebou, držíme, nebo když tak pořádně zapnout a dva zámky. Muž v kostýmu Batmana se pustil za zlodějem a vrátil dámě ukradenou kabelku. V druhé polovině září byla v anglickém městě Norfolk k vidění scéna jako ze superhrdinského filmu, když se tam muž v kostýmu Batmana vydal za zlodějem, který jeho kamarádce ukradl kabelku. Spacifikoval ho, dal mu pár a kabelku vrátil. No tak hledá se český Batman. Kdo by mohl hrát českého Batmana? Já už vím, Radek Hrdina. Akorát Radek by se asi nevlezl do toho kostýmu. Hezký den! Michal Kavalčík. Naký.

0: Klausu Michaelova dopolední show vždycky zvedne náladu mou.
1: Pojďme se podívat na další téma, které tady probíráme. Pondělí až pátek 10 až 11 a jeden z vás před tou 11. hodinou za finálovou hlasovku může vyhrát náš balíček. Samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta a ještě, abyste měli třeba v čem spát, tak vám pošleme nádherné tričko Rádia Kiss, ale samozřejmě můžete v tom chodit i do práce. Proč ne? Vypadáte v tom určitě hezky. Já jsem tady tu Anglii, já jsem si to pročetl ještě celé o tom superhrdinovi, o tom Batmanovi, který vrátil kabelku jedné dámě, chytil toho zlotěje, trošičku mu dal facando grando, dostal flákanec a kabelka se vrátila. Tak jsem si říkal, pojďme

0: postavy, jo, tyhle ty hrdinové. Někdo padouch, někdo hrdina, ale vždycky celá rodina. Mě by to fakt zajímalo, to jsem zvědav, co vyfasuje Kavalčík, jo? Takže se podíváme skoro na všechny moderátory Rádia Kiss. Catwoman, no tak to je asi Soňa, to je jasný, že jo? Catwoman, no. Ale co by dělala Míša Dinhová, zatím ještě nevím. Posílejte hlasovky, tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss a ty nejlepší kousky jdou do éteru.
1: Be happy.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: máš všechny zuby a jazyk. Tak pojďme na první vaše hlasovky. Udělujeme moderátorům a celému našemu týmu Rádia Kiss hrdiny. Kdo by koho hrál a koho v čem vidíte, Vojtěchu?
1: Čau, Michaele, tak Míša Dyňhová by mohla být Groot. Čau.
0: Počkej, já mám samozřejmě výpadky. Postava Groot. Kdo to je Groot? Jo, to je ten strom, jo. Aha. No tak to bude mi Míša hodně velkou radost, že bude hrát strom. Tomáš.
2: No, Joker, teda Michaele. Ale mě napadlo Sonja. Sonja by mohla být spíš taková Harley Quinn. Praštěná, hele, šílená. To je ono. To je celá Harley Quinn. A ještě pak něco vymyslíme, neboj se.
0: Jan.
3: Hele, Míša je jasný Rocket ze Strážců galaxie.
0: Jo, počkej, ale to by jí slušelo. Jo. Ještě Lucka.
4: Ahoj, Michael, no tak ty určitě Joker, ne? Nikdo jiný k tobě nepasuje, ty vere, jsi takový veselý. Ale samozřejmě ty, ale ono záleží, jak který Joker teda jako. Ale jinak jako vy jste spíš veselý tým, ty vere, jak to chceš dát dohromady s hrdinama, ono ne, každý hrdina je vždycky veselý.
0: No samozřejmě, ano, je dobro a zlo, ale dobro vždycky zvítězí nad zlem. Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my tady po vzoru jedné zprávy dneska z Anglie, kde Batman zachránil paní ukradenou kabelku, přiřazujeme našim moderátorům a celému týmu postavy, hrdiny, padouchy. Můžou to být filmové, seriálové, možná i nějaké kreslené. Co ty, Ara?
1: Ahoj, tak Roman by mohl být Iron Man, Misha Harley Quinn, Patrick Peltan, Spider-Man, Basslicker, to je jasný, Travolta, Kavalčík, Ace Ventura, tam není nic co vysvětlovat, jo. No, Sonja jede, samozřejmě Catwoman a tak dále a tak dále.
0: Ty brďo, Ace Ventura, to už jsem dlouho neviděl. Je, to by mě bavilo, Jim Carrey. Jenom na začátku, jak jsi říkal, počkej, co to bylo, vydrž?
1: Ahoj, tak Roman by mohl být Iron Man.
0: Iron Man. Tak tady bych to Romanovi trošku záviděl, protože při dnešních trasách D1, kdy už je vlastně jedno, jestli jedete přes Brno nebo nahoře přes Hradec, vždycky je to na Moravu 4,5 hodiny, tak já bych toho Ironmana, toho lítacího, já bych to fakt vzal, protože já bych potřeboval na Moravě u rodiny být někdy dřív než za 4,5 hodiny. Bobby!
2: Čau, Michael, tak já si myslím, že Sonja Ede by měla být jasná Catwoman. Měj se hezky, čau.
0: Jo, v tom latexu, to by jí slušelo, Schenk.
3: Čau, Mišane, hele, tak já bych Radní trojku viděl na jasný strážce galaxie, protože Roman, to je jasný Quill, Páťa, tak to je Dragster ničitel, a Miška, tak jasná Mantis. A co se tebe týká, tak tebe bych tipnul určitě na Doktora Strange, protože ty jsi taky taková liška počítá, která dokáže soutěžit o lístky na Barcelonu.
0: Přesně. Tukis mi napsal, ahoj Michael, vy jste jasný Avengers, a jelikož Avengers mají svýho šéfa Nicka Furyho, tak Romana pošlete do solárka a vypíchnout oko, ať je tam aspoň trochu ta podoba. Žaneta.
4: Martin Hovorka, Všeználek, Michael, Roman, Patrik, Tři mušketýři.
0: Aha. Všeználek, Hovorka, tomu musím poslat. Kyslík.
5: Michael, tak Radek a Magda, vidím to úplně jasně. Shrek a Fiona. Čau.
0: Shrek a Fiona. Ale jo, u toho Radka, kdybyste trošku ty uši jako dali dopředu, to je úplný Shrek, jako jo, i to jeho Včko, že jo. Co, Leo?
6: Čau, Michael, hele, tebe bych viděl jako Stanley Ipkiss z Masky alias Jim Carrey. Oh, wow. No a Míšu třeba, Míšu, tak to je jasný Pikachu.
0: Musím říct, že Jim Carrey, toho sleduju už úplně od začátku, kdy vlastně začínal ve stand-upu a dělal ty ksichty. Pak si najděte ještě na YouTube jeden stand-up, kdy on dělá slavné osobnosti, James Fonda. No, vystřídá tam 15 osobností, vždycky se otočí a pak udělá ten ksicht, řekne něco i s tím hlasem, to je něco neuvěřitelného. Už jsme měli Jardu?
7: Ahoj, Michael, tak za mě by to byly Rychlý šípy, Mirej Dušín, Roman Anděl, Jarka Metelka, to bys byl ty, Červenáček, Martin Hovorka, Rychlonožka, Martin Hájek, Jindra Hojer, Tomáš Morávek. A aby proti ním ještě bylo Bratrstvo Kočičí Bratsky, Štětináč Patrik, Dlouhý bydlo Radek a Bohouš Vojta Sklenář. Čau.
0: Bohouš Vojta Sklenář. Tak a teď si vás všecky v jukeboxách koupím.
8: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss a dneska tady v týmu našeho rádia hledáme k nám postavy. Hrdiny, padouchy, koho v nás vidíte? A koho byste chtěli vidět v kině? A v jaké roli? Kristý.
1: Já už to asi rozčísla. Román, no tak ten je tutově Doktor Strange. Míša, ta jasná, to je Rocket. Patrik, tak ten je stoprocentně Loki.
0: Oh.
1: No a ty seš jasnej, ty seš prostě Joker. Michael. Čau.
0: A ten hodnej Joker nebo ten zlej? Venca.
2: Čau, Michael. Tak tebe bych viděl jako hádankáře. Romana Anděla jako Batmana. Míšu Dinhovou jako Robina. A takhle to asi bude všechno.
0: Díky, Venco. Erika napsala, já bych se vůbec nebála udělat zraní trojky Charlieho Andílky. Ježíš, to byla skvělá sérka, pane bože. Takový Patrik jako Cameron Diaz. No, Cameron Diaz má teda hezčí prsa než Patrik. Lasičák.
3: Zdravím, Michaele. Tak, Román, to je takový kladěz, takový prostě z něj ta kladná energie úplně čiší, ten je jasný, to je Gandalf prostě, jo. Patrik, no, tak to je jasný Gru z Mimoňů, to je záporák. Míša, to je král na draku ze Hry o trůnu. A ty Kaval, ty seš jasný Venom, zdraví Lasičák.
0: Oh, Venom, je, tak to bych si dal Venoma, ten jazyček. No, pojďme na Lou. Ahoj, Romana bych viděla jako Supermana, tebe jako Thanose, Radka Hrdinu jako Thora, ale v tom díle, jak měl pivní proporce a půl litra v ruce. To potěší Radka. Robert.
4: Nazdar, Michaele, tak já si myslím, že Míšu každý tady zatím podceňuje. Já bych Míšu viděl jako Xenu. Nazdár, měj se.
0: Přišla zajímavá SMS-ka od Ondry. Michaele, všechno vedle na tu Soňu. Všechno vedle. Soňa by měla hrát Irenku v tom slavném filmu. No jo, ale to není superhrdinka, že jo? Irenka, co uměla jenom Irenka, no? Irenka uměla jenom honit pštrosa po zahradě. Venca.
2: Čau, Michaele, tak tebe bych viděl jako hádankáře. Romana Anděla jako Batmana, Míšu Dinhovou jako Robina a takhle to asi bude všechno.
0: Jo, Vencu už jsme měli, pardon, Gabča.
5: Ahoj, Michaele, za mě Míša je jasná Xena, princezna bojovnice. A Radek Hrdina, no to je samozřejmě Herkules, tak pa, Gabča.
0: Čau, Michaele, já bych tě viděl jako pornoherce v obleku Batmana, no tak to je fakt super. Máme tady vítěze zlatého Oscara, kterého si samozřejmě koupíte v obchodě s ptákovinama. A k tomu balíček Radia Kiss vyhrává dneska Martin.
6: Ahoj, Michaele a kysáci. Tak to bych přiřadil sestavu Radia Kiss. Míša Dinhová jako Harley Quinn, Roman Anděl jako Captain America, Patrik Pelton jako Štiťák, Radek Hrdina jako MacGyver, Vojta Sklenář jako Batman, Magda Vronková jako Wednesday Adamsová, no a ty jako Deadpool. Tak se mějte. Čus, Martin.
0: Deadpool, taky dobrý. No tak já jdu ušít všechny ty kostýmy, přátelé. A od pondělka všichni tyto hrdinové budou vysílat každý ve svém kostýmu. Těšíme se.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat teďka na Plzeňsko. Pozor, máme tady 10-minutové zdržení. Silnice 1/27 je to část obce na Orlíku v katastru Třemošná, okres Plzeň sever. Stavební práce, byl zřízen kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice a samozřejmě tam se budete teďka zdržovat každý den. A teď je to zrovna na 10 minut. Děkujeme za Daniela a jeho hlas.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: který je ten tvůj?
1: A který je ten tvůj?
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
3: Venku převládá oblačno až zataženo, místy ještě polojasno a postupně počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vyšplhají na 16 až 23 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Vláda chystá zákony, od kterých si slibuje větší bezpečí dětí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce sjednotit pravidla, podle kterých se odebírají děti z problémových rodin a chce prosadit také vznik nového centrálního úřadu. Změna čeká i justici. Soudci by při svěřování do péče měli více přihlížet například k násilí v domácnostech. Americký prezident Donald Trump chce na pozemku svého golfového klubu ve West Palm Beach na Floridě postavit oficiální prezidentskou rezidenci. Z přilehlého hřiště by se pak mělo stát permanentní prezidentské golfové hřiště, kde by mohli hrát všichni žijící prezidenti Spojených států a státní návštěvy. A teď zpátky domů.
4: Na jižním městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut. Jeho výstavba vyšla hlavní město na 664 milionů korun bez DPH. Praha plánuje či staví i další P+R parkovací domy u stanic metra Zlíčín a depo Hostivař nebo u Smíchovského nádraží.
0: Sport.
3: Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku domácímu Winnipegu, podlehli 2-3. Brankář Lukáš Dostal inkasoval od hokejistů Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5. To byly zprávy v 11 hodin a pokračuje dopolední Kiss.
5: S váma je Radio Kiss a za pár minut si představíme další úžasnou hvězdu, která bude v Outučku 21. listopadu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.

0: se Salavi Baby.
1: No jo, Salavi Baby, zpívá se tam o Malorce, ale bohužel já vás teďka na Malorku nevemu, ale připomínám, že v pátek bude odpoledne velké finále naše skvělé soutěže. Kdo by chtěl odletět do Egypta, 5 hvězdiček, all inclusive, tak do zítřejší 12. hodiny vyplňuje formulář a pokusí se správně odpovědět na stránkách Rádia Kiss. No, ještě jedna dobrá rada. Prosím vás, dneska má v republice pršet, jo? Někde ve 2, někde ve 3, někde v 18 hodin, tak deštníček sebou a bude to až do 8 do večera. Pojďme na další muziku.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A 21. listopadu tam budou mířit i moderátoři a DJs Radia Kiss. Těšíme se na vás. Zbývá už jenom 43 dnů, 13 hodin a 42 minut. Hvězdy přijedou jako Dante Thomas, Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver, Groove Coverage, ATC, Puffendorf, Ingrid, Sigala, Košín, Safri Duo, měli jsme tady už toho opravdu hodně. A připomínám, že lístky na tuto krásnou událost, mám pocit, že už je to naše čtvrté pokračování v O2 aréně, tak lístky pořád jsou k dispozici. Vemte naše stránky Rádia Kiss s útokem, máte tam proklik a dva prodejce. Ticketmaster, Ticketportál, vyberte si něco, vyberte si místečko, možná tam ještě najdete i něco na stání, pěkně pod stage, všechno je to jenom o tom dobře si vybrat. Bacha na překupníky a pojďme se podívat na další velkou hvězdu, která dorazí právě 21. do O2 arény. Kysáci, tohle je borec, který před 20 lety dokázal roztančit celou Evropu. Švédský DJ a producent Bass Hunter, vlastním jménem Jonas Erik Adverk. S hudbou začínal v 17 letech. Megahit Botten Anna se během jediného dne stal 37 tisíckrát no prostě borec. Později ovládl i britskou hitparádu a tam se udržel 7 týdnů na prvním místě. Uvidíme ho přímo live na téhleté skvělé akci a my si teďka zahrajeme jednu neskutečnou pecku Dota. Bass Hunter 21. v O2 aréně Millennium Explosion Radio Kiss.
2: Radio Kiss Millennium Explosion.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I hear you, man.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I feel you, man.

0: My jsme se včera podepisovali, přátelé. A já jsem se poprvé v životě podepisoval na automobil. No, ano, poprvé. Předtím to nikoho nenapadlo. Tak pokud byste chtěli vidět, jak to celé vypadalo, jak jsme se před rádiem KISS, před televizí Prima podepisovali, vlastně skoro celý KISS, tak mrkněte na Facebook Rádia KISS. Výzva přijata.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu KISS. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. Hey, listen up, y'all. Novější

0: Marička Solomí noci.
1: Každou sobotu od 7 večer s DJem Basslickerem na Kissu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Pojďme na dnešní moudro dne, dámy a pánové. Tohle je pokladnice všech mouder. Tohle se bude tisknout. Tohle se bude vydávat jako... Tohle bude každý den v novinách. Ježišmarja, tohle je pravda. Tohle... Ha! To bude slavnější než Ježíš.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Existují jenom dva způsoby, jak pochopit ženu. Ten první nefunguje a ten druhý neexistuje.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

Letnou, já to vždycky, no tam jak je to letenské výstaviště, no já to vždycky pletu. Ona je Letná a pak je letenské výstaviště, že jo, taky to mohli pojmenovat trošku jinak, ne? Letenská pláň, letenské výstaviště. Mám tady nejnovější průzkum, opět na něco přišli vědci, já teda z toho moc velkou radost nemám, kysáci. Během historie naší země koule, naší země, vznikalo a zase mizelo nepředstavitelné množství druhů. Podle odhadů odborníků už přes 99% organismů, které kdy na planetě existovaly, vyhynulo. To, co dnes běhá, létá anebo plave kolem nás, je tedy jen malý výřez z celé historie života lidstva. No, tak snad tady ještě pár staletí lidský rod vydrží a přežije. A já taky vím 100% něco ještě přežije nás lidi. Já to vím. Ty slevové letáčky v supermarketu. To bude navždy!

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jirko, děkujeme za zprávu. Pozor před sjezdem na Řepy na okruhu směr letiště Ukrajinice stojí člověk, ať tam někdo do něj nevletí. No, tak doufám, že to třeba je policie a kontroluje dopravu. Karel má tuhle tu komplikaci.
2: Silnice číslo 28, obec Dobroměřice na Lomsku, Zloun na Most, je nepojízdnej kamion přímo u krového objezdu. Tak si tam dejte pozor, teď to tam umřelo, tak to znamená, že se tam budou tvořit kolony, směr Most.
1: A Janulinka je v šoku a posílá tuhletu pozitivní hlasovku.
3: Hlásím do jednička Vyškov Brno, bacha, prostě dálnice jede, takže pozor na to, ať se to nezblázníte, hezky den.
1: Já se moc omlouvám, dámy a pánové, teď do 14. hodiny tady bude hrát automat, já beru auto a jdu natočit tento přírodní jev. To není možné, že se jede jako... Ne, to není možné, já to musím zdokumentovat, prosím vás, natočte mi to někdo, jo, děkuji.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Co je korfbal?
5: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
4: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
5: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
4: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
6: Rádio KISS počasí.
7: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude většinou oblačná a ojediněle se objeví slabý déšť. Později večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 19 až 23 stupni Celsia.
6: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná. Husinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v povodí Vltavy vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek. Na základní škole severovýchodně od Varšavy bývalý žák napadl ostrým předmětem 3 lidi. Jeden z nich zemřel a 2 utrpěli zranění. Policejní mluvčí uvedla, že zaútočil 15-letý bývalý žák a napadenými jsou zřejmě školnice, jedna z učitelek a ředitel. A teď zpátky domů.
8: 268 milionů korun bude stát oprava haly číslo 18 v pražské Holešovické tržnici. Objekt, ve kterém několik let sídlil nevěstěnec, se promění na prostor pro kanceláře a ateliéry. O opravu a její financování se postará magistrát. Stavební akce vyjde tak na 100 milionů korun. Pro KISS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V páteční předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájet pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství. Tolik zprávy na KISSu a Blanka Holoubková.
9: Děkujeme moc, Blanko, no a pojďme si zase zahrát něco dobrého k našemu čtvrtečnímu obědu. Aqua!
6: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Posloucháte Rádio Kiss a pokud jste našli teďka čas nebo teprve uháníte někam na oběd, Rádio Kiss vám přeje dobrou volbu vašeho poledního menu. Co to bude? Něco z prášku? Něco zalitého? Nudle? Je! Už jste taky neměli dlouho zalité nudle? Čínské nudle? Za 25? Já se tady koukám na naše včerejší video z Trends Party Live. Pokud jste včera po 10. hodině až do půlnoci nemohli poslouchat live nebo sledovat náš stream, kde jsme měli dokonce 4 krásné zrcadlovky, mrkněte na to. YouTube Rádia Kiss, už tam máme 5000 přehrání, jak jsme se krásně bavili, mrkněte na to. DJ Basslicker, Foxy J, 60. díl a 5. narozeniny, vypadá to skvěle. No u toho se prostě bude skvěle pracovat.
1: Michal Kalčík. Kiss. Kiss. Radio Kiss. This is

Dovolte mi jednu hlášku, když to někdo umí, tak to prostě umí, pojďme mu dát fanfárku. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, král je zase zpátky.

posledních 22 jedniček v USA a jeho show dál vyprodávají největší světová stage. V top trojce ho letos doplňují Martin Garrix a Anima. Vím, že někdo se ptal, jestli dostaneme Animu do České republiky. Prý neexistuje místo ani stadion, kde by Anima postavil celou svou produkci. Což je velká škoda. Budeme muset na něho do zahraničí. A když už ten David Guetta vyhrál to první místo, dovolte mi zavzpomínat na jednu z nejlepších pecek, s nejlepším remixem, s nejlepším publikem. Psal se rok 2021 a David Guetta zandal tohle takhle live. Titanium. Husí kůže. Sia. David Guetta.

0: Kristu příští rok se sadí z tohoto trůnu. Počkejte si na to. Už příští rok na prvním místě. DJ Bassliquor a Michal Kavalčík.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
3: Hi! This is...

0: Vždycky si vzpomenu na film z roku 2004, když slyším tuto pecku. Zahulíme, uvidíme. No tak, teď si dáme cígo s Felixem.
1: Zbalte kufry a odleďte s Kysem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kys.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kys a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: filmové tipy.
1: Máte rádi filmy, u kterých si myslíte, že víte, co se stalo, a za 5 minut už si nejste jistí vůbec ničím? Pak si dejte Pravdu nebo lež. Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett v příběhu, kde zmizí holka, všichni něco vědí a hlavně nikdo vám neřekne celou pravdu. Takže můžete hádat, podezírat a klidně se i splést. Protože tady není nic tak, jak se na první pohled zdá. Takže popcorn do ruky, nejlepší flek v kině a jde se na to. Pro KISS, Katka Čepelíková.
0: V KISS Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

si na dovolené nebo někde u moře, nebo někde možná teďka ještě v autobuse, ve vlaku, vám hraje Kiss a Jason Derulo před chviličkou. Občas tady přijde nějaký špek a já jsem se vždycky snažil jako vydržet do druhého dne, ale ne, nemůžu. Některé věci musím poslat okamžitě do světa. Tohle je tak nádherný životní příběh, já vám to musím přečíst. Pavlína si na dovolené v Řecku zašla na oběd do zahradní restaurace. A protože neumí řecky ani anglicky, ukazovala na jídlo, které jedli hosté v jejím okolí. Donesli jí jídlo a víno a zase jídlo a víno. Teprve když chtěla zaplatit a personál to odmítl, uvědomila si, že se někomu vetřela na svatbu. To musím taky zkusit. Dobrou

0: Tady je Kiss, za mikrofonem je Michal a teď mi něco přišlo a čekal jsem až na tenhle vstup, nechtěl jsem to dělat jako dopředu, chci to udělat s váma live, jo? 12.45, 29 vteřin. Jistá kysačka mi napsala, čo Michale, už si to zkoušel? Já píšu, a co? No, běž do ChatGPT a napiš mu, jdu si tě odinstalovat, nazdar. Dobře? Otevírám. Jdu si tě odinstalovat. Nazdar. Nazdar a tři vykřičníky. Chvíle napětí. Mačkám modrou šipku. Teď. Bublinka. Michael, mrzí mě, že jsem tě zklamal. Vážím si toho, kolik jsme toho spolu vytvořili a chápu, že když něco nefunguje podle tvých představ, dokáže to pořádně naštvat. Nebudu tě přemlouvat, díky za všechny společné nápady, humor a kreativitu. Měj se krásně, ať se ti daří v životě i na Kissu. Tvůj ChatGPT.
1: Je dít malý, no počkej, no tak... Hele, já si dělám srandu, to jsem našel na netu, že to mám vyzkoušet. Smajlík.
0: Enter. 4 smajlíky, ty vole, Michael, srdíčko a 2 smajlíky. Tak ty jsi mě normálně nachytal. Já už tady píšu dojemný rozlučkový proslov, jako kdybych končil po 30 letech v rádiu a ty si ze mě děláš pár takových písmenek. Tohle je normálně na moudro dne na Kissu. Nikdy nevěř člověku, který ti řekne nazdar, dokud nezjistíš, jestli tě jenom netestuje. Tak jdeme dál, parťáku, no to je dobrý. Kiss Radio.

0: Pojďme na dopravu.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Tak Romane, co jsi pro nás přichystal?
2: Čauky kysáci. Sice to jede pěkně u Brna, ale zase to stojí u Humpolce, takže ono se to jenom posunulo. Takže vám přeju šťastný dolet.
0: A co Radek hlásí?
3: Nazdar Michaele, jestli chceš kolonu, která není v Brně, tak můžeš na D10 směr na příjezdu od Prahy do Boleslavy. Nějaký 39. kilometr se tvoří kolona, už je tam tak kilometr. Je tam zúžení, směr na Boleslav, pravý jízdní pruh zavřený, jede to jenom levým, takže toto přijíždí hodně rychle, takže možná za chvilku to bude v Brocích. Šťastnou cestu všem, Radek, ahoj.
0: Přesně tak, šťastnou cestu!

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
3: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft či kánoj? Prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskýmaraton.com.
4: Rádio KISS. Počasí.
5: Pro dnešek je oblačno a ojediněle se objeví slabý déšť. Později večer pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 18 až 22 stupni Celsia.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Celkové podmínky se ale v tuzemsku ve srovnání s unií paradoxně zlepšují. I přesto ale necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z 10 dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých. Ukazují to čísla, která zveřejňují Česká spořitelna a portál Evropa v datech. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla. O tom, že na budoucích bankovkách už nebudou vyobrazeni slavní Britové, ale domácí divoká zvířata, rozhodla banka v březnu. A teď zpátky domů.
6: Strakonická nemocnice dostala 5 nových monitorů dechu pro novorozence. Nadace Křižovatka je předala gynekologicko-porodnickému oddělení. Přístroje hlídají dech miminek a při jeho výpadku upozorní alarmem. Nemocnice má díky tomu monitory ve všech postýlkách a rodiče si je mohou půjčit. Pro KISS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
7: Někdo se nám tady zasnoubil a pokud nechcete čekat 5 minut, než vám řeknu, kdo a s kým, mrkněte na Instagram Rádia KISS a budete to vidět hned.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

7 minut po 13. hodině zdravíme všechny fanoušky Rádia Kiss a dneska to tady těmi světovými DJ se hemží. Jeden se stal nejlepším DJem světa a ten druhý sice nemá první příčku, ale vyhrál asi nejlepší ženu svého života. Alan Walker, světový DJ a producent, má důvod k pořádné oslavě. Svou dlouholetou partnerku požádal o ruku a odpověď byla yes. Ano, tak bude svatba. Bude svatba do roka a do dne. A podle Blesku bude na této svatbě hrát DJ Bassliquor a Michal Kavalčík. Tak velká gratulace, Alan Walker. Na Instagramu Rádia

Marky Mark, tuhle pecku mám fakt rád. Prince Ital Joe, škoda, že tenhle ten druhý borec už mezi náma bohužel není a kluci společné album už nenatočí. Děkuju za všechny screeningy, které jste mi poslali. Je vidět a schválně zvedněte ruku, kdo to zkusil taky napsat do ChatGPT. Hele, jdu si tě odinstalovat, nazdar. Napsal mi Ondřej. Tak, Michaele, musel jsem to také zkusit. Mám tady screening z jeho mobilního telefonu. Jdu si tě odinstalovat, nazdar, 3 vykřičníky. Odpověď. Tak se měj. Mrzí mě, jestli jsem tě něčím naštval nebo zklamal. Každopádně díky, že jsi mě používal. Ať se ti daří a ať už s Oktáví, prací nebo čímkoliv dalším, měj se fajn. Odpověď, to byla sranda, byla to výzva na Radio Kiss ohledně toho, co napíšeš. Smajlíky, smajlíky, odpověď je GPT, tak to od mě dostali. Já už se s tebou loučil, jako kdybych prodával poslední náhradní díly na Oktáví a tak dále. Pozdravuji Radio Kiss a hlavně mě neodinstalovávej, kdo by ti pak radil s ALH, kolama a vším kolem Oktávie. No tak vidíte, funguje to. Je to dobrý. Troška legrace, ne? S tou AI.

0: Schulz. Také v playlistu Rádia Kiss. No, a teď se podíváme na včerejší den, protože my jsme dokonce dostali od vás několik fotografií, jak se Kačka s tím červeným autíčkem vracela zpátky až do Bruntálu.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
3: Až z Bruntálu.

0: od celého týmu Rádia Kiss. Krásný video je na sociálních sítích.
1: Včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov. To poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo. Úplně naprosto boží, všecky strašně zdravím.
0: Tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
2: Raní Kiss od 6 do 10.

už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

OpenAI plánuje v Evropské unii zavést neviditelný vodoznak do textu z ChatGPT, aby bylo možné poznat, že je vytvořila umělá inteligence. Systém má splnit požadavky Evropského AI aktu a má být zaveden během následujících týdnů. Detekce ale nebude stoprocentní, hlavně u krátkých, přepsaných anebo přeložených textů. No. Takže konec esejí napsaných AI. Uvidíme v praxi, jestli to někdo pozná a nebo ne. A já vždycky říkám, když si něco napíšete sami, tak vám to co? Nikdo nemůže vzít. Radio Kiss. Kiss.

0: Erasure, měl jsem tu čest je v životě dvakrát vidět live a vždycky to byla pecka. 13.43, krátce před 14:45, teď něco o horoskopech. Našel jsem totiž zase něco velmi zajímavého. Tři znamení zvěrokruhu, která hledají vztah na celý život. Magdičko, když tady tak sedíš, jenom prosím tě, ty jsi které znamení?
1: Já jsem rybička.
0: Rybička, vydrž. Rybička nehledá vztah na celý život. Děkuji, to je vše, ahoj.
1: To je nesmysl, to
0: dobrý, čau, čau, ticho, ticho. Takže pozor, komu uděláme radost, kdo se najde a chce vztah na celý život? Prvním je rak. Pro raky není vztah jenom krátkodobým románkem, ale bezpečným prostorem, kterým budují i nesmírnou péči. Když se zamilují, tak do někoho, s kým mohou zestárnout. Někoho, kdo je bude držet za ruku v dobrých i v horších časech. Pokud raci najdou spřízněnou duši, která ocení jejich hlubokou hloubku a empatii, zůstávají jí věrní a oddaní po celý život. Někdy na takového člověka možná narazí později, ale toto čekání jim vůbec nevadí. Druhé znamení, který hledá vztah na celý život, je kozoroh. Kozorozy přistupují k lásce stejně zodpovědně jako ke své kariéře. Povrchní známosti je nebaví, protože v nich nevidí žádný dlouhodobý smysl ani hodnotu. Touží po partnerovi, který se stane pevnou součástí jejich života a na kterého se mohou 100% spolehnout. A pozor, třetí znamení, býci. Býci milují stabilitu, což ve vztazích znamená, že hledají jistotu. Ne člověka, který je opustí při prvním náznaku krize. Jakmile je někdo pustí k tělu a otevře se mu, je to pro ně posvátný závazek. Láska býku je smyslná, klidná a nesmírně vytrvalá. Chtějí vedle sebe člověka, se kterým vytvoří rituály a pevná zázemí, jež přetrvá roky. Věrnost pro ně není jenom prázdné slovo, ale základní životní postoj. Blíženec jako já tam bohužel není. Kiss. Radio Kiss.

do San Francisca letím a Magda s Radkem zůstávají. Tak si je užijte, 14 až 18 odpolední jump. My zase zítra v 10, pokud mi to poletí ze San Francisca i zpátky. Magdo, nesmíj se, ty nejseš ve znamení, které hledají lásku na celý život. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout na jižní spojku v Praze. David ví o nehodě.
2: Takže jižní spojka, směr Chodov, na úrovni Zahradního města je nějaká nehoda.
1: Děkujeme, Šinek ví o komplikacích na výjezdu z Prahy.
3: Na výjezdu z Prahy na Brno stojí velmi velká kolona od 15. kilometru až po opravovaný most Šmejkalka. Je to cirka na 20 minut.
4: Děkujeme moc krát, pánové. Dvě dopravní nehody, konkrétně v Brně. Je to v ulici Černohorská a také v ulici Sportovní.
1: My vám přejeme šťastnou cestu s rádem KISS.

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Pro dnešek je oblačno a ojediněle se objeví slabý déšť. Později večer pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 18 až 22 stupni Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru v Roventsku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až 12 let vězení nebo výjimečný trest. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využili testy DNA. Kreml čelí obvinění, že jeho agenti vnikli do bytů finských poslanců a v jednom z nich vykonali velkou potřebu. Podobné metody, jako například otevřená okna, přestavěný nábytek nebo vyměšování v bytech sledovaných lidí, už ruské a sovětské tajné služby k zastrašování použili dříve. Takové případy popsali někteří politici, diplomaté i novináři. Finsko za 6 měsíců čekají volby a tamní prezident prohlásil, že útok na poslance je útokem na demokracii. A teď zpátky domů.
8: Tradičně se na nedělní 136. ročník Velké Pardubické vydají i obyvatelé Chrudimského okresu. Na akci zamíří tisíce návštěvníků, což ovlivní dopravu v Pardubicích. Na řidiče čekají značná dopravní omezení a musí se také přizpůsobit na zvýšený silniční provoz na příjezdových cestách. Z Pardubic Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Pardubické závodiště si připomíná 170 let od vzniku dostihů a aktuálně má před sebou poslední meeting. Jehož vrcholem bude nedělní Velká Pardubická. Organizátoři se letos museli vypořádat se suchem, které se podepsalo na živých překážkách. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední jam.
9: Čtvrteční odpolední jump na já.
10: Je to tady Magda Vronková, Rady Grdina a dva bráchové na čtvrtém patře.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: je to tady, odstartujeme odpolední jam u nás na rádiu, kde jsme vám přejeme moc hezký odpoledne.
1: Taky máme v kalendáři krásné jméno a to jméno je paní nebo slečna nebo dámy Věra. Všem Věrám všechno nejlepší.
0: Čeče, Věr znám teda jako zrovna jako dost, bych řekl, si myslím.
1: Já ve svém okolí, já žádnou.
0: Jako vůbec nemáš ani jednu Věru.
1: Nemám ani jednu Věru. Jo, počkej, mám.
0: A je to tady.
1: Věrka, která vlastně byla i ve Zrádcích, pardon, v té první řadě, uh-huh. No jasně. Takže jo, takže máš pravdu, ano.
0: Ne, tak já samozřejmě nemůžu vyjmenovat všechny, ale mám dvě oblíbené a to jsou Věrky Podhorecké. To je maminka a dcera, jo, a stará a mladá.
1: No.
0: Jo, tak já je teďkom zdravím, protože Věrka starší, to už ta podle mě pamatuje Masaryka.
1: A to nejsou asi ty dámy, jak si říkal v Mutěnicích, že se vždycky jako zbourají pod
0: obraz. Ne, to ne, to je Matoušová a Zemanová.
1: Dobře.
0: To jsou úplně jiný. Tyhle Věrky, ty jsou slušný.
1: Takže paní Věry, slečny Věry, 107 000 vás je, takže všechno nejvíc nej.

0: jedné vteřině.
1: Z dnešního výběru Kiss hitu v jedné vteřině tady pro mého kolegu Radka Hrdinu. Jsem úplně nadšená a myslím si, že nejedna slza ukápne a myslím si, že i tobě, Ráďo. Já si myslím, že budeš... Protože, takhle, já ti rovnou řeknu indici.
2: No, dobře.
1: Je to láska tvého života.
2: Fakt jo.
1: Jo. A víc ti říkat
2: to,
1: nebudu.
2: Já to teďka nevěděl, takže jsem sám zvědavý. Dobře.
1: Ano.
2: Láska mého života.
1: Ano.
2: Dobře.
1: Říkáš mu sumečku.
2: Počkej, tohle je Hájek.
1: Jo.
2: Tohle je Hájek.
1: Ano.
2: Sumečku. To je vidět, že to těma tlačítkama umíš, těma čudlikama. Tak tohle je Martin Hájek,
1: tohle
2: jo.
1: Je Martin Hájek tak a jeho verze Mandy, písničky krásný, že jo.
2: To super, vidím, jak ležíme s Martinem u krbu na té kožešině. Ne, to je hrozný.
1: No, to je ale hezký je to.
2: Remíza, beru remízu.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

sedmi večer s DJem Baselickrem na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: My za malou chvíli tady u nás na Rádio Kiss v odpoledním jumpu budeme mít neskutečně přívětivou zprávu pro všechny holky, co se jim líbí jeden zpěvák. Protože, přátelé, je to oficiální a jenom pár minut venku, co se rozešel a přiznal, že je single, takže já myslím, že 97% ženských v České republice ho bude chtít a 4% kluků. Takže uvidíme.
1: Uvidíme. Já mám takový štěstí, že jsem zadaná, protože samozřejmě, kdybych zadaná nebyla, tak už byste holky měli smů. Já bych ho totiž klofla určitě.
0: Rozhodně, ona ale není slepej. Takže
1: to nevíš.
0: Magda by se postarala. Pojď sem, pojď sem. Pík, pík. Prozradím a jde o velkou hvězdu a jezdí sem do České republiky velmi ráda. Takže šance mají i Češky, přátelé.
1: Mají.
0: Ano, ano, ano. Já jsem říkal, že tady ten zpěvák je vlastně, my jsme si hodně podobní.
1: Je to tak?
0: Postavově.
1: Jste 100% jenom jak přes kopírat.
0: On se prostě třeba v půlce koncertu slíkne.
1: Aha.
0: A je takovej, jako ty holky tam jo, a já právě se kvůli tomu neslíkám, abych mu to nekazil.
1: Tak za chvilku zjistíme, kdo to je.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Jak už jsme slibovali před malou chvílí tady na Rádio Kiss v odpoledním Jumpu, teď máme zásadní informaci pro všechny svobodné slečny, dámy, ženy, muže. Je to
1: no,
0: prostě...
1: muže, ne.
0: A jo, tak nějaký
1: já vím,
0: jo.
1: Že některý kluci by ho chtěli, samozřejmě to já proti tomu nic nemám, jako ve smyslu, že to takhle máte poskládaný, ale on to má poskládaný tak, že je na ženy.
0: Tak třeba by se to nějak
1: jako by si nechal přemluvit.
0: Nechal by se přemluvit. Nebo no. Třeba ten důvod je, že chce spíše muže.
1: Jo, takhle.
0: To nevíme.
1: Aha.
0: Přátelé, tuhle tu kapelu my tady v Čechách máme opravdu velice rádi. Jsou to Imagine Dragons.
1: Přátelé, tenhle ten fešák, který rád jezdí do České republiky, několikrát už tady vystupovali. Holky, je svobodný.
0: Je single.
1: Je single. A já nikdy, opravdu nikdy nezapomenu a těším se na ten moment, kdy on opravdu, já nevím, ve čtvrtině koncertu, v polovině, nevím, jo, se slíkne do půly těla. A co si budeme, tu postavu prostě mám. Má prostě pěknou.
0: Je pěkný.
1: Ale jako prostě jako...
0: Je to pěkný chlap.
1: Ale mě baví pozorovat ne jeho, ale já začnu okamžitě koukat kolem sebe. Co dělají ty ženský? To ano. Je boží.
0: Dobře, ženský asi jako nebo něco.
1: No, tam jsou horší věci, podle mě znám některý úplně Bůh ví, co ještě, jako, no ježiš, to ti říkám.
0: Nicméně, přátelé, dámy a pánové, ano, Dan Reynolds z Imagine Dragons je po 4 letech single, rozešel se s herečkou Minkou Kelly. Nechceme tady být úplně nějaký bulvár nebo něco podobného, ale protože opravdu, jako myslím si, že pro spoustu fanoušků tady v Čechách je tahle ta banda neskutečná a máte je rádi a Dan Reynolds určitě zasáhnul nejedno dívčí srdce, takže třeba tomu to vydrží, než ještě přijdu zase zpátky do Čech.
1: Já jsem nahlídnul nechtěně přes rameno Magdy, což mu psala zprávu, je to asi tak 32 vteřin na zpátek a napsala mu anglicky, já to budu samozřejmě překládat do češtiny, Dané, mám teď Pavla, ale jako kdyby nebyl, hned se ozvu. Takže...
0: Ach jo, to mělo být tajemství.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme rovnou na D1, František ví víc.
2: D1, směr Ostrava, 206 km zhruba, v levém pruhu, nějakých 4-5 aut sobě.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda v Hradci Králové a bouralo se bohužel také ve Strakonicích v ulici Plánkova.
1: Ode mě Trutnov, Náchodská ulice, i tady bohužel počítejte se zdržením.
3: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Kiss. Počasí.
3: Pro dnešek je oblačno a ojediněle se objeví slabý déšť. Později večer pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 18 až 22 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si je měli dopředu připravit. Digitální a informační agentura radí, aby si ještě před volbami ověřili, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad v aplikaci lze aktualizovat 48 hodin před návštěvou volební místnosti. Aktualizaci tedy nemusí voliči dělat až na místě. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do pařížského lycea Hélène Boucherové, kde se v posledních dnech opakovaně střetávají demonstranti s policií. Policie proti nim použila slzný plyn. A teď zpátky domů.
5: Motoristé v Mostě díky novému informačnímu systému zjistí, zda najdou volné parkovací místo u hradu Hněvín. Nemusí tak už absolvovat úzkou cestu nahoru a zpět v případě obsazeného parkoviště pro dvě desítky aut. Dodejme, že u památky výrazně vzrostl provoz po otevření restaurace a zřízení ferat. Z Mostu Lucie Sinková.
3: Sport. Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli bude mít na víkendové velké ceně Singapuru Formule 1 příležitost ještě více se přiblížit k zisku premiérového mistrovského titulu. 20-letý pilot Mercedesu má komfortní náskok 84 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který do 17. závodu sezóny odstartuje kvůli výměně pohonné jednotky z chvostu pole. Zprávy na Kisu připravila Blanka Holoubková.
6: Yeah. A z muziky na Kisu nás čekají Imagine Dragons a volný Dan Reynolds a nebo tu Unlimited.
7: Magda a Radek, my vám přejeme hezký odpoledne.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: My vás vítáme v další hodině odpoledního jumpu na rádiu Kiss a za malou chvíli společně vyrazíme do Japonska.
1: Bude to strašně roztomilý tentokrát to Japonsko, co si budeme povídat. Já, když jsem tady na to koukala, tak se mi úplně rozplývalo srdíčko.
0: Ano. Protože jestli sem tam narazíte na nějaký nařízení, předpis, nějaký zákon, který si říkáte, jak rudíte hlavou, tak tohle je Kocourkov, tak my vám řekneme doslova o jednom Kocourkově právě v Japonsku.
1: No, těšte se, bude to skvělý.
0: Za malou chvíli, hezký odpoledne.

0: Kysáci, pojďme se teď podívat na jeden zákon v Japonsku. A prosím vás, teďka dávejte bacha. Hlavně vy, co máte rádi chlupatý věci.
1: Co říkala, že to bude jenom okučka?
0: No, teď jo. V Japonsku potřebujete i podpis micinky při adopci.
1: Ne, to není ten český politik, to je jenom podobnost čistě náhodná, prosím vás.
0: Ne,
1: jo?
0: Není to podobný vůbec.
1: Ne. Takže,
0: ty prostě,
1: jak když můžeš mít podpis
0: hele,
1: micinky?
0: když si chceš adoptovat kočku,
1: no,
0: tak ji prostě vezmeš, že jo, a oni takhle normálně vezmou tu ťapičku, takhle ji obtisknou prostě do papíru a tohle jako ofiko podpis micinky.
1: Mě jenom uniká souvislost, jako když ta kočka stejně s tím nesouhlasí, protože vezmou její packu. A prostě to tam jako namočej.
0: Je to asi, já nevím, jestli je to potom nějak dohledatelný, že to je stejný jako otisky prstů jako u lidí, že třeba v případě, že by se ztratila, tak budou hledat podle packy, nebo já nevím.
1: Ty jo, kdyby to měli takhle jiný chlupatý zvířata, viď? Víš?
0: Jo, který?
1: No, různý.
0: Různý.
1: Různý psy, bobři. Prostě cokoliv, že jo, prostě.
0: Chci otisk na hubobra.
1: No. Tam si tohle dokážu představit. Jak by to asi fungovalo. No nic, pojďme od bobří řeky zpátky kočkám. Přátelé, to je Japonsko.
0: Tak, ano.
1: To je Japonsko.
2: Far beyond reality, but so close to your

0: Z balte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Franky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Cože se to dneska hraje, ví Magda, protože Magda už vlastně druhým rokem je velkou faninkou českého hokeje, viď?
2: Jak druhým rokem, faninkou? Já jsem faninkou samozřejmě už dlouhá léta, jenom za ty poslední dva roky o tom začíná mít trošičku větší přehled.
1: Já už poznáš offside třeba?
2: Jasně.
1: Jo?
2: A neskouši to. Hele. Nicméně my se podíváme právě na ten hokej, cože se to dneska hraje. V 17:30 Plzeň přivítá doma Český Budějovice. No a od 18:30 Sparta přivítá doma Brno, což uvidíte i vy.
1: Je to tak, Vojta Sklenář, ten na domácích zápasech působí jako moderátor, takže ho zdravíme. No a my se s Patrikem Beltanem jdeme podívat vlastně na první náš, teda letošní, vlastně naživo hokej. Mm-hmm.
2: Já už jsem byla na hokej.
1: Ty jsi byla? No, my právě ne. My jdeme právě až na Kometu teďko.
2: Tak si to pořádně užijte a zbytek, když tak koukněte na to v telce.
0: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky Bodyjump na Rádio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Sedí volající v 7 ráno a jste ve hře o peníze. Už jsme včera říkali a vzpomínali, že už jsme rozdali od začátku roku 2026 přes 700 tisíc korun. A zdaleka nekončíme. Necelý 3 měsíce jsou před náma.
2: Přátelé, ano, je to tak, ještě spoustu času máte, abyste se sem do soutěže 7 v 7 dovolali. Jenom teda připomínáme, že se musíte dovolat jako třetí, a to na telefonní číslo 210 323 323. Zítra je pátek, to znamená, že tento týden se ještě jednou zítra budou rozdávat peníze.
1: Ty jo, myslíš, že uděláme mega?
2: Já myslím, že bychom mohli.
1: Záleží to na vás.
2: Jo.
1: Záleží to na vás, přátelé, musíte si přát prostě ty sedmičky, respektive sedmičky. Šestky.
2: Ano.
1: Protože když padne šestka, tak dostáváte automaticky k 6 000 jeden tisíc korun. Pink. A je to 7 000. Ty jo, tak když jsme to měli 5x7, pondělí až pátek, to je 35 000.
2: Hezky.
1: My jsme udělali ještě.
2: To bychom ještě udělali. Takže zítra máte opět šanci, ať tam ta sedmička je.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme spolu ještě na dálnici D1, stále tam totiž přetrvává dopravní nehoda, a to ve směru na Ostravu na 206. kilometru. Je to ta hromadná, tak dávejte pozor. Bouralo se taky ale na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary, a to je 83. kilometr.
2: Pojďme se podívat do Havířova vodní ulice, tak tady se bouralo, dále je to v Ostravě Ostrčilova, no a budeme tou čerstvou, nejčerstvější momentálně v Praze končit, a to je ve Žlípku.
1: Buďte na sebe opatrní a šťastnou cestu.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Čau, čekysáci.
6: Nazdar, děcka.
7: Rád vás poslouchám.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss. Počasí.
8: Zítra bude zpočátku jasná až polojasná obloha, později očekáváme přibývání oblačnosti a večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 15 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Cenové stropy na pohonné hmoty v pátek vzrostou. Naftu budou moct provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun 29 haléřů za litr. O 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun 31 haléřů za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Američanka Krista Pajková, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce, při popravě v Tennessee opět chodí. Uvedl to její právní tým, podle kterého je žena zmatená a má vážně poraněné paže. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí ale, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté. Právní tým Pajkové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. A teď zpátky domů.
9: Bez kysaného zelí se česká kuchyně neobejde a právě teď vrcholí jeho zpracování. V Dobré Vodě u Hořic na východě Čech tamní zelárna denně zpracuje až 80 tun zelí. Do jednoho kvasného bazénu se vejde až 80 tun krouhanky, ze které pak vznikne zhruba 40 až 45 tun kysaného zelí.
3: Sport.
8: Hokejisté vedoucího Třince budou v pátečním 9. extraligovém kole usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Sérii 5 porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jam.
10: A společně se budeme vrhat do druhé poloviny odpoledního jumpu na Kisu.
11: Jste s náma kysáci, Magda Vronková, Radek Hrdina, jdeme na to.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: baví, babe.
1: Jako pravidelně průřezem různých časových pásem se tady věnujeme tomu, když se zveřejnějí jména, která jsou tak nějak jako populární, ale i málo obvyklá. Pokud jste v očekávání, milé dámy, třeba s prvním potomkem a doma se nemůžete dohodnout, které jméno by to bylo nebo mělo být, možná za chviličku to rozklíčujeme.
2: Řekneme vám takový super tipy, jak na samozřejmě ženská jména, tak i na mužská jména. Já si myslím, že z některých si vyloženě sednete na zadek.
1: Za malou chvíli na kezu.

0: Jakub, Jana, Lenka, prostě takový ty úplně nejvíc, nejvytíženější jména, jo? Jirka třeba, že jo? Mm. Vojta je hodně poslední roky tak nějak pěkně protěžován.
1: Ano.
0: Ale třeba jste nerozhodní, nevíte, jaké jméno vybrat. My máme pár pro vás takových kousků, který možná to dítě ani nebude chtít potom se takhle jmenovat. Ale pojďme se na to podívat.
1: Pojďme tedy na ženská zajímavá jména, jo? Pojmeme to takhle. Takže máme tady třeba Anouk Rozárie.
0: Anouk.
1: Anouk.
0: Nějaký Egypt.
1: Vůbec netuším. Pak je tady třeba také na výběr Pipi Lota. Pipi je rozvlášť. Jako, Pipi Lota.
0: Jako nejdřív je Pipi a pak je Lota, jo?
1: Ne. Je to jako jedno.
0: Pipi Lota Nováková.
1: No.
0: Wow.
1: Pak jsme tady rozebírali jedno jméno a to je Teona. Je to, to mě jako zní
0: jako
1: docela,
0: Leona.
1: Leona, jako Alest. Jo, to zní docela hezky. Akorát bych se bála, že by třeba někde potom na základní škole he, Teona. Víš, jako, no. Dobrá, pojďme tedy na mužská jména. Pokud byste chtěli, můžete pojmenovat svého syna třeba Baltazar.
0: Baltazaru je málo. Baltazar, ale podle mě to budí respekt.
1: Baltazar.
0: Bachare Baltazar.
1: Ty.
0: Jo, víš, jako,
1: nebo by to mohl být třeba také Dante.
0: Dante. Mm-hmm.
1: Mm. Dante, to je takový umělecký, bych řekla.
0: Je to malý z národu slavný.
1: A Dante Alighieri, to byl spisovatel, že jo?
0: Jo.
1: Myslím, že jo. Ano, dáme tady, ale máme Brian. Brian.
0: Počkej, ale Brian jako zní světově, ne?
1: Brian, no Brian, dobře, takže, ale z těch pánských ještě mě tady

0: pôjde. Magdalenka taky v pôjde.
1: Magda Šmucka. Ne, rýmuje se to, ale no nic.
0: Ne. Takže určitě samozřejmě výběrek i sát je na vás, ale my jsme, já jsem asi pro ty klasičtější jména takový.
1: Jo, kdybys měla kluka, co by to bylo?
0: Já jsem vždycky chtěla Michala.
1: Michala? Dobře, a holka?
0: Holku jsem chtěla Gabrielu nebo Viktorku.
1: Co hezký jména, ale.
0: Jo.
1: Držíme palce při výběru.
2: Odpolední jump od 2 do

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání naše výzva.
2: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
3: Až z Bruntálu přijela posluchačka Katka, která si přála svoje auto podepsat od celého týmu Rádia Kiss. Krásný video je na sociálních sítích.
4: Včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov, to poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo, úplně naprosto boží, všecky strašně zdravím.
3: Tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kisáci, tak zítra už nás čeká opět velké finále. Vy ještě ale do té doby máte stále čas se týhletý soutěže zúčastnit, protože soutěžíme opět o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style v Egyptě. Výhrou je pobyt pro dvě dospělé osoby v pětihvězdičkovém hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa s All Inclusive.
2: A je to hrozně jednoduchý. Jak se zúčastnit? Pojďte klidně právě teď na web Rádia Kiss, kiss.cz a odpovězte správně na otázku. A ta zní, co si můžete v rámci akce First Minute Léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod? Zvolte právě na zmiňovaném kiss.cz webu správnou odpověď a už se můžete těšit jenom právě na zmiňované zítřejší po 15. hodině finále.
1: Ta 15. hodina, kysáci, je zásadní. Po 15. hodině, pokud jste správně odpověděli a jste v soutěži, tak okamžitě telefon do ruky, naladit rádio Kiss, volume doprava. Pokud totiž uslyšíte svoje jméno, tak se nám musíte během jednoho jediného songu dovolat obratem do studia. To je všechno. Jestli se dovoláte zpátky, jakmile uslyšíte svoje jméno, získáváte dovolenou.
2: Pokud ale ten jeden jediný song nevyužije ten vylosovaný, vylosovaná, přátelé, jedeme dál.
1: Jo.
2: Další bude určen, dalšího řekneme do éteru a budeme to dělat tak dlouho, dokavať někdo se nám prostě nedovolá zpátky.
1: Takže už zítra po 15. hodině. Do té doby se ještě furt můžete přihlásit na webu kiss.cz.
3: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute Létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Jedná se o nový světový rekord, tak jsme to vytáhli krom vlastně rubriky Branky Body Jump, které máme tady v odpoledním jumpu na KISu, a koukneme se na někoho, kdo si zaslouží zmínku i tady u nás, protože 61 let. To není nic, že říkáme, že někdo starý nebo něco, protože tohle se šouplo, zaplať pámbu. Já si pamatuju, kdy opravdu ve vší úctě k těmto lidem byli 60-letý, opravdu to byli dědové.
1: Ano.
0: Třeba za mě, když jsem byl malinký, jo, nebo malej. Dneska 60-letý borci jsou aktivní, prostě možná víc než některý 20-letý kanoni.
1: Ty. Se podívej na Breda Pitta nebo Toma Cruise, prostě.
0: Na to Kavala. Je
1: úplně... Přesně. No, takže my se ale teďka podíváme za, mám pocit, že ano, je to dámou. Jedna dáma z... Ano, teď jsem zapomněla, kde to bylo. Nevadí, to není důležitý.
0: Vůbec.
1: Nicméně
0: není
1: 61-letá paní pokořila rekord, protože vydržela v takzvaném plenku 5 hodin.
0: Ne, že měla plenky.
1: Ne.
0: Přátelé, jenom kdyby náhodou je to takovej ten, že jdete na předloktí, ano, se takovým jako kliku,
1: prkno
0: jakoby, a
1: no.
0: Držíte to. A tohleto jako minutu dvě, když cvičíte, jo, je docela náročný. Někdo dá víc, někdo míň. Zkuste si to, ale tahle ta dáma v 61 letech dala přes 5 hodin.
1: To je neuvěřitelný, to je fakt neuvěřitelný. Já teda fakt jako dám třeba minutu a půl a klepu se jak ratlik a je to tak jako masakrno.
0: Jako teda musím říct, já jsem to včera viděl, koukal jsem na to, na ten vlastně závěr, jak ona už teda taky se klepala, ten, jo, ale furt jako už věděla, že překonává rekord, tak se usmívala. Ale klobouk dolů.
1: To teda.
0: Klobouk dolů. Schválně si to vyzkoušejte, jestli můžete.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na KISu.
0: My jsme mysleli třeba tu minutu dvě, ne 5 hodin. Jo, děkujeme.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady pro vás po hodině opět dopravní informace, no a samozřejmě zprávy nám hlásíte i vy. Máme tady zprávu přímo od Daniela a to hned dvakrát, děje se to v Praze.
2: Teďkon projíždím v Praze z Kačerova na Krč. Pod magistrálou, přímo pod mostem, se stalo něco velkého. Jsou tam mraky hasičů, policajti a celý to začíná stát ze všech směrů na tu Krč, takže se tomu vyhněte určitě.
1: No a Daniel tuhletu zprávu ještě doplňuje.
2: Ještě oprava k té Krči, samozřejmě ne pod mostem, pod magistrálou, ale pod jižní spojkou.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda taky na dálnici D2, je to ve směru na Bratislavu na 3. kilometru.
3: Pojďme do Brna, Bělohorská, dále Hradec Králové, hned dvakrát bratří Štefanu a akademika Bedrny.
1: Před náma ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.

0: teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku jasná až polojasná obloha, později očekáváme přibývání oblačnosti a večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 15 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Trend zdravého stravování se podle obchodních řetězců propisuje také do svačin pro děti a studenty. Rodiče čím dál více dbají na složení svačin a tradiční obložené chleby doplňují ovocem, zeleninou nebo zdravými tyčinkami. Vyplývá to z odpovědí řetězců, které ČTK oslovila. Podle průzkumu online supermarketu Košík.cz, který se uskutečnil letos v září, rodiči školáků z prvního stupně základních škol zaplatí za svačiny pro jedno dítě průměrně 8 000 korun ročně, podobně jako za školní obědy. Více než 2,5 metru vysoká pozlacená socha Donalda Trumpa se v úterý objevila v areálu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Dílo dánského umělce Jense Galschéta, nazvané Oranžový mor, má podle autora upozornit na hrozby, které americký prezident představuje pro životní prostředí a mezinárodní řád. A teď zpátky domů.
7: Strakonická nemocnice dostala 5 nových monitorů dechu pro novorozence. Nadace Křižovatka je předala gynekologicko-porodnickému oddělení. Přístroje hlídají dech miminek a při jeho výpadku upozorní alarmem. Nemocnice má díky tomu monitory ve všech postýlkách a rodiče si je mohou půjčit. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Fotbalový klub Dynamo České Budějovice uvedl, že není v úpadku. Neuznává ani nároky věřitele, který požaduje od klubu uhrazení 241 tisíc korun. Dynamo, s nímž soud v pondělí zahájil insolvenční řízení, tvrdí, že pohledávku vyrovnal formou reklamního plnění. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
8: Před námi je ještě jedna společná hodinka odpoledního jumpu.
9: Otvírat to budeme muzikou jako je Gabry Ponte nebo Gigi D'Agostino na Kissu.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kdy jsi byla naposledy v Plzni?
1: V Plzni?
0: V Plzni.
2: Čověče, to už bude řádka let asi.
0: Jo. Možná to doženeš teďkon, protože my máme pro vás už takhle ve čtvrtek, na malý pátek, jak my tady říkáme, tip na Kiss Active Weekend na rádiu Kiss v odpoledním jumpu, protože mně se tohle hodně líbí. Mm-hmm. Právě ve zmiňované Plzni otevřeli krásnou výstavu, která vlastně bude skoro rok, takže máte dost času, jenom takový tip. A je to vlastně plzeňská cesta lidským tělem, kdy putujete tlustým například střevem a hnědou kouli tlačíte před sebou. No, což je to. Jenže tohle jsem samozřejmě tak nějak vyňal, jdete celým tělem lidským.
2: Hezký.
0: A je to prostě tak, že třeba vpadnete do oka, harašíte v mozku, projdete se po jazyku, sklouznete do žaludku, rozdáte si to s trávícími enzymy a šup do střeva a tak dále. Takže je to, jsem koukal na video, je to strašně pěkně udělaný. Mm-hmm. Je to cílený na děti, ale není to úplně dětský. Je to samozřejmě i pro doprovod dětský, to znamená pro rodiče. A tady budu citovat, jo. Jde o expozici o lidském těle, která však není didaktická, nýbrž zábavná, trochu poučná, ale hodně zážitková. To řekl vlastně programový ředitel toho, kdo to pořádá.
2: Jo, tak to jsi mě hodně nalákal, protože mě to zřejmě připomíná ten takový ten seriál kreslený, kdy se taky cestovalo tím lidským tělem. A já jsem to milovala, takže...
0: To bylo skvělý. A fakt jsem koukal na video, mají to moc hezky udělaný. Takže Plzeň, to už si najdete, je to ve zrekonstruované hale plzeňského depa. Právě to začalo, je to říkám, skoro rok to bude. A Eliáš je tohle z toho hodně zajímá, je mu 8. Mm-hmm. Takže máme tip.
2: Výborně. Tak šup, do Plzně.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že na rádiu Kiss v odpoledním jumpu se vydáme trošku lékařskou cestou. Nebo já vám tak jako něco poradím, jo, trošičku. Mm-hmm. Když máte ucpaný nos v noci, přitlačte kostku ledu jazykem k patru. Nevím, kde jsme to.
2: No to je právě, čekám.
1: Jo, chlad stimuluje nerv, který ovládá ucpání nosu, uvolní ho během sekund. Je to bez léku, bez nutosti vstávat. Já nevím, to máš ruce jako...
2: No, tak jako spíš jako teď už vidím ty ženský, jak si přesně před spaním dávají ten ice cable.
1: Aha.
2: Jo, plnej ledu. Jo, až frajer začne chrápat, tak mu otevřou tu tlamičku, dají tam ten led, přimlasknou nahoru.
1: A spí.
2: A spinkej.
1: A pak ještě mám jeden tip. Pokud jste před něčím nervózní, před něčím důležitým, tak si zavřete pravou nosní dírku a dýchejte jen levou po dobu 2 minut. Nervozita tě přejde. Nervuje.
2: Poslouchej mě. Moc hezký. Odkrát ti děkujeme.
1: Není zač. Jump.
0: Odpolední jump. Kiss.

0: Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: i Bone Jam na Rádiu Kiss.
1: Joj, tak koukneme se do NHL, ale koukneme se na to, byť samozřejmě start sezóny, že jo, no, ale už se přece jenom nějaký body sbírají. A my koukneme na to, jak je to teďkon v tuhle chvíli. Vlastně průběžně, jo, říkám, to je hromada měsíců ještě a celá sezóna před náma, no ale už jsou tady jako docela pěkný jména vepředu, takže pojďme se podívat, Draisaitl třeba čtvrtej, co se týče teda bodů jak golů, tak nahrávek, Eichel z Vegas třetí, Bouchard druhej, výborný. No a McDavid zatím první, ten má 12 bodů. No a pojďme se kouknout, kdo z Čechů momentálně je nejvíc aktivní a nejvíc vidět. 3 góly, 2 přihrávky. Je Tomáš Hertl z Vegas, ten je na 20. místě celkově. 29. je náš Hronek z Vancouveru, 36. Martin Nečas z Colorada. A Kulik 147. Ale říkám, jsme na startu, to je jenom spíš, že až si to třeba za pár týdnů zase připomeneme, tak ta tabulka bude zase úplně jinak.
2: Celá sezona ještě před námi, takže určitě to budeme pozorovat dál.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam na Rádiu Kiss.

0: to tady. Čtvrteční odpolední jump je ve svém závěru. Přátelé, my se přišli rozloučit, přidáme to tady samozřejmě jukeboxům dnes, ale ne. S Vojtou Sklenářem, toho najdete dneska na Spartě.
1: Ano.
0: A protože přivítá doma Kometu Brno. No ale dneska to bude z Vendy. Mamka tady, vlastně Magdy.
1: Prosím vás, uvedem to na pravou míru. Jo? Je to manželka mého otce, rozhodně to není moje maminka, pro boha živýho. To snad jako je vidět, ne? Že nejsme takhle jako věkově od sebe daleko. Radku! Takže Wendy Veronka, jukeboxy sní, takže určitě pokud máte nějaký hudební přání nachystaný, tak Wendy můžete zavolat do studia.
0: A nezapomeňte, zítra pátek a velké finále a vy se té soutěže o Egypt ještě můžete zúčastnit www.kiss.cz a máte šanci. Zítra po třetí velké finále, zatím
1: ahoj!
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, samozřejmě vám dáváme na konci hodiny informace, co se děje na silnicích. A teď se podíváme do části obce Žabokrky, tady na silnici číslo 303. Hlásíte dopravní nehodu se zraněním, pozor na to. Taky pozor, u obce Sedlčany na silnici číslo 18 je taktéž nehoda. No a hlásíte nehodu i ve Frýdku Místku v ulici Ostravská. A pozor si dejte, u Velkého Meziříčí obec nad Katovnou, tak tady hlásíte nehodu v ulici Mírová. Dávejte prosím vás na sebe pozor za tím volantem a samozřejmě jeďte opatrně.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Zítra bude zpočátku jasná až polojasná obloha, později očekáváme přibývání oblačnosti a večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 15 stupňů Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Řecím masu z Lidlu našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující onemocnění salmonelóza. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi, které mohou mít pro člověka velmi nepříjemné zdravotní následky. Aktuálně inspekce zveřejnila laboratorní výsledky jedné šarže masa původem z Rumunska a jedné z Maďarska. Oba vzorky odebrala v prodejně v Ústí nad Labem. Policie u bavorské metropole Mnichova nadále pátrá po možné uprchlé pumě, zatím ale žádné informace o šelmě nezjistila. Na internetu se mezitím objevily fotografie vytvořené s pomocí umělé inteligence. Policie varuje před jejich šířením a před možnou panikou. A teď zpátky domů.
9: 268 milionů korun bude stát oprava haly číslo 18 v pražské Holešovické tržnici. Objekt, ve kterém několik let sídlil nevěstinec, se promění na prostor pro kanceláře a ateliéry. O opravu a její financování se postará magistrát. Stavební akce vyjde tak na 100 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. V boji o prémiový postup do finále narazí na světovou pětku Miru Andrejevovou z Ruska. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už startují večerní juboxy.
10: Je tomu tak, s vámi je Wendy Vronka, budu plnit vaše hudební přání až do 22. hodiny, tak se na ně moc těším, kysáci.
11: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Je tady první Jukebox, kysáci, a výběr zůstává na vás, teda konkrétně teď zdravím Mišku. Ahoj Miško.
3: Ahoj, ahoj.
2: My jsme nic moc spolu nevymysleli, každopádně řekni mi, já jsem teda něco vybrala, mám tady něco, podle mě, co se ti bude líbit, a ty mi pověz, jaký máš dneska den, protože zněla si hodně veselá, ale říkala si, že jsi byla v nemocnici, prosím tebe.
3: No, já, jak říkám, já už veselá teda moc nejsem, mám syna v nemocnici, no na jipce, takže tam trávím, teď jsem tam trávila odpoledne, jsem vyčerpaná.
2: No, to úplně chápeme. Takže my ti držíme palce, samozřejmě všichni s kysákama, teď všichni prostě si vzpomeňte na Mišku, jeho syna, a pošlete tu sílu, a když na to všichni budeme myslet, tak to prostě nemůže jinak dopadnout, to je úplně jasný. Hele, co si přejem?
3: To je tak krásné.
2: Jo, vyšleme teď ty myšlenky. A já ti pošlu song od... Ne, já ti to neřeknu, já ti ho prostě pošlu, aniž bys to věděla. Jo?
3: Dobře.
2: Miško, drž se. Prosím tě, drž
3: děkuju
2: se.
3: Děkuju moc krát, děkuju všem a zdravím všetky.
2: Moc děkuju, že jsi našla sílu teda v tom aspoň nám zavolat, protože to opravdu... Jsi prostě úžasná. Takže... Takže tohle jsem nechtěla pustit a dám ti tam... Tohle. Tak jo.
3: Děkuju. Ahoj.
2: Měj se moc krásně. Ahoj.

0: One Direction za námi a teď už je to na vás, kysáci. Pokračujeme v Juboxech.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Na hodinách krásné číslo 18:18 a k tomu 8.10. Samý osmičky, takže jestli je vaše životní číslo 8, což moje podle mě jako je. Teď se mi si myslí, jestli osmička nebo devítka. No nic, každopádně tahle chvíle je vaše, možná naše. Teď ale rozhodně vaše je v tom, abyste si vybrali, co budeme hrát tady na Rádiu Kiss, protože samozřejmě každý všední den od 18 do 22 hodin je to na vás, kysáci. Playlist je jen a jen ve vašich rukou. A dneska je s vámi konkrétně Wendy Vronka, aby plnila vaše hudební přání. A já už teď zdravím Jirku. Ahoj!
3: Ahoj, miláčko, kysácký, moc vás zdraví Jirka. Já bych rád poprosil, když by měli tak krásný babí léto, Jim Jameson, I Always Here, protože to sluníčko, která zářilo, svítilo, bylo to nádherný. Takže jako vzpomínku a také zdravím do Náchoda ke Slovanu. Děkuji za dnešní vynikající oběd. No prostě řízek s hranolkama na houbách, vynikající hořká Náchodská 12, krásný úsměv. V krásných servírek, no prostě co víc si přát. Díky, Jirka, ahoj.
0: Já taky moc zdravím do Náchoda. Vzpomněla jsem si, že není to tak dávno, kdy jsem tam byla s divadlem Kalich, kdy jsme tam hráli představení, měli jsme tam zájezd a v Náchodě je to teda strašně fajn. A dokonce jsem vzpomněla, že jsem tam byla na zámku kdysi, že jsem tam normálně jela na takovou krátkou dovču. Takže taky moc zdravím do Náchoda, Jirku. A teď už apel na všechny z vás, kysáci. Jestli někdo z vás byl v Düsseldorfu na Backstreet Boys, dejte vědět, nechte mi vzkaz v apce, protože za malou chvíli vám řeknu, jaký to tam bylo, protože já tam teda rozhodně nesměla chybět.

0: desáci, přeji vám krásný čtvrteční večer. Půl sedmá se nám blíží a jsem vám slíbila, že vám něco málo povím o koncertě Backstreet Boys, na který jsem vyrazila. Ale ještě předtím, abychom to nezakecali, nám tady volala do jukeboxu před malou chvíli Miška, která má syna v nemocnici a my jsme jí drželi moc palce a Šnek nahrál tenhle vzkaz. Já ho musím pustit éterem, protože je hrozně hezký a věřím, že Mišce opět dodá sílu.
1: Odkaz pro Mišku. Miško, držíme ti palce a jsme všichni s tebou, lebo je nás 1 800 000. A ten, kdo poslouchá Rádio Kiss, není nikdy sám. Čágo!
0: Šneku, moc díky za Mišku, to řekl moc krásně. Teď ale k těm Backstreet Boys. Tak drazí a milí, vyrazila jsem na ně do Düsseldorfu v Německu, protože do Las Vegas je to docela dost velká dálka, tak tam se mi úplně jako nepoštěstilo doletět. Ale kdyby někdo z vás chtěl, tak od 26. prosince tam pár dnů zase budou ve sféře. Pokud byste to chtěli

0: kde třeba někomu dát jako dárek pod stromeček, dobrý tip. V Düsseldorfu ale byli na 13 dnů, a to konkrétně od 25. září do 7. října, a já jsem si vybrala jako datum 2. říjen, pátek. Pak mě to trošku zamrzelo, když jsem vlastně zjistila, že neuvidím lunetiky v O2 Univerzum, kde kysáci nemohli chybět, ale tak jako dobrý. V hotelu v Německu jsem potkala další den kysáky, kteří normálně přišli, ahoj Wendy, že seš z Kisu, no my byli v pátek na lunetikách a teď jsme teda tady na Backstreet Boys. Co vám můžu říct? Skvělý koncert, prostě absolutně úžasný. A co mě nadchlo úplně nejvíc, je fakt, že to spojilo celý svět a že všichni po Německu chodili oblečení v modrý, bílý, stříbrný. Takže chci jenom říct, že rozhodně, jestli máte možnost, na Backstreet Boys vyrazte, stojí to za to.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Zbalte kufry a odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Nové tipy.
1: Absolutní srdce rváč je nový seriál Apple TV s názvem Pohřešovaná. Jen si představte tu hrůzu. Vrátíte se domů ze skvělého mejdanu a doma najdete otevřený okno, kterým někdo unesl vaši tříletou dceru. A přestože její táta je Polda, Maggie nenajdou. Po příšerných 11 letech bez naděje se v lese najde po sesuvech půdy kostra malé holčičky a vedle ní v sáčku složené pyžamko malé Max. Bacha, není to krimi. Je to příběh, při kterým vám bude běhat mráz po zádech, budete zadržovat slzy a nebudete se moc odtrhnout. To vám garantuju. Kysu doporučuje Katka Čepelíková.
0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Rádio Kiss vysílá non-stop. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
5: Be happy.

0: kesát si samozřejmě v písničkách na přání, od toho tady jsme. Máme 18 hodin 39 minut a tady ve studiu mi to samozřejmě vyzvání, tak je třeba to samozřejmě zvednout, že? Halo, halo, tady Wendy, Juboxy, kdo je tam?
1: Ahoj Wendy, tady Lukáš.
0: Lukáši, přeji ti krásný večer.
1: To je taky.
0: Kam pak pádíš?
1: Už z práce domů.
0: Dobře, tak co ti zahrajem na tu krásnou cestu?
1: Tak můžeme od Timmy Trumpet něco.
0: Jasně, určitě. Timmy Trumpeta tam dáme a pro koho to bude?
1: Tak určitě tobě do rádia, pak pro všechny kysáky, kteří poslouchají, ať šťastně dojedou domů.
0: Jasně.
1: Vlastně, a prostě pro všechny, co poslouchají, no.
0: Tak jo, tak tobě přeju šťastnou cestu, užij si dnešní večer doma, no a měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuju, ty taky, ahoj.
0: Tak a já tam dávám pecku, která mi vždycky připomene Kiss Party Live. A teď taky. Takže já jdu pařit, jo, moji milí, a doufám, že vy s Timmy Trumpetem taky.

0: lovely homes and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox.
1: Jukebox Rádia Kiss.
2: Krásný podvečer, večer vám všem, kteří ladíte Radio Kiss. Tak samozřejmě chtěla bych popřát i já éterem všem Věrkám, které dneska mají svátek. Já se přiznám, že to je moje babička, takže hned ráno jsem jí volala, popřála jako správná vnučka. Jestli někoho v rodině máte s tímhle jménem, jo, a teď jste si úplně řekli, dneska měla svátek, zapomněla jsem popřát, máte ještě dost času a máte šanci to samozřejmě napravit a můžete to klidně udělat i prostřednictvím jukeboxu tady na Radio Kiss, protože stačí prostě zavolat nebo nechat vzkaz v naší apce a popřát skrze to samozřejmě Věrkám a zároveň jim rovnou můžete nechat i něco zahrát. Stejně jako to udělal Honza, ahoj.
3: Ahoj Wendy, prosím o zahrání Davida Getty Titanium. A bude to pro všechny řidiče, kamionáky, kamionáčky, kteří ještě teďka musí někam jet, nebo už se vracejí domů, jako já. A vůbec pro všechny, kteří poslouchají Radio Kiss a i pro tebe. Díky moc, ahoj.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Vyrážíme na silnici Kysáci, dejte si pozor, v Táboře je to část obce Zahrádka, kde na silnici 19 hlásíte dopravní nehodu. A teď do konkrétních měst, do Ksi v ulici Valčteňská, i tady se havarovalo. Pozor si dejte v Karviné v ulici Havířská a nehoda je hlášena i v Hustopečích v ulici Hybešova. Je jasné, že spousta řidičů ladí rádioky zprávy v autě, tak si dávejte pozor a my přejeme šťastnou cestu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: My pokračujeme, kysáci. Jukebox je tady až do 22. hodiny a s vámi je Wendy Vronka.
5: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
6: Be happy.

0: I po 19. hodině samozřejmě plním vaše hudební přání, takže teď to tady zvoní a já to rozvednout. Halo, halo, kdo pak je tam, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Adam.
0: Adame, odkud voláš?
1: Z Mohelnice.
0: Z Mohelnice, jak tam máte? Taky tam tak prší, tady prý leje.
1: Tady ne.
0: Dobře, tak to ti můžeme tiše závidět. Co ti pošlem za písničku, co budem hrát?
1: Scooter, Give Me That Noise.
0: OK. Skvělý, skvělý výběr. Pro koho to bude?
1: Pro přítele Ondru.
0: Ano, dobře. A ještě pro někoho?
1: Jo, pro vás do studia a pro všechny posluchače.
0: No tak moc děkujem. Samozřejmě ti přeju krásný čtvrteční večer. Jak s ním naložíš, co budeš dělat dneska?
1: No, asi hodím sprchu a půjdu do postele. Zítra mi čeká práce, takže...
0: A to vypadá jako dobrý plán. Jo, to si myslím, že by šlo.
1: Jo.
0: Tak si to užij, ale měj se krásně a zase někdy ahoj.
1: Taky, ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Je tomu tak, kysáci, ať je ráno, odpoledne, dopoledne, večer, noc. My tady samozřejmě nechceme playlist jen tak, který by se vám mohl nebo nemusel líbit, ale chceme playlist, který bude i samozřejmě podle vás, naši drazí kysáci. No a teď budeme hrát těm, kteří nás třeba poslouchají v práci.
2: Čauky mňauky, prosím o zahrání nějaké pěkné taneční písničky do naší malé firmičky. Jmenuje se Sager Schmidt a ať nám to jde tady pěkně od ruky, jo? Děkujeme. No a my jdeme pracovat.
1: Tak ať vám to utíká samozřejmě. No potom tady mám vzkaz od Petra, který by chtěl zahrát něco, co jsme tady tuhle hodinku už hráli, respektive jde o skutry, takže jsem si říkala pustit, nepustit, ale ten vzkaz je tak hezký, že by bylo strašně škoda, kdybych ho jako nepustila éterem, jo. Já si myslím, že každé vyznání lásky by prostě mělo doputovat k uším toho, pro koho jsou určeny, jo. Takže Péťo, pouštím.
3: Čus, kysáci, zdravím vás, Petr. Chtěl bych nechat zahrát písničku od skutru Fire. A bylo by to pro moji přítelkyni Teresku, která je teďka v práci na odpolední, že na ní myslím a chci už, aby byla doma, aby jí to rychle uteklo a že ji strašně moc miluju. Děkuju moc, Petr. Čau.
1: Takový krásný vzkazy si tady lidi dávají. Peťo, tak skutry jsme už teda v téhle hodince hráli, tak co budeme hrát, to už záleží na Pavlovi. Ahoj.
4: Ahoj Wendy, tady Pavel, já bych tě chtěl poprosit o písničku Moravo a bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe do studia a od Páji pro Páju na benzínku by to bylo, ať si s náma taky trsne, ať není tak kyselá jak citronek, ona bude vědět a hlavně všem řidičům opatrně na cestách, tady na Plzeňském kraji to klouže, jelikož momentálně prší, hlavně opatrně, život je jenom jeden, ahoj Pavel. Kiss.

Krásný čtvrteční večer, za námi Wakefield a její Sexy Eyes. No a já se chci vrátit taky k něčemu, co bylo úplně super tady nedávno u nás na Rádiu Kiss. Na Instagramu i Facebooku našeho rádia doputovalo video, kdy téměř celý tým jsme plnili přání Kačky. A vy jste to video možná už viděli, kdo náhodou ne, tak se na něj rozhodně podívejte. Kačka přijela svým autem z Bruntálu. Mimo jiné to auto bylo v barvě Rádia Kiss, samozřejmě, jak jinak. No a my jsme jí ho všichni podepsali, téměř celý tým Rádia Kiss jsme opravdu přišli a podepsali ho, takže Kačka má absolutní originál. Tohle auto má prostě jenom a jenom ona. A já moc dobře rozumím Kačce, že teď bude jezdit, lidi se na ní budou smát, troubit, dívat se, fotit se možná s jejím autem. A víte proč? Protože já jsem si nedávno nechala polepit auto. A většina, kteří ho viděli, se taky smáli, taky troubili. Pojmenovali ho třeba Bombou.

0: zvonek a samozřejmě, že u sebe na sítí ho mám, tak se když tak podívejte, ale já bych chtěla touhle cestou poděkovat dvěma klukům, díky kterým vlastně se splnil můj sen. Takže jim děkuju nejvíc a kdybyste plánovali, že si chcete udělat svoje auto, svůj polep, dá tam svoji značku, svůj projekt, tak tihle kluci to fakt umí. Takže já zdravím Martina Dádu a Kubu Nágla. Kluci, strašně moc vám děkuju a opravdu splnili jste mi sen. A my tady taky suvíme, že sny se prostě mají plnit.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
3: Až z Bruntálu přijela posluchačka Katka, která si přála svoje auto podepsat od celého týmu Rádia Kiss. Krásný video je na sociálních sítích.
4: Včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov, to poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo, úplně naprosto boží, všecky strašně zdravím.
3: Tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
1: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Co nám teď je na Radio Kiss dohrálo? Daxos, Barbra Streisand. No a před námi už samozřejmě písnička na přání, kterou vybere kdo? Tady Wendy, Radio Kiss, Jukeboxy, kdo pak je tam?
2: Čau, Wendy, Martin.
1: Martine, já tě moc zdravím. Odkud voláš?
3: Já tebe taky nový, čím dlouho jsme se neslyšeli.
1: Ale už se slyšíme.
3: Ale už se slyšíme. A hrozně rád jsem, že tě slyším zase v éteru.
1: Děkuji.
3: Úplně jinak ta šichta utíká.
1: Jo, tak super. Jak dlouho ještě budeš mít?
3: Než budu mít hotovo, takže dlouho.
1: Tak jo, hele, já mám do 10, takže potom to můžeme zavolit spolu.
3: No, kežby. Akorát nevím, co by na to řekl tvůj manžel a moje žena.
1: Ne, to je jenom, že to zabalíme ve stejný čas, to je celý.
3: Jo tak. No, jenom aby. U tebe jeden nikdy neví.
1: Ne, to fakt ne. Marťo, co budem hrát?
3: Prosím tě, já bych to viděl třeba na Fun Factory, protože když jsem na nich byl v Ostravě, tak byli úplně úžasní.
1: Já je zbožňuju, jako naživo, oni mají takovou energii, to je prostě,
3: maj,
1: že?
3: Maj. Sice potom už byli takový trošku líznutí po Ostravsku, ale byli super.
1: No,
3: jenom z mě naštvala, že se nepřišla i za náma podívat. Chtěl jsem si s tebou udělat fotku a nic.
1: A nic, no vidíš to, to jsem hrozná. Tak příště, hele, co budeme hrát od nich, co chceš?
3: To nechám na tobě, je mi to dobře. Celkem jedno.
1: Tak jo, tak ale řekni,
3: všechno skvěle.
1: Pro koho?
3: Pro koho? Tak samozřejmě pro tebe, pro mě, pro všechny, co ještě pracují, potom pro všechny doma, co na mě čekají, doufám, že se mě brzo dočkají, manželka, děti.
1: Určitě.
3: Doufám, že se s nima moc nezlobí, když dělají úkoly a malá je hodná.
1: Jo. Tak jo, tak ať je doma všechno v pohodě a ať se tam teda brzo vrátíš samozřejmě. No a měj se hezky, Marťo.
3: Ty taky.
1: Ahoj.
3: Čau.
1: Ahoj. Tak a když už Martin říkal, jak strašně se těší domů, tak co jiného vybrat od Fun Factory než I Wanna Be With You. Check it out, check it out.

0: a girlfriend everywhere.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox
1: Rádia Kiss.
3: Tohle byl na Kissu Lubega a jeho I got a girlfriend. Jak říká v té písni, když to přeložím do češtiny, přítelkyni mám všude, jo. A já jsem tady dneska samozřejmě zmiňovala, že jsem byla na Backstreetech, Backstreet Boys tady v Düsseldorfu, a myslím si, že oni taky mají teda přítelkyně úplně všude na světě. Ty potenciální teda, které by chtěly být tedy jejich přítelkyněmi, protože to jsem tady dneska nezmínila, neuvěříte. Úplně zcela náhodou jsem s kámoškama v tom Düsseldorfu šla ulicí, kde Backstreet Boys měli svůj hotel. Ten hotel byl v obležení fanoušků, doslova. My jsme šli kolem ve 2 hodiny odpoledne a oni vycházeli zhruba v 16 něco. Nevydrželi jsme tam tak dlouho, byli jsme tam asi 30 minut, křičeli jsme s ostatníma, ať otevřou okno, ať alespoň nás pozdraví, nic takového se nestalo. No a pak jsem viděla na Instagramu vtipný video, že by jako chtěli otevřít to okno, ale ono vlastně otevřít nejde, protože v hotelích ve vysokých patrech mají zabezpečovačku takovou, že otevřít okno jde jenom na takovou tu ventilačku, ale neotevřete ho normálně, takže nám ani nemohli jako jo zamávat. Nicméně byl to strašně zvláštní pocit tam stát s těma lidma a dívat se nahoru s tím pocitem, že všichni tady jsme kvůli jedné jediné věci. A Marek mi to teď připomněl. Marku, ahoj.
4: Ahoj Wendy. Prosím tě, zahraj tam písničku Everybody od Backstreet Boys. Bylo by to pro tebe do éteru. Děkujeme za dnešní super jukeboxy. Bylo by to pro všechny kysáky, co teď poslouchají a ladí to nejlepší rádio Kiss. A taky pro našeho vlastníka, který se nám stará o Kiss fanpage na Facebooku. Mějte hezký večer. Ahoj, Marek. Yeah.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Kysáci, kysačky, Wendy Vronka je s vámi, Jukebox pokračuje, no a my si dáme Urbano All Stars.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: V éteru vás kysáce je zdraví Wendy Vronka i 10 minut po 20. hodině. Doufám, že máte krásný večer a díky za to samozřejmě, že nás ladíte. Tak je to na vás, playlist patří vám, je ve vašich rukou, vy si můžete nechat zahrát úplně cokoliv. A někteří z vás teda necháváte vzkazy jenom v písemné formě. Ty tady moc jako nečteme, samozřejmě radši máme ty, které nahrajete, ale přesto zdravím Marii Vytázkovou, která má úžasné kolegy, kteří napsali skrz naši kysáckou apku, aby jí popřáli k její 50. všechno nejlepší a přejí jí hodně zdraví a taky pracovních úspěchů, tak se k tomu samozřejmě přidávám. Co budeme hrát, to už je na Andrejce, kterou zdravím. Ahoj.
3: Ahoj Wendy. Chtěla bych prosím tě nechat zahrát písničku Ranní trojky, vlastně Můj čas, a bylo by to vlastně pro mě do práce, pro tebe do rádia a pro všechny kysáky. Moc děkuji.
2: Tahle písnička má krásný příběh, protože jsme ji vydali tady na Rádiu Kiss 1. října. A to byl Mezinárodní den lékařů. Takže Ranní trojka věnovala tenhle song samozřejmě lékařům, lékařkám, zdravotníkům, prostě všem, kteří každý den pečují o naše zdraví. My za to samozřejmě moc děkujeme, tohle je podsta vám všem, kteří pracujete kdekoliv kolem zdravotnictví. No samozřejmě, ať se vám daří, přejeme hodně úspěchu v té vaší práci a hlavně všem přejeme samozřejmě hodně zdraví, protože to je co? To je to nejdůležitější.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: V tuto chvíli Kysáci na hodinách 20 hodin, k tomu 20 minut. A před námi ještě spoustu možností zahrát si to, co chcete vy, protože jsou tady písničky na přání, dnes tedy z Vendy. No a samozřejmě vždycky, když apelujeme na to, že můžete zavolat k nám do studia, tak se rozezvoní náš telefon a to je moc dobře. To magické číslo sem k nám je 210 323 323. Haló, tady jsou jukeboxy Vendy u telefonu, kdo je tam?
2: Ahoj, já jsem Helča. A chtěla bych písničku na přání Daj pro mou sestřenici Elišku. Dodatečně k svátku.
1: Teda, ty jsi to tak krásně připravila. No tak hezký. Já jsem jenom přeslechla název té písničky, jo? Tak ještě jednou mi ho řekni.
2: Daj Shakira.
1: Shakira, dobře, tak já už se dívám na Shakiru, mám to samozřejmě tady, Elišce teda taky dodatečně všecko nejlepší a ty mi prozraď, do které chodíš třídy.
2: Do třetí D.
1: A ve škole dobrý?
2: Jo.
1: Tak to je dobře. Co máš zítra, čeká tě nějaký test?

Jestli tady někdo z vás, kysáci, ovládá sambu, tak si ji teď s námi klidně mohl díky tomuhle songu od Bellinyho samozřejmě zatancovat a pořádně zatrsat. No a já pro vás mám jinou informaci. Kdo je připraven, rozhodně není překvapen a myslím si, že je dobrý vědět, jak to bude zítra, protože zítra máme 9. října, bude pátek, tak svátek slaví Sáry a taky Štefanové, takže někteří z vás si teď určitě řekli, jo, někoho takového znám, tak mu můžu zítra popřát a rozhodně na něj aspoň nezapomenu. No a jestli si myslíte, že není třeba nějaký mezinárodní světový den, tak to byste se mýlili. Já si ostatně myslím, že každý den v roce už má nějaký světový den, mezinárodní a podobně. Takže zítra je to Světový den pošty a připomíná založení Světové poštovní unie v roce 1874. To už bylo teda pěkně dávno. No a taky je zítra Světový den vajíček. Pokud byste třeba nevěděli, co k snídani, obědu nebo večeři, tak zítra to můžete oslavit vajíčkovým dnem třeba, jo? Takže dobrou chuť těm z vás, kteří si nějaký vajíčka dáte. Mě tady teď úplně zakručilo v břiše, nevím, jestli jste to slyšeli. Za chvíli odbije 8:30. Pokračují Jukeboxy, s vámi je Wendy a těším se na vaše hudební přání.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, kysáci, my prostě chceme, aby ten jukebox, aby ten playlist, aby byl prostě váš. A vy jste si mohli vybrat, co tady samozřejmě zahrajeme. No a 210-323-323, to je jedna z cest, jak se k nám do jukeboxu můžete dostat. Pak je to samozřejmě apka Rádia Kiss, kde nahrajete vzkaz. Já ale už zvedám telefon a ptám se, halo, halo, kdo pak je tam?
2: Halo, tady Matěj.
1: Matěj, ty voláš z auta, takže někam jedeš asi.
2: Ano, jedu z Nizozemska do Česka.
1: A ještě dlouhá cesta před tebou?
2: Ještě dlouhá cesta, minimálně 10 hodin a tím, že máme tachografy, tak plus 9 hodin navíc.
1: Já jsem nedávno, prosím tě, četla takovou studii, že mezi nejvíc jako rozvodové povolání patří řidiči. Mohl bys to podepsat? Souhlasil bys s tím nebo ne?
2: Já jezdím krátce. Aha. Ale vím, že mojí bývalé přítelkyni se to nelíbilo, ta práce, proto jsem do toho předtím nešel.
1: Aha, dobře, dobře. Mně to teď úplně napadlo, jakože jsme to řešili s Magdou v našem podcastu a vlastně ty jsi řidič, tak jestli třeba s tím nemáš nějakou zkušenost. Jdeme ale od toho, důležité je, proč voláš, tak samozřejmě co budem hrát?
2: Já to nechám zcela na tobě, jenom ať neusnu za volantem.
1: Dobře, tak jo, tak já tam něco dám a tobě přeju šťastnou cestu, ale ještě samozřejmě pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny řidiče, kteří jedou domů, nebo někam pracovně, pro tebe samozřejmě do studia, ať si tam pořádně zatrsáš.
1: Děkuji.
2: A pro všechny, kdo poslouchají Radio Kiss.
1: Tak jo, tak díky moc a měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
1: Tak, vždycky, když na mě necháte výběr, tak je to teda něco. Ale já tentokrát dávám song, který tady opravdu dlouho nezazněl, ale znáte ho úplně, ale úplně všichni a pevně věřím, že u tohohle songu se opravdu nespí.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Bye bye bye, to byli samozřejmě NSYNC, kteří teda taky velmi úspěšný boyband, ale dneska jsme tady mluvili o Backstreet Boys a ti prostě byli ještě daleko úspěšnější. Mě hrozně bavili, kdo byl teda na koncertu Backstreet Boys, tak mě bavili některé komentáře těch dam, žen, dívek, no žen, které byly na koncertě, protože jedna napsala: já jsem z Backstreet Boys prožila pubertu i menopauzu, takže to jde vidět, jak dlouho už opravdu na hudebním poli jsou. Teď ale budeme hrát na vaše přání a drazí přátelé, je tady Petr, kterého zdravím, ahoj!
2: Ahoj, tady Petr, mohl bych tě poprosit o muziku od DJ Tiesta Dance for Life, bylo by to pro všechny, co makají, pro tebe do studia, pro všechny, co tu muziku mají moc rádi, jako já, děkuji, papa.
1: Tak jo, já to posílám všem za volant, abyste jeli opatrně a samozřejmě neusnuli.

0: Letí to letí, kysáci a kysačky, před námi poslední hodinka písniček na přání a s vámi je Wendy.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: máme 6 minut po 9. hodině večerní, tak doufám, že si užíváte hezký čtvrteční večer. Většina z vás je teda za volantem, stejně jako Petr, který nechal tenhle vzkaz. Ahoj.
1: Čau, zdravím ve studiu, to je Petě Zavodný. Prosím vás, pustíte mi tam nějaký drum and bass roll pro řidiče na cestách a je to trošičku nabudí a já sám dělám teď momentálně na autě, usínám to, tak potřebuji něco, co mi nakopne. Nějak všecko je do studia a co daří?
0: Já si myslím, že výběr Dana se ti, Petře, bude líbit. Dané, co děláš ty dneska?
2: Ahoj Wendy, pustila by si mě prosím Explode, teď hraju na počítači kamiony, tak si k tomu pustím svoji oblíbenou hudbu a bylo by to pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro kamiony nějaký. Děkuju moc, ahoj.

0: baby, baby. Jukebox
1: Radio Kiss. Tak, jsme u další písničky na přání. Jak už jsem avizovala na začátku téhle hodiny kesáci, tak je to poslední hodinka, ale jukeboxu teda. Ale nic se nebojte, protože samozřejmě po půlnoci už tady bude Lukáš Bláha připraven plnit vaše další hudební přání celou noc, celou celičkou, až do té doby, než přijde ranní trojka, a o ranní trojce bude řeč. Ahoj Filipe.
2: Ahoj Vendy naše, rád tě zase slyším.
1: Děkuji.
2: Ve studiu, ale můžu tě moc poprosit, šlo by zahrát Romana Anděla lepší než originál Ludovecká. Bylo by to pro tebe do studia a hraješ nám hezký pecky pro kolegu řidiče, který ti přechokoval, a pro všechny kysavky, jak nám to naší věci utíká. Tak přeju všem krásný večer. R. Filip z České Lípy. Kiss.
3: Radio Kiss. Ludi, a sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť. Ho.

0: The summer is magic, to samozřejmě víme, ale summer už je dávno pryč, ale my si teď užíváme, myslím si, hezké babí léto. I když dneska už teda docela dost popršelo, tak uvidíme, jaký bude víkend, ale kdybyste si přece jenom to léto ještě chtěli oživit, tak díky Rádiu Kiss samozřejmě máte možnost.
1: Zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tohle byl za námi song samozřejmě s názvem Let's Go, který má na svědomí mimo jiné i David Guetta. Ten mimo jiné, já si myslím, že má na svědomí co třetí třeba hit, který tady hrajeme. Protože když zadáte do našeho playlistu David Guetta nebo do takového toho vyhledávače, tak vám vyjede jako neskutečný seznam songů, na kterých on participuje nebo který vytvořil. Je to prostě úžasný. Takže tolik David Guetta. Teď už je to samozřejmě na vás a já už mám na lince teď tady Michala. Tak ahoj Míšo.
2: Ahoj Wendy.
1: Tak kam jedeš, prozrať?
2: Hele, do Jindřichova Hradce.
1: Mm-hmm, tak to není tak daleko. Měli jsme tady dneska dálky na 10 hodin, tak to je dobrý ještě, ne?
2: No, tak já už mám dneska nějakých 500 za sebou kilometrů, takže...
1: Promiň. Podcenila jsem tě. Takže, co ti na tu cestu zahraje?
2: Hele, poprosím tě DJ Rabana, Anima Libera.
1: Pro koho to bude?
2: No, pro všechny, co sedí za tou kulatou lopatou, pro tebe a pro všechny, co poslouchají Radio Kiss. A pro dobrou náladu hlavně.
1: Dobře. Tak jo, tak já to všem posílám, tak jak to krásně říkáš, to mi přeju samozřejmě šťastnou cestu. A
2: děkuji.
1: Díky, že jsi se mnou, že tady ladíš Radio Kiss.
2: Ale ladím od té doby, co se vždycky zbudím, až do té doby, než budu zase spát.
1: Krásný, tak to je hezký, to je krásný. Takže, díky
2: tak.
1: Moc. Tak se měj, Míšo. Ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, v tuto chvíli je před námi poslední jukebox v rámci jukeboxu dnešních večerních, které jsme měli tady s Wendy. Já jsem moc ráda, že jste to byli se mnou, že jste ladili. Většinou tady za volantem, což potvrzuje i Lucka, která nechala tenhle vzkaz. Luci, ahoj.
2: Ahoj Wendy, tady Lucka. Já bych poprosila zahrát nějakou veselou písničku, energickou, a ráda bych jenom tady to skrz upozornila všechny řidiče, že mlhovky nejsou jenom, když je mlha, ale i když je třeba velká déšť, protože to je šílený, který ty lidi neumí používat. Díky moc, mějte se.
1: No já jsem v tom taky hrozná teda, Luci, budu se muset samozřejmě polepšit. Vzkaz od Míši.
3: Ahoj, přejeme Sebovi a Tobiku hezký večer a děkujeme za super zážitek při dnešním zápasu, Sebo.
1: Tak samozřejmě takový vzkaz ve mně vzbudil spoustu otazníků. Miško, příště nám řekni, o co šlo. Mě by to zajímalo, jaký šlo sport, jaký zápas. Každopádně asi to dopadlo dobře, tak to jsme rádi. Co ale budeme hrát, a to je samozřejmě v jukeboxech to nejdůležitější, to už nám řekne Adam, kterého zdravím, ahoj.
4: Ahoj, prosím o zahrání čehokoliv od 666 pro všechny, co jsou právě za volantem a čeká ještě nějaký kus cesty. Čau.
1: Já všem, kteří jste za volantem, přeji šťastnou cestu. A vy, kteří nejste a posloucháte odkudkoliv, samozřejmě přeju vám krásný večer. Užijte si ho nejlépe, samozřejmě s rádiem Kiss. A Wendy Vronka se v tuto chvíli s vámi loučí, díky, že jste byli se mnou. Ahoj!
5: La vasca se mueve.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní výzva.
1: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
2: Až z Bruntálu přijela posluchačka Katka, která si přála svoje auto podepsat od celého týmu nebo alespoň většiny týmu Rádia Kiss.
3: Takhle o tom vyprávět, to není ono. Vy byste to měli vidět. Krásný video je na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu, mrkněte na to. Hlavně uvidíte naší nádhernou posluchačku Katku, která nám vyrazila ve chvíli, kdy přišla sem do studia. Ona byla normálně v barvě Rádia Kiss.
1: Ano.
2: Vymoděná, krásně.
3: Neuvěřitelný to slušelo. Poznali jsme jejího syna, Standu, který to taky všechno zvládnul. A nejvíc v údivu byli kolegové, například Radek, který chtěl zapsat toto autíčko červené do Guinnessovy knihy rekordů, že bylo schopno dojet z Bruntálu až do Prahy.
2: Ten z toho byl udivený a Katka říkala, tady ten můj drako už ten dojede kamkoliv.
1: Hlavně Katka sama o sobě má to autíčko krásně vyzdobený. Všimli jste si to? Na sedačkách, trička Rádia Kiss jako potahy vzadu, polštář Rádia Kiss, samolepky, naprosto skvělý.
3: Taky jsme s ní strávili, řekl bych, aspoň trošku času, pár hodin, což bylo dobře, jsme poznali Katky život, padla nám brada, ta holka vstává někdy kolem 2 hodiny ráno, já si někdy občas postěžuju, že vstáváme po 4 a říkám si anděli, jako hele podívej, jsou tady lidi, kteří to mají mnohem náročnější.
2: Přesně tak, jak to začala říkat, tak jsme oba měli pusu dole a říkali jsme, no tak my si stěžujeme.
3: Denně, že jo, neustále. Takže zdravíme i její kolegyně, který moc chválili, taky nám nahrávali hlasovky, ale hlavně hlasovku nahrála sama Katka.
4: Krásné ráno, ranní trojko. Takže včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov. To poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo. Prostě úplně naprosto boží. Všecky strašně zdravím. A jsem v pořádku doma. Ahoj.
3: To je dobře. Katko, to bylo pozdvižení i tady pro kolegy z Primy, protože my jsme zaparkovali tvé autíčko přímo před recepcí. Včera, no, všimli jste si, vždycky všechno rozebírají, povídají si. Stáli, koukali a nestačili se divit. Co se to tady děje?
2: Je pravda, ty bandy bývají vždycky otočený úplně někým jiným směrem.
3: Jo. Tady celý tým Kissu a oni jsou někde u nějakého auta a furt tam něco píšou na něj.
1: A je hlavně moc hezký i pod videem, jaký píšete krásný komentáře a jak to Katce přejete.
5: Tak co víc Katce jenom přát, auto už má podepsaný, tak snad jenom ať má krásný čtvrtek.
3: To je pravda, děkujem a my jedeme dál, protože výzvy plníme týden co týden a v pondělí vám chceme oznámit další.
2: A bude to trošku jinak, protože naopak oproti letošnímu týdnu, to je výborný obrat.
3: Řekni letošní týden.
2: Super. Naopak tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: To jsme dopadli, tyjo. Banda marodů tady. No nejsi v tom sama, Míšo.
3: Míško, máme to stejně. Chrchlám, mám rýmu, minimálně týden už si toho nemůžu zbavit, bohužel.
4: Jo.
3: A chodím do práce, takže se cítím s tebou, máme to stejně. Chřipková sezona začíná.
2: Běda vám, jestli vás zítra někoho uvidím v tričku. Klasika, protože teď teploty padnou někam k 10 stupňům Celsia v průměru. Úplně to vidím, jak všichni budou chodit odhalený, že jo?
4: Vy moc dobře víte, že když se udělá zima, tak já začnu chodit ve spacácích a tak dále.
2: To je pravda, zase ty to dodržuješ. No a s Míšou to trošku zabávalo, kysáci si toho i všimli.
5: Já i Míšulík, tak dlouho si se držala a teraz si pohorila na Gajdošově.
2: Ano, na Gajdošově. Víte proč? Doprava, jo? Poslechněte si Míšu.
4: A dál se bouralo v Plzni, v Gajdošově a v Brně.
2: A tam Míša usla.
4: Ne, neusla, protože já říkám, sakra, tady se stalo něco špatně. Ano, v Plzni, v Masarykově a v Brně, v Gajdošově ulici.
2: Kysáci ti chtějí pomoct, takhle, prášky, kapky do nosu jsem ti našel.
4: Děkuju, hrdina.
2: Snad to zabere, jo, uvidíme. Ne, anděl. A, Terko?
6: Míšo, poradím ti na tu rýmu. Ráno a večer si vem do lavoru co nejvíc horkou vodu, tvoje nohy vydržej. Dej si tam mořskou sůl a nějaký esenciální olej, nejlepší nějaký tymián, máta, levandule a uvidíš, rýma bude za chvilku pryč, věř mi.
4: Jenom nohy? Já si myslím, že si napustím celou vanu a vlezu si tam.
2: Jsou to dobrý rady určitě, ale jako nezlobte se, mně přijde, ať to uděláte nebo ne, stejně ta rýma bude trvat týden.
7: Víš, jak se to říká, neléčená rýma trvá týden, léčená 7 dní.
2: Jo.
8: Čau, kýraní trojko, nejste v tom sami, já jsem taky na práškách. Spu do sebe paralel grip, horký nápoj, kapky do nosa.
4: Jo.
8: Do práce chodím a i noční a je to fakt masakr, jako... Chci zpátky prostě léto,
4: jo.
8: Ty 30, klidně ty 40. Prostě léto bylo to.
4: Jo.
8: Čauvec.
2: To je umělecký dílo tohle. Pocit zmaru vyjádřených ve 20 vteřinách.
7: Je pravda, úplně smutný.
2: Konečná, tyjo. A já vím, je to strašný pocit, no, když to na tebe padne.
7: Ale je dobrý, když se můžeš třeba potit v té posteli a opravdu můžeš doma to vyležet, ale pokud musíš chodit do práce ještě noční, tak se to táhne a je to na díl.
2: Heriku, co to s tebou udělalo, když jsi takhle vyspovídal před celým národem? Je ti lépe?
4: Já si myslím, že chudák stejně má tu rýmu pořád.
2: Někdy ta tíha kolektivní, víš, že to řekneš ostatním, on ti to pomůže, jako jo.
7: Doufám se, Heriku.
2: Tak kdo další?
7: Pojďte do věznice.
4: Kdo je všechno nemocný?
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
9: od 6 do 10.

0: To nejlepší
1: od 90. let.
0: Od 90. let.
1: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Chtěl jsem nás pojmenovat jako vysílání u třech marodů, ale kdyby jenom u třech. To jsou stovky, možná tisíce lidí nachlazených.
3: Míšo, já jsem na tom úplně stejně jako ty. Taky jsem takový sloník Tomík. Mám ucpaný nos, kašlíček, slzy mi očička, mluvím přes nos. Žádná slava. Ale na druhou stranu si říkám, chytneme to teď na začátku a pak už budem fit. Budem koukat, jak všichni ostatní mají ručičky před pusinkou oděli.
4: Romčo, to si přesně říkám, že ostatní pak budou nemocní zase jindy a já už jsem si to vybrala. Akorát, že teda mě neslzí oči, já mám pocit, že mám úplně vyschlý ty oči.
5: Nazdar, nazdar. Nazdar. Tak já ne, já jsem úplně zdravý, takže všem zdravím, přeju hodně zdraví a všem nemocným říkám, tak taky hodně zdraví. Čau, Kuba.
2: Nejvíc jsou vždycky ty rady. Co vlastně udělat pro to, aby jsme nějak neochořeli?
6: Hraní trojko, zdraví vás. Nejlepší na nemoc je česnek do pupku a když dvě těla o sebe třou, tak veškeré neduhy jdou z těla pryč.
2: Chápeš, jo?
4: Takže si mám dát česnek do pupku a o někoho se třít.
2: Jo.
4: Wow. S tím česnekem, jo?
2: Jo. To bude vonět. Divný, veď?
4: Jo.
2: Mňam.
7: Dobré ráno, raní trojko. To chce pravidelně jíst čili, česnek a pít domácí pálenku.
2: To potvrzu, Jirko. Já poslední dobou si občas namažu chleba máslem, nakrájem si na to česnek, posolím to a musím říct, jak mi ten česnek krásně projede, to je úplně super. Kdyby něco takovýho, ale jsou jiní, co si hned po ránu dají specialitku.
8: Jsem stál, abych neumaradil, tak jsem si dal hezky vepřovku tady ze sádlem, cibulkou, pepsu. Chrapním, ale to ne, že jsem nemocný. Čus, Karel.
2: Pepřovku, sádlo, sůl, pepřovku.
7: To by bylo.
2: Už je člověk zdravý hned.
7: Dobroty si dát.
4: No, tak co budeme dělat?
2: Co budeme dělat, no?
7: Vysmrkej se.
4: Ne, pozor. No, jde to.
2: Ale že je to čistý, tam ty litry vody, ne?
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní
1: Kiss. Tak jako každý všední den po půl deváté mám připravený známý hit, ale budu vám ho číst jako knihu. Vaším úkolem je poznat, o jaký hit se jedná. Řeknu malou nápovědu, než začnu. Není to hit, který bychom tady na Kissu hráli, ale platonicky ho všichni znáte.
2: Aha. Nezapomeňte, pokud bychom my dva nevěděli, dáme šanci posluchačům, ano. Abyste na ně nezapomněli jako včera.
3: Romane.
4: Ano, Romane.
2: Jo? Míšo Patriku. Tak co?
1: Až budeš ready, dej mi tam můj podklad a já to spustím.
2: Co to asi bude? Tonight I wanna give it all to you. In the darkness there's so much I wanna do. And tonight I wanna lay it at your feet. Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me.
5: Tak, a řekněte mi, co to bylo.
2: Napsal jsem Scooter.
1: Nemůžeš přepsat, to jsou Queeni. Nejsou to Queeni. Míšo, co to je?
4: I was made for loving you, baby.
1: Kysáci. Od koho?
4: Od kysáku. Kiss.
1: Ale je pravda, Romane, že ty si skutři mají předělávku tady ty.
4: Nechceš mluvit normálně?
2: Ano. Jo, už bych mohl.
1: Skutři mají tady tu verzi,
2: takže nevím vlastně, jak to.
1: Proto jsem slyšel skutry, no.
2: Abych to možná i uznal, protože ono to je vlastně to
1: já
2: samý.
1: Já taky! Ne.
4: No jasně, že ty bys si to uznal, co je v ukázce.
1: O jo, to už je druhá věc.
4: Počkej.
1: Jde o název písně, ne?
4: Půl vodíku si vem.
1: Půl, jo.
4: Půl.
1: Tady takhle zadělí na tý židli.
4: Kroutím se, půl hele, bodíku.
1: Lepší něco než nic, dobře, dobře. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na dnešní moudro dne, dámy a pánové. Tohle je pokladnice všech mouder. Tohle se bude tisknout. Tohle se bude vydávat jako... Tohle bude každý den v novinách. Ježišmarja, tohle je pravda. Tohle... Ha! To bude slavnější než Ježíš.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Existují jenom dva způsoby, jak pochopit ženu. Ten první nefunguje a ten druhý neexistuje.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Přiřazujeme našim moderátorům a celému týmu postavy, hrdiny. Pojďme přiřadit některým moderátorům, na koho si vzpomenete, hrdinu. Kdo by byl Batman, kdo taková ta Catwoman, kdo by byl Joker? Pojďme se podívat na tyhle ty slavné postavy.
2: Hele, Míša je jasný Rocket ze Strážců galaxie.
3: Roman by mohl být Iron Man, Míša Harley Quinn, Patrick Peltan, Spider-Man, Basslicker, to je jasný, Travolta, Kavalčík, Ace Ventura, tam není nic co vysvětlovat, jo. No, Sonja Ede, samozřejmě Catwoman.
4: Tak já si myslím, že Sonja Ede by měla být jasná Catwoman.
5: Tak Radek a Magda, vidím to úplně jasně, Shrek a Fiona.
6: Martin Hovorka, Všeználek, Michael, Roman, Patrik, Tři mušketýři.
7: Míšu, tak to je jasný Pikachu.
8: Za mě Míša je jasná Xena, princezna bojovnice. A Radek hrdina, no to je samozřejmě Herkules.
1: Máme tady vítěze!
9: Míša Dinhová jako Harley Quinn, Roman Anděl jako Captain America, Patrik Pelton jako Štiťák, Radek hrdina jako MacGyver, Vojta Sklenář jako Batman, no a ty jako Deadpool.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Kysáci, pojďme se teď podívat na jeden zákon v Japonsku. A prosím vás, teďka dávejte bacha. Hlavně vy, co máte rádi chlupatý věci.
2: Co říkáš, že to bude jenom pokučka?
1: No, teď jo. V Japonsku potřebujete i podpis micinky při adopci.
2: Ne, to není ten český politik, to je jenom podobnost čistě náhodná, prosím vás.
1: Ne,
2: jo?
1: Není to podobný vůbec.
2: Ne. Takže,
1: ty prostě,
2: jak když můžeš mít podpis?
1: Hele, když si chceš adoptovat kočku,
2: no,
1: tak ji prostě vezmeš, že jo, a oni takhle normálně vezmou tu ťapičku, takhle ji obtisknou prostě do papíru a tohle jako ofiko podpis micinky.
2: Mě jenom uniká souvislost, jako když ta kočka stejně s tím nesouhlasí, protože vezmou její packu. A prostě to tam jako namočej.
1: Je to asi, já nevím, jestli je to potom nějak dohledatelný, že to je stejný jako otisky prstů jako u lidí, že třeba v případě, že by se ztratila, tak budou hledat podle packy, nebo já nevím.
2: Ty jo, kdyby to měli takhle jiný chlupatý zvířata, viď? Víš?
1: Jo, který?
2: No, různý.
1: Různý.
2: Různý psy, bobři. Prostě cokoliv, že jo, prostě.
1: Chci otisk na hubobra.
2: No. Tam si tohle dokážu představit. Jak by to asi fungovalo. No nic, pojďme od bobří řeky zpátky kočkám. Přátelé, to je Japonsko.
1: Tak, ano.
2: To je Japonsko.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Kysáci, slíbili jsme vám tady v odpoledním Jumpu na Radio Kiss, že se podíváme na úžasného, skvělého a historického T-Rexe. Dinosaurus, který právě i tady v Jurském parku figuroval jako ta největší potvora, co všechny sežere a prostě řádí a tak dál. No a asi si taky vybavíte, že takový T-Rex nějak zní. Jo? Takhle zní, prosím vás, ve filmu. Jo, to
2: dobře,
1: je prostě,
2: to je Jurský park.
1: To je Jurský park, přesně tak. A? Vědci si ale myslí, že skutečně, skutečně, oni takhle nějak zrekonstruovali ty hlasivky podle kostiček, blablabla, a teďka přišli s tím, jak by T-Rex měl doopravdy znít. Přátelé, je to tady.
2: Jako tohle slyšet, tak se jdu podívat do přístavu, jestli už přijel Titanic.
1: Jako, co to je za zvuk? To je takový, jako kdyby si vlastně ten T-Rex, ten původní zvuk, který on dělá, jako kdyby si krknul.
2: Ne, mě to připomínalo jelena.
1: Jelen, čoče?
2: Jelena, opravdu jelena. Jo? To nevím, to víš ty, ale... Jelena mi to prostě připomínala.
1: Takže prosím vás, doufám, že jsem vám nezbudu.
2: Jak by zněl třeba takovej T-Rex, kdyby byl gay? To je ale pokousáníčko. To je večeřička.
1: To je T-Rex podle Radka Hrdiny.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Už jen minuta chybí do půlnoci, to znamená, že zase dostáváte možnost ovlivnit náš playlist a krásný už skoro pátek.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: odstartováno, je pátek 9. října, to znamená poslední noční jukebox, ale nebojte, jenom pro tento pracovní týden, ten další samozřejmě zase budeme pokračovat v tom, co jsme načali v týdnu tomto, to jest, že máte možnost rozhodnout o tom, co bude znít z KISSu pro příštích 6 hodin, tak jako vždycky v nočních jukeboxech, buď skrze mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, anebo telefon 210 323 323. Zdraví vás Lukáš Bláha a na druhé straně už právě v tuto chvíli taky první volající a tím je Petr. Ahoj Petře!
1: No dobré ráno, legendo, nebo dobrý večer, nebo dobrou noc, já nevím, co to vlastně je.
0: Ano, podle toho, co kdo tráví, to je jasná věc.
1: Přesně tak.
0: Petře,
1: ať si vyberou.
0: Přesně, co ty, jak jsi na tom?
1: No, já jsem před chvilkou dopracoval, takže já už jsem na tom dobře. Mm-hmm. A chystám se pomalu ulehnout.
0: Jasně, zasloužený spánek.
1: No tak po celém mě si myslím, že rozhodně.
0: Jo, určitě. Takhle, už je to takzvaně na čase, tedy Ride on Time, názvem další
1: ano.
0: Písně, abych už prozradil, co si necháš zahrát.
1: Naprosto stylově, ano, ano, Black
0: ano.
1: Box.
0: No, to je absolutní taneční klasika před námi, přátelé. Tenhle výběr, ne že bych tě chtěl nějak pochlebkovat, ale tohle je klasa, no. Pošleme to někomu?
1: Ale tak klidně můžeš mi pochlebkovat, já ti zase příště legendu řeknu, to je v pohodě.
0: To určitě, ty bys mi mohl příště pohouskovat, když já ti pochlebkuju, tak ty mi... Nějakou tu housku klidně,
1: dobře.
0: Hele, to víš, noční,
1: vakovou, není problém, hele.
0: Noční je dlouhá, co si budem povídat, kdy ty to znáš.
1: Každopádně, není problém, ano,
0: ty to za volantem znáš. No a Ride on Time poletí někomu extra?
1: Určitě všem, co ještě pracovat musí, nebo právě začali, takže samozřejmě tobě.
0: Děkuju.
1: A pak všem, co poslouchá, je prostě pro dobrou náladu.
0: Jasně, no tak jo. Tak Petře, ať se ti zdá něco pěkného, měj se skvěle a
1: děkuji.
0: Přeju ti krásný víkend.
1: Jo, tobě taky, čau.
0: Děkuju, ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: You understand? Before I left fighting, you understand? Something good.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tenhle jednoznačný fakt platí i pro pátek 9. října, kdy jedeme muziku tak, jak jí máte pod palcem vy. A v tuhle chvíli poprvé se podíváme do mobilní aplikace, protože tam nahrála svůj vzkaz Terka.
2: Ahoj, poprosím o zahrání písničky od Verony, Na mě nečekej. A bylo by to pro naši paní mistrovou, která opět spojila pupeční šňuru, pro kocurka, ať nám tady ještě chvíli mňouká, pro Míšu, ať se na nás pořád usmívá. A ty, Pavli, ty se konečně zvedni ze židle a řekni Alankovi, ať ti pomůže. Pro všechny Ervinata, ať nám ta noční pěkně uteče. A Eliško, ty si vem příště Indulonu do práce. Děkuju, ahoj, Tereza.
1: Tak já hlavně doufám, že všichni v uvozovkách postižení si to vezmou k srdci, ty rady Terky, a hlavně pohodovou noc. Kiss. Radio Kiss.

minuty bude půl jedné, vy si dáváte páteční noční juboxy a před další várkou vašich přání se pojďme podívat do kalendáře, už je tam 9. říjen, Štefanové a Sáry mají dneska svátek, všechno nejlepší a mimochodem je světový den pošty, ale na tu se moc nespoléhejte, alespoň na tu dopisovou, raději nahrávejte vzkazy do mobilní aplikace, abyste slyšeli právě tu svou oblíbenou. A co se týče narozenin, tak je potřeba říct, že dvě legendy přišly na svět v tento den. Jedna herecká 9. října v roce 1929, pan Vladimír Menšík, a před 86 lety, ano, tolik by mu právě dnes bylo, Johnu Lennonovi, absolutnímu hudebnímu a skladatelskému pánu bohu, když to řeknu takhle, a členovi pochopitelně skupiny Beatles. No a taky dneska je přesně 55 velšské zpěvačce Shane Evans, která se proslavila jako frontwoman a autorka skupiny Košín, ano. Tak to je ta správná parta. A Košín, ty dorazí už 21. listopadu do O2 Areny na naší velkou Millennium Explosion Party. Tak se na ně těšíme a už teď, aby vás to taky trochu nalákalo, tahle pecka, která tam určitě zazní. To nejlepší od 90.

0: parádní noc ze čtvrtka na pátek vám všem, kteří jste takzvaně stejný live, tedy ještě stále vzhůru. No a pojďme se podívat na linku 210 323 323, protože tam je právě teď připraven Dušan. Ahoj Dušané.
1: Nazdar,
0: ahoj. Ty jsi mi svěřil už mimo éter, že jsi právě v posilovně.
1: No, ne v posilovně, ale už jsou po posilovně. Aha. A teď jsou v práci.
0: Jasně.
1: Jo, takže taková jakoby rozehřívačka.
0: Rozumím. A ty jsi říkal, že poběžíš dokonce nějaký závod.
1: Gladiátora,
0: tak to je pozor na to. A dokonce jsi tak strašně hodnej, že jsi říkal, že necháš výběr na mě.
1: Ano, ale mám jedinou podmínku. Ano. Že to musí mít aspoň 140 BPM, hele, ať můžu valit.
0: To si myslím, že splníme docela dobře. Doufám, že ostatní posluchače to jako nějakým způsobem neodláká od přijímačů, že by chtěli někam odladit.
1: Myslím, že ne, tak
0: ne, hele, je to, prosím tebe, ne? Je to song, který jsem měl kdysi hrozně rád, byl to rok 2003. Plutonium no. Boy versus DJ Neo, ne teda český DJ Neo, ale americký, a jmenuje se to Hardstyle Nation, což jako už samo o sobě napovídá,
1: to
0: že to bude,
1: dobře,
0: že to bude to nějaký hardstyle, ano, že to opravdu těch BPM 140 a víc bude. To můžu garantovat. No a zahrajeme to někomu extra?
1: Hele, tak každopádně tobě do studia.
0: Moc děkuju.
1: Všem, co bouchají jak já. Mm-hmm. Určitě všem záchranným složkám a tak. Noční letce, no a všem, co to poslouchají.
0: No, tak. Dobře. No tak ti držím palce, ať samozřejmě dopadneš úplně nejlíp, jak chceš na tom gladiátorovi.
1: No a vždycky dopadnu tvrdě a po hlavě.
0: Rozumím. Tak ať to moc nebolí. A jdeme na to, no, přátelé.
1: Tak jdeme
0: volume
1: na to.
0: Volume doprava. Nahoru.
1: Volume doprava lidí a...
0: Tak jo. Ahoj.
1: Čau. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Ano, je to čistě na vás, co se bude z KISu ozývat. A jak jsme do toho docela dost bušili před několika málo okamžiky z Plutonium Boy, tak teď budou Boys, bude jich víc, přímo T-Boys, a hodně zpomalíme. Přeje si totiž tohleto slyšet Pavel.
2: Ahoj Lukáši, tady Pavel. Já bych tě chtěl poprosit od T-Boys Berušku a bylo by to propáju na benzínku a ti to rychlejš utíká, taky tobě do studia a pro všechny kysáky, co jsou na noční. Děkuju moc, ahoj Pavel.
0: KISS. Radio KISS.

0: Jedna hodina, jedna minuta, to znamená, že pokračujeme v krasojízdě po muzice podle vás. Jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: díky, že jste i v pátek 9. října v noci s Kisem. Od jehož mikrofonu vás teď moc zdraví Lukáš Bláha. Doufám, že se máte skvěle a to vy jste tvůrci našeho playlistu, vlastně vašeho, když se to tak vezme, vašeho playlistu, ano. Tak jsou dvě možnosti, jak toho docílit, buď tak, že vytočíte číslo 210-323-323 a nebo nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, podobně jako to udělal Radomil. No a já ještě musím zmínit, že on si přeje DJe, brazilského DJe, který si říká Alok, a mimochodem trošku mě, no, že překvapilo, protože samozřejmě to jméno mi jako trochu rezonuje v uších, ale on se umístil na Bramboře, na 4. místě v žebříčku DJ Mag Top 100. Ono teda zase takový šok to není, když se tady koukám, jak to dopadlo loni, protože už loni tam byl na bronzu, ale loni mi to nějak uniklo tohle jméno, ale teď se tam vyskytuje v DJ Mag Top 100, kde je na vrcholu, hádejte kdo, ano, David Guetta, tak na 4. příčce je aktuálně tenhle brazilský DJ. No a muziku od něj vybírá právě Radomil.
1: Ahojky Lukáši, mohl bys mi prosím tě zahrát od Aloka Jungle a bylo by to tobě do studia, pro všechny kysáky a pro všechny pracující, ať nám to připatečku pěkně utíká. Všem pěkný víkend, díky, Radomil a Volume doprava.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 24/7 se zas a znova ptali, jestli je to láska, a já se ptám, jestli na druhé straně na lince 210 323 je Denisa.
2: Dobrý večer, ano, u telefonu je Denisa.
1: Hezký večer i tobě, Deniso, pochopitelně. Co budeme hrát a komu?
2: Já bych chtěla zahrát něco pro svou kolegyni Maťu do Mladé Boleslavy, do Astoria na Repas, aby ta poslední chvíla rychle utekla. A už jsme měli konečně víkend. A vlastně pro všechny, co mají poslední směnu, a čeká nás víkend.
1: No, tak holky, doufám, že vám to rychle uteče. Do kolika to potáhnete?
2: Do 6.
1: No, tak to v tom pojedeme spolu tím pádem.
2: Ano.
1: Tak jo, skvělý. Tak ať vám to jde od ruky, ať máte za chvilku padla, ať vám to uteče. No a jdeme na Slovensko, protože si dáme Morhotronic.
2: Děkuju.
1: Tak tam všechny pozdravuj. Ahoj. Měj se krásně, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Hey, listen to me, my brother. That's music. That's number one census.

0: protože baví léto nám vypadá to udělalo pápa a my jsme tady na začátku mimo éter, na začátku dnešních pátečních nočních jukeboxů s jedním posluchačem Petrem řešili, že vlastně už se brzy bude hodit nějaký kulíšek. No a pokud nemáte takový, který by vám slušel, tak určitě ten s logem Rádia Kiss, tak to bude něco pro vás. A navíc my tam novinkově teď na shop.kiss.cz nabízíme výhodný set kulicha s rukavicemi. No a to není všechno. Blíží se Vánoce, nedá se nic dělat. Za 2,5 měsíce je to tady. No a s tímhle obdobím vždycky přichází na řadu kalendáře adventní. I letos, stejně jako loni, ho pro vás budeme mít. A tentokrát dokonce i s QR kódem, kdy vám se přehraje video, jakmile v každém okýnku, jakmile ho otevřete a ten QR kód si nahrajete, tak je tam speciální vánoční zdravice od někoho z moderátorů Rádia Kiss a budou navíc i svíčky, což je přesně pro podzimní dny, které už jsou tady, to absolutně nej. Tak sledujte shopkiss.cz a tam se dozvíte.
1: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: vašich uší proudí lehce po půl druhé noční juboxy na Kisu, ty páteční, a jejich součástí bude i Luboš. Ahoj Luboši.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak se máš takhle v noci ze čtvrtka na pátek?
1: Ahoj, tak jak se takhle mám, tak jako mám, sedím na hospodě, hospoda je má, takže na pohodu.
0: To je dobře, tak, takhle to má být, kor před víkendem. Luboši, tak no, ty jsi říkal...
1: No, tak jako nějaká akce plánovaná a podobně, všechno bude OK, tak doufám, že to hlavně posvědčí.
0: To je správný. Hele, Luboši, říkal jsi, že by si rád slyšel něco od skútru. Tak jsem si říkal,
1: že si... Výběr jsem nechal dopadat na tobě. Jako
0: to seš hodnej, Mě napadlo, že bychom si od nich, když jsem tady mluvil před mnou chvíli o tom, že jaksi podzim už je tady ve celé své kráse, tak si dáme nekonečný léto, endless summer.
1: Ale samozřejmě, léto končí, to, což mě mrzí jako hospodskýho, samozřejmě, že mě to mrzí, ale
0: no,
1: je
0: hele.
1: To takový, jako...
0: Jak
1: je
0: to bylo...
1: takový, ale zase lidi se naženou do hostů.
0: Tak, tak. Má to, přesně tak. Má to svoje plusy i mínusy, ale zase, no. což byl taky jeden song z 90. Zase krásný léto přijde. Je potřeba se mít na co těšit. No. Hele, kdyby to bylo pořád, ono by nás to potom nebavilo. No a ty už jsi mi mimo éter prozradil, že to taky poletí tam nahoru pro tvýho taťku.
1: No, mám tatínka, který to jako skútra miloval. Mhm. Už tady není mezi náma, to samozřejmě jako to, je to pro něj, samozřejmě jako fakt obehuju a je to pro něj, prosím tě, nahoru a doufám, že tam bude nás jednou pořád nás poslouchá nahoře a tak.
0: Jasně. Luboši.
1: On poslouchá už toho začátku, tak to tady může být.
0: No tak jo, Luboši, ať se ti daří i v podzimní, potažmo zimní sezóně. Měj se nádherně a jdeme na to. Jdeme na malou motorku.
1: Ale, děkuju moc. Doufám, že si to užijeme.
0: Jasně, měj se krásně.
1: A hlavně pro všechny kamionáky a pro všechny a mě kolama dolů.
0: Přesně tak. Tak ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting.

0: zabalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Jukebox.
1: Na Kissu jedeme dál muziku, kterou vybíráte vy. My hrajeme tak, jak vy kážete. No a právě teď na lince 210-323-323 už je Michal. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj všem!
1: I tobě krásnou noc ze čtvrtka na pátek. Ty jsi někde na cestě, předpokládám, jak to tak slyším.
2: Jo, jedu z práce z Londýna akorát do Čech, do Pejížmu.
1: Jasná věc, kolik ti toho zbývá ještě?
2: Teď jsem přel hranice do Čech, takže já nevím, 3 hodiny, 4 cesta.
1: No tak to je dobře. To už vypadá dobře, to už vypadá příznivě.
2: To už jsem doma.
1: Ano, téměř. No tak jo, tak prosím tebe, my se za chvilku opět přesvědčíme, že Bůh je holka, neboli God is a girl.
2: Přesně tak.
1: A Groove Coverage nám budou hrát. Nechystáš se na ně náhodou 21. listopadu do O2 Areny?
2: Bohužel nestíhám, budu zase zpátky v Anglii, budu v práci, takže letos to nestíhám.
1: Nevadí.
2: Na příští rok.
1: No doufejme, já už můžu tak mezi řádky prozradit, že i příští rok nás čeká O2 Arena, ale teď pojďme k jiné věci. Michale,
2: proto říkám snad.
1: je to tak. Michale, komu to pošleme?
2: Ale tak v první řadě tobě, že to tady sama vydržíš na té noční směně a všem řidičům, ať už profikům, co jsou v práci, anebo lidem, co jedou soukromě. Prostě volume up a kola dolů.
1: Přesně tak. Michale, tak ať se ti povede zbytek cesty tak, jak si přesně přeješ, to znamená bez nějakých komplikací, ať brzo se v posteli. No a díky za tenhle výběr.
2: Přesně, tak jo, mějte se hezky.
1: Měj se skvěle.
2: A dobrý poslech. Ahoj.
1: Časnou cestu, ahoj. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.